Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: return to my side.
1: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
2: Give me a beat.
1: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
1: Pet Shop Boys, Dream World, Greatest Hits Live. Legendární britské synthpopové duo a největší hity živy. V červnu 2022 mělo tour zastávku i v Praze. Pet Shop Boys živě na 107,1 FM a v DAB+. Ve čtvrtek večer.
0: Praha žije.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
1: Praha. Hvězdy indie roku v hlasování. Britové, Arctic Monkeys a AM. Nebo američtí zabijáci The Killers a Battle Boy. Arctic Monkeys nebo Killers? To je otázka pro vás. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
3: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a za chvíli přijde další host. Tentokrát to bude herec a dabingový režisér Richard

0: Kateřinu Vahalovou posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Richard Wagner. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Dabér, moderátor a také režisér v dabingu. A určitě naši posluchači, diváci už jim tak jako zapaluje, že Richard Wagner je Jindra. A teď to řekněte, prosím, vy tu známou počítačovou hru.
1: Jindřich ze Skalice ze hry Kingdom Come Deliverance 2.
0: Krásný, krásný. Jednoduše, jak jste se k tomu dostal?
1: Ke Kingdom Come? Mm-hmm. Úplně k jedničce jsem se dostal tak, že jsem v roce 2020 seděl ve svém bytě na Barrandově, potom, co jsem byl v Praze chvilku, tak jsem se přistěhoval do Prahy a nějak nebylo co dělat, byla pandemie, fakt jako jsme se nudili, já jsem tam seděl ve tmě, zimě a depresi a napsal mi jeden kamarád, se kterým jsem točil nějaký reklamy, že ještě jeho kamarád dělá vlastně Kingdom Come Deliverance dubbing fanouškovský, jenom těch cutscén. Tak jestli bych se nechtěl účastnit. Tak jsem mu napsal, on mě vybral jako toho Jindru, já jsem nevěděl, kdo Jindra je.
0: Nezlobte se, no. Richarde, ale co jsou cutscény pro nás?
1: Cutscény jsou takový ty filmečky v té hře. Takže ve hře chodíte, ovládáte, to je ten takzvaný in-game, to jsou takový ty hlášky jako nazdar hospodský, jak se dostanu tam a tam. A potom jsou ty cutscény a to je to, když se to jakoby zatmaví a přepne se to do krásného filmečku, který má jiný snímání kamer a je to takový filmovější. Tak tyto cutscény. Tak my jsme měli natočit jenom ty cutscény, vydali se nějaký a ty udělali obrovský boom na YouTube, lidi psali, ježišmarja, udělejte celou hru, my vám přispějeme. Udělal se účet, lidi tam naposílali hodně peněz a nám se povedlo udělat ten fanouškovský dubbing nějaký jako docela plnohodnotný. No a potom teda jsme to udělali, to bylo hezký a pak se oznámilo, že se teda bude dělat dvojka a mě oslovili na casting, já jsem šel na ten casting, tam mě nevybrali na Jindru, tak jsem si myslel, že teda dobrý, tak jako tak odzvonilo mi Jindru, nebudu dělat. A potom mi v červenci zavolal vlastně Láďa Hrádek s tím, že jestli bych to teda ještě chtěl dělat.
0: Zbouřili se fanoušci a chtěli vás? Nebo čím to? Nevíte, co se tam stalo?
1: Já vlastně nevím, já úplně nevím. Já si myslím, že prostě asi třeba někoho vyzkoušeli a že jako neviděli v tom takovej ten vibe toho Jindry, prostě ten můj. A že nakonec se teda rozhodli pro mě, anebo si prostě zkusili, jestli budu mít teda nakonec čas ještě, nebo nevím vlastně, co zatím stálo úplně, ale jsem rád, protože Jindra je fakt jako fajn role a jsem rád, že můžu být jako českým hlasem toho Jindry, protože vím z toho, co mi lidi píšou, nebo když mě někdo potká, tak jakože z toho mají fakt radost a to je jako hrozně příjemný vědět, že jenom to, že jsem hlasem nějaké počítačové postavičky, což je pro mě vlastně jako bizarní, že se někdo spojí s mým obličejem. Takže to někomu dělá jako radost a že říká, že jako je to baví s mým hlasem, tak to je pěkný.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Richard Wagner, daber, moderátor. Já mám pocit, že jste trošku způsobili revoluci v těch počítačových hrách, protože počítačové hry se až tak nedabují a rozhodně neměly tak velkou fanbase jako tyhle ty dvě hry, nebo tahle jedna hra, která má dva díly.
2: Těžko říct, jak se to vezme s revolucí, protože hry se u nás dabují od 90. let, ale samozřejmě těch her nevycházelo tolik. Nebo lépe řečeno, tehdy ty hry vycházely, ne každá se dabovala, ale Vietcong a tyhle ty hry to se dabovalo, ale samozřejmě peněz na to bylo trošku míň, protože to jako byla velmi omezená cílovka.
1: Bylo tam malinko hlášek, malinko replik. Mám pocit, že ten váš Jindra je prostě velká role.
2: No Jindra je snad největší jako herní dabing, co snad jako je. Nevím, možná druhej největší určitě. Myslím, možná, že už aspiruje na toho prvního s těma DLCčkama, který teď točíme ty dodatky. Ale vlastně ještě třeba Mafia, že jo, to je úplně takovej ten jako jo ukázkovej dubbing herní, který je Mafia 1, v hlavní roli Marek Vašut, Luděk Čtvrtlík a Petr Rychlý. A strašně moc známých českých herců, kteří v tom dubují i malinkatý role. Pak vznikla Mafia 2, Mafia 3 se nedabovala, pak byla Mafia definitivní edice, to byl první můj herní dubbing, který jsem dělal. Tam jsem dělal malinkatý NPC postavičky ve stylu střílíte v přestřelce a ozve se nabím, sundej ho, odstřel ho. A tohle tam dělám já. A mě zastřelíte a já se objevím za rohem znova a řeknu zase tamhle je. Jo, a takhle. No ale vlastně Kingdom Come Deliverance 2 má jako ten dubbing fakt obrovský, strašně propracovaný. Opravdu je v něm strašně moc herců. To je taky věc druhá. Když si vezmete, že film, takový ten průměrný televizní film, řekněme, 90-minutovej, 25 herců, 30 možná, jo? Ale občas ve filmu je i 80 postav, ale prostě musí se to nějak udělat, nemůžete si vzít 80 herců, to se v životě nezaplatí. Ale to Kingdom Come má samozřejmě postav tisíce, ale v tom je snad 80 dabérů, to je úplně neuvěřitelný, jako na poměry to je fakt jako strašně náročný finančně, ale nádherně udělaný řemeslně dubbing, si myslím.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: hosta Lenky Vahalové a tím hostem je Richard Wagner. A když se trošku přesuneme do té historie, tak abychom uvedli posluchače diváky do kontextu, kdyby náhodou tu hru neznali, tak je to rok 1403, ano. Vláda Václava IV.
1: Je to tak. Zikmund Liška Ryšava, tam do toho trošku růžky strká, ano.
0: A dočetla jsem se, že stran oblečení, toho prostředí a vlastně i těch replik, které jsou takové neomalené, až buranské, dalo by se říct, takže se hodně strefujete do té doby. Jak moc je to historicky pravdivé, nebo podle čeho jste, vy asi ne, ale podle čeho ten scénář vycházel?
1: Já mám pocit, že vlastně ten tým Warhorse, který tu hru vlastně udělal, tak oni opravdu si načítali strašně moc dobových listin, prostě všeho, co našli. Oni mě jednou po tom baráku, kde to vyvíjí, prostě mě tam jednou provedli ve Warhorse a tam bylo opravdu strašně moc historických knih, dějepisných knih, ale ne jako, že dějepis pro čtvrtou třídu, co koupíte v knihkupectví, opravdu jako starý, zažloutlý listiny, který tam jako kde si napůjčovali v knihovnách, koupili a tak. A opravdu se snažili udělat každý kámen přesně tak, jak mohl být. Tam, když jdete po té Kutné hoře například, tak opravdu vidíte, že ty baráky, které tam ustály v té době, opravdu tam stojí dodnes, tak jsou naprosto přesný. Umístění okna, ty základní kameny, jo, nějaký zdobení, svatá Barbora, tak ta je tam rozestavěná, dneska stojí, ale je na úplně stejném místě, ta kašna, že jo, známá. Tak tyhle ty všechny věci tam jsou, takže já si myslím, že ta historická přesnost je opravdu veliká a samozřejmě pro účely nějakého jako audiovizuálního díla je tam nějaká licence, protože se něco musí upravit, aby to fungovalo, ale myslím si, že jako je to velká věc, která jako je dějepisně přesná a že si myslím, nechci říct, že to je jako úplně výukovej nástroj, ale že jako nepodělá se nic tím, když by to děcka jako hráli v rámci dějepisu. Protože si myslím, že se tam dozví spoustu o těch historických postavách. Zikmund, Václav, přesně, všichni tam jsou a je to opravdu zajímavý.
0: No a stran obsahu, tak vycházeli tvůrci z nějaké reálné historie?
1: Jak to
0: ten
1: myslíte?
0: Příběh?
1: Příběh si myslím, že asi úplně ne.
0: Je úplně
1: jakože jsou tam historický nějaký jako odrazový můstky, fakta. To znamená, že třeba co chtěl Zikmund, kam mířil, co Václav, nějaký války, tyhle ty věci. Žižka. Ten tam je, že jo, reálná zdánlivě postava, jo, prostě takhle. Ale Jindra je pravděpodobně vymyšlený a ten příběh je zasazený do toho, aby jako Jindra vymetal všechny tyhle ty historické události, tyhle ty situace a vlastně tvořil tu historii on. Takže to, že Žižka přijde o oko, tak jakože
0: za to... Jindrovou rukou není pravda.
1: Přesně tak, nemohl za to asi Jindra, ale jako je tam situace, že prostě Jindra udělá něco a najednou Žižka přijde o oko a je to jako, jo, tak takhle přišel o oko. Jindra ze skalice mu ho vypích, jo, jako takhle, tímhle způsobem je ta historie vlastně jako trošku upravená, ale jsou tam ty reální historické fakta.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Richard Wagner. A teď ještě, když porovnáme tu jedničku a dvojku, tak vy jste v několika rozhovorech řekl, že ta dvojka za vás je propracovanější, že když třeba slyšíte tu jedničku, takže byste ji udělal úplně jinak. Mm-hmm. Nemají třeba tvůrci ambici, že by tu jedničku ještě předělali s váma?
2: To pochybuju, ono je to fakt hodně drahý udělat ten herní dabing. To je jako nesrovnatelný s televizním dabingem, protože ta technika k tomu to udělat je drahá. A já si myslím, že to jako ta ambice pro to úplně není. Ale já jsem to myslel spíš tak, ne, že by to bylo jako odfláknutý nebo tak něco, ale spíš to, já jsem v té době za stolik nedaboval. Já když jsem dělal Kingdom Come Deliverance jedničku, ten fanouškovský dubbing, prvně ty, jak jsem říkal, ty filmečky, ty cutscény a posléze teda ten plnohodnotný dubbing té hry, tak já jsem jako daboval jak dlouho, rok a něco. Jednou, dvakrát měsíčně jsem šel na nějaký půlhodinový dubbing, jakože si mě režiséři brali a zkoušeli si mě. Měl jsem za sebou fakt jako málo zkušeností na to. No ale dvojku jsem dělal s tím, že už jsem 4 roky aktivně každý den duboval, třeba i režíroval, jo, upravoval, měl jsem za sebou spoustu věcí, takže si myslím, že samozřejmě tou v uvozovkách a v dobrým rutinou a tím, že se to ten člověk naučí, už jsem taky věděl, jak trošku třeba líp intonovat, jak to líp říct, aby to nebylo úplně jako fakt, že je ten Indra úplně jako blbec, jo, ale že prostě trošku mu dát nějaký ohraní, aby nebyl jenom rovně řečený. Ano, takhle to je, jo, jako prostě, aby tam bylo jako něco trošku víc k tomu. Takže si myslím, že spíš já jsem se jako naučil za ty roky trošku líp ten dubbing zvládat, technicky, možná i herecky, to nedovedu já posoudit úplně. Ale to je asi ten hlavní, co já bych na tom předělal, protože určitě ten začátek hry jedničky je teda za mě, jako já jsem v něm brutálně jalovej. A jako je to pro mě až jako neposlouchatelné, že se u toho kroutím a říkám si, Kriste pane, to je hrozně rovný, proč tam není žádný důraz a proč je tam těch důrazů tolik?
1: Na druhou stranu má to svůj logický vývoj a je logické, že když mezi tím jste nabral zkušenosti, že ta dvojka a ten Jindra z té dvojky už bude mít trošku jiný vibe.
2: No to jo, to říká. Určitě, ano, ano.
1: No a když jste dělal tu dvojku, tak dal jste mu i nějaký nový charakter tomu Jindrovi? Nebo jste se snažil trošku navázat na tu jedničku?
2: Asi jsem se snažil určitě navázat na tu jedničku. To jako nejde úplně ho změnit, protože vlastně ta dvojka začíná přesně v moment, kdy končí jednička. Akorát Indra jakoby vypadá starší. Já jsem se staral hlasem o dva roky, o tři. Což mi taky ten hlas samozřejmě klesnul trošku od doby, kdy jsem točil tu jedničku. Malinko. Takže asi jsem se nesnažil mu dát nějaký charakter. Vím, že jsme v rámci hledání nějakého hlasu zkoušeli různý, jakože jestli ho budu. Protože Tom McKay, který je vlastně jeho obličej a zároveň i hlasem toho Jindry Henryho, tak on je o 20 let starší než já. A má mnohem hlubší hlas než já. On je takový jako, yeah, we were there. On je takový jako medovější dole, jo. Já jsem trošku vejš a hrubší. Takže jako jsme říkali, budeme se do něj zkoušet trošku stylizovat, ale to je divný. Já tam, jako já neumluvím tak strašně moc textu, abych pořád jako to říkal, takhle to bude trapný, jako prostě to držet někde. Tak jsme si říkali, hele, budeme to dělat prostě, jak nám to přijde přirozený, budeme se snažit nespívat takovou tou americkou intonací, takový, yeah, what about you? A tady tyhle ty věci, tomu se budeme snažit vyhnout. To chtěl konec konců i Dan Vávra. A takže já si myslím, že jsem ho dělal v podstatě tak, jak mi to přišlo asi nejpřirozenější a když se to režisérům zdálo blbý, tak jsme jako předělávali a hledali jsme nějakou jinou polohu, jiný důraz, jiný výraz, jak to udělat, ale dělal jsem ho za sebe, takže vlastně Jindra je jakoby můj hlas. Nikam jsem to netlačil,
1: jo, vejš, hlubi,
2: ne, maximálně trošku víc na dechu, že já jsem takhle a Jindra jakože je prostě víc takhle.
1: Jo, jo, jo. A co bylo na tom dabingu nejtěžší? Ta doba, která byla poměrně dlouhá, snad skoro 6 měsíců jste pracoval na Jindrovi?
2: Ano, doba, období, to bylo nejtěžší, udržet si nějaký ten tah na branku, aby mi nespadl úplně ten řemen, protože, jak jsem říkal, původně se přede mnou zkoušeli jiní herci na toho Jindru a tím pádem, tím běžel ten čas, který na toho Jindru byl. A mě zavolali v červenci, ale už se to točilo od předchozího listopadu. Nebo řekněme ledna. Takže vlastně já jsem nastoupil do Jindry s nejvíc textem ze všech o půl roku později. Takže já jsem měl těch 6 měsíců, kdyby to byl normálně rok, na 1 až 2x tolik, co měli ostatní. A takže to bylo nejtěžší, jakože vlastně vidět, že děláme, co můžeme. Já jsem úplně zničený, nemám náladu si doma povídat nic a pořád nám zbývá 3/4 hry udělat. A viděli jsme, jak to jakoby jde pomalu. A to bylo to, jakože, že to neubývá.
0: Máte rádi novinky?
3: Tak si nalaďte každou středu

0: Praha se mnou je Richard Wagner, dabér, moderátor. A ještě navíc ta hra vyšla ven 5. února 2025. A vy jste ještě v lednu daboval.
1: No jo, no, to jsme nestíhli.
0: Jak
1: moc,
0: to?
1: No. Prostě nějak se to seklo. Já jsem během toho dělal taky jiné věci a prostě... Víte co, ono to funguje takhle. Já nemůžu, protože... Jenom proto, že vlastně dělám jako hru krásnou, velkou, všecko, tak já nemůžu na půl roku zmizet ze všech studií, protože kdo si na mě za půl roku vzpomene? Budu takhle ťukat na dveře a říkat, prosím, já bych chtěl práci, já bych chtěl zase dabovat. No ne, půl roku jsem všem odmítal zakázky, můžou se na mě jako vyprdnout, takže já potřebuju se udržovat tak nějak v tom denním jako povědomí těch lidí, že jako jo, tenhle vlastně tady ještě, on ještě funguje, on ještě žije, on ještě mluví, jo, všecko tohle. I když dělá toho Jindru, že to všichni tak nějak věděli, že jo, prostě stejně. No a takže já jsem vlastně potřeboval režírovat, aby se na mě nezapomnělo, potřeboval jsem dabovat, aby se na mě nezapomnělo, přece jenom taky mě to baví, tak nechci jenom půl roku sedět v jedné budce a číst dokola repliky o Kutné hoře. Takže jsem musel dělat tohle, čímž pádem jsem nemohl pořád dělat to Kingdom Come. A zapomněl jsem otázku, ale...
0: No, že to trvalo poměrně dlouho, trvalo že 5. To, února jo. Se to spustilo ven, tak, a jsem, ještě no, v lednu...
1: My jsme v prosinci zjistili, že mega nestíháme, a tak jsme museli točit, takže jsme si dali vánoční svátky a od 27. durch až do 11. 12. února bez jediného dne volna jsme točili. Možná, ok, na nový rok jsme měli volno prvního, ale pak hnedka 2. jsme nastoupili a to jsme zvedli tehdy tu dobu, kolik toho denně natočíme. My jsme totiž začínali na 4 hodinách denně, pak to bylo 5 hodin denně, pak jsme udělali 6 s pauzou na oběd a končili jsme na 7 hodinách denně, takže já jsem na Jindru chodil jak na full time. A ještě teda vtipná situace byla, že s deadlinem vlastně Jindry, Kingdom Come, se mi potkal i deadline série audioknížek, kterou jsem načítal. A já jsem musel kombinovat 7 hodin denně Jindry a 4,5 hodiny denně audioknížky. Takže já jsem na 9. šel na Jindru, končil jsem prostě v těch 5 s tou hodinou na oběd a od 17.30 už jsem četl 4 až 5 hodin audioknížku a pak jsem přišel domů, padnul za vlast a druhý den znova.
0: V jaké kondici byly vaše hlasivky?
1: No, co hlasivky? Já jsem byl v háji, já jsem byl psychicky v háji, protože já jsem jakoby vstával a chtěl jsem mi brečet, protože jsem věděl, že je přede mnou ten strašně dlouhý den, který mě vlastně jako už v takovýhle na té povinnostní, jako povinný bázi, že tam musím, že mi to vlastně jako nebaví. A já jsem prostě vstával a byl jsem jako smutný z toho, že si musím někam jít sednout na hrozně moc hodin. Vědět, že je to tak dlouhý a že se jako tlačí na mě, jakože šup, šup, šup, ale jakože tím nechci říct, že jsme to nějak flákali nebo něco takového. My jsme jako tomu dali právě proto, že jsme se snažili, to trvalo tak dlouho. Kdyby jsme to flákali, tak končíme v listopadu, ale my jsme prostě jako jeli a snažili jsme se to pořád dělat hezky, aby najednou nebyl začátek hry krásnej a od půlky tomu padl řemen a bylo to nějaký jako, jo, jako na půl. Takže jsme se fakt snažili a hlasivky...
0: Ty to dali, ale psychika dostala na frak.
1: No, hlasivky to nějak dali, jakože chraptěl jsem třeba občas trošku, byl jsem takový, že večer už jako mi ten hlas třeba vypadával, protože tak když 12 hodin, 11 hodin jako mluvíte v kuse, tak ono je to takový, jakože už potom člověk píská trošku. Ale spíš ta psychika, že jakoby udržet si nějaký jako pozitivní přístup k tomu životu v té době byl fakt jako náročný. A ono to zní, jakože jsem takový ten přecitlivý, jakože no, on sedí za mikrofonem a mluví a stěžuje si, mohl, ať jde do práce, jako takové to reálné, že? Ale ono to jako já neříkám, ano, v porovnání asi s jinou, třeba s manuální prací, je to úplně něco jiného, ale jakože prostě spíš udržet tu pozornost, že fakt jako 7 hodin musíte mluvit a pořád vlastně stejně a ani tam nesmí být znát nějaká únava, nemoc, něco, pořád musíte, prostě v 9 ráno i v 5 odpoledne musíte pořád znít jako dobře. Na ten hospodskej, jak se dostanu do té Kutné hory? A pořád to musí být stejný, i když už takhle jako padáte, jo? Musíte tam pořád udržet ten stejný drive. Radio Praha.

0: Praha, jsme ve finále, se mnou je Richard Wagner, dabér, vlastně v současné době taky režisér v dabingových studiích, ale původně kameraman, střihač.
1: Je to tak.
0: Jak se to stalo?
1: Já jsem vystudoval, no, to je zajímavé. Já jsem vystudoval v Brně střední školu uměleckou, kde jsem vystudoval vlastně kameramana, střihače, scénář, grafika, animace, takový jako balíček filmový. Potom jsem točil maturitní film a ten maturitní film jsem si říkal, že bych chtěl jako o dabingu, protože mě ten dabing zajímal od dětství. Já jsem v 10 letech chtěl být daber, protože jsem se koukal na Simpsony a říkal jsem si, tenhle bus to je Dejdar a já je znám z Arabely anebo z tohohle a tamtoho. A říkal jsem si, to je super, že jsou hlasy něčeho, já bych taky chtěl být hlasem něčeho. A to mě bavilo, pak mě to na chvíli pustilo, pak jsem nastoupil na tu střední a pak jsem dělal teda ten maturitní film. Ten maturitní film jsem udělal o dabingu, že jsem vlastně zavolal do jednoho studia ve Vršovicích pražských a říkal jsem, jako dobrý den, já jsem Richard, strašně by mě bavilo dabovat, chci to dělat od dětství, nemohl bych si to u vás vyzkoušet, prosím, a já bych si to chtěl i natočit, protože dělám film. Oni řekli, dobře, tak přijďte, děláme tady seriál Rick a Morty. Říkám, no tak jo, tak super. Tak jsem vzal dva kamarády, oni vzali kamery, jeli jsme tam, natočili jsme takový vlog ze studia. Tak jsem to natočil, zjistil jsem, že mi to vlastně hrozně baví, když mi to tehdy teda strašně nešlo a paní režisérka, a dodnes jí to nemám za zlý, mě už nikdy neobsadila po tomhle. A to je jakoby, víte co, to jsou aktivní režiséři. My se dneska potkáváme, znám moje jméno, zdravíme se, vykládáme si na chodbě, ale nikdy jsem u ní nedaboval. Chápu. Před 5 lety jsem už si udělal otřesnou vizitku, byl jsem otravnej, klepal jsem moc na dveře, moc jsem to chtěl dělat, takže tím pádem už se člověk tak
0: ale
1: jako
0: jak přivře. Se to člověk má naučit, než tím způsobem, že se
1: asi jo, ale
0: to naučí.
1: To jo, ale zase zároveň člověk musí seznat, kdy je moc urputnej a kdy jako moc. Jakože já jsem na to asi fakt tlačil. Samozřejmě je dobře se ozvat, chci to dělat, mám proto nějaký predispozice, myslím, vyzkoušejte mě. Vyzkouší vás jednou, dvakrát, když už nezavolají, neťukejte na ty dveře každý měsíc. Dobrý den, já jsem pořád tady, abych to chtěl dělat. Akorát se člověk zprotiví, řeknou si to mezi sebou a už tři režiséři řeknou, jo, to je ten otravnej. Jo, to, ono to nejde zase.
0: To je Jindra Votravnej.
1: To je ten Jindra Votravnej. Takže to zase tolik nejde. No ale tehdy jsem teda byl v tom studiu, tam jsem natočil ten seriál a chtěl jsem to dělat dál, tak jsem ten film točil dál a dál, rozhovory s jinými režiséry, jak jsem sbíral ty zkušenosti a tak dále. Vznikl z toho můj maturitní film, který se jmenuje Ruda, o dabingu, rozhovory a o tom, jak já si to zkouším. A potom jsem vlastně se, pak bylo chvilku nic, tak jako rok jsem ještě byl v Brně, pak jsem se přestěhoval do Prahy a začal jsem pracovat na jedné komerční televizi a pak jsem začal pracovat v komerčním zpravodajství internetovým. A tam jsem začal dělat kameramana a střihače, reportáží, natočil jsem, myslím si, desítky vyšší, možná stovky reportáží a vlastně mě to strašně bavilo, ale do toho mi vlastně chyběl ten dabing, protože jsem si říkal, to je přece něco, co bych chtěl dělat. A najednou jsem byl v té Praze a ty režiséři, když viděli, že na 20-minutový dabing nejedu 2,5 hodiny z Brna a 2,5 zpátky, tak už jim to nebylo jako blbý. Tak mi Richarde, tak pojďte na 20-minutový dabing, mám tady takovýho kluka, kterýho byste dal a pomůžete mi do sborů. Říkám, tak jo, super, tak jsem přijel. Tohle, najednou mi to asi nějak jako trošku šlo, tak si mě zavolali znova. A já jsem najednou jezdil několikrát týdně na dabingy, tady ty malý. A pak jsem začal jezdit na větší a na větší a na větší a třeba i hlavní role. Já jsem říkal, tyjo, a to už bylo najednou těžší skloubit s plným
0: kamerou.
1: Úvazkem. Protože 9 to 5, od 9 do 5 prostě v práci, někdy naopak posunutá směna zase do večera, protože v tom zpravodajství byl i bulvár nebo sport, takže noční nějaký jako výjezdy na hokej nebo na fotbal, jo, tyhle ty věci tam všechny byly. A nedalo se to. No a já jsem potom začal ten dabing režírovat. No a najednou mě

0: jakoby na účet přišly dvě částky, jedna byla od té televize, kde jsem režíroval dabing, a druhá byla za ten plný úvazek v tom zaměstnání, a já jsem viděl, že za tu jednu režii jsem vydělal asi tak o 1000 korun víc než za ten plný úvazek, a říkal jsem, tyjo, mně se asi vyplatí spíš jít na volnou nohu už, než jakoby ty celý dny nedabovat a odmítat tu práci, kterou mi ty lidi nabízí, za to, že jsem tady uvázaný a sedím tady v kanclu na zadku. A tak jsem dal výpověď. A zrovna tehdy jsem přestal mít úplně všechnu práci, takže jsem 3 měsíce seděl na gauči a brečel jsem, že se nudím a že nemám co dělat. A pak se to zase nějak rozjelo a z 23 na 24 k 31. prosinci jsem dal výpověď, takže 24 až do března jsem neměl vůbec nic.
1: No a pak přišel Jindra. V létě.
0: A v červenci přišel Jindra, takže do té doby jsem začal trošku víc dabovat zase, potom od března jednu režii jsem měl něco, jak se to rozjelo, a najednou přišel Jindra, přišly režie Netflixu, jo, a tak dále, a najednou jsem tady, kdy mám každý den rozplánovaný na půl hodiny i s přejezdama, protože jinak nestíhám nic a všechno se mi už veze.
1: A na úplný závěr bude Kingdom Come Deliverance 3.
0: Krásně jsi to vyslovila, ale nevím. I kdyby byla, tak mě to neřeknou, protože vidí, že chodím do rozhovoru a jsem ta kecka, která by to určitě někde jako řekla, takže já budu ten poslední, kdo se to dozví, doufám, že už ne, s půlročním spožděním.
1: A nebo by to prozradil váš pes.
0: A nebo by to prozradila moje Nelinka, která tehdy prozradila i to, že dělám dvojku, ale dělali jsme, že ne. Ale každopádně já o tom, že by si chystala 3, nevím vůbec nic. Myslím si za sebe upřímně, že ne. Protože ta 2 byla tak strašně časově náročná, to se dělalo 7 let, skončila 1 a začalo se dělat na 2, možná už souběžně s 1, jo. Je to opravdu časově náročný, takže jestli někdy, a tím neříkám, že jo, protože já to fakt nevím, 10 let, možná 7, 5, kdo ví, ale určitě nevyjde příští rok žádná 3, protože to už bych jí musel točit.
1: Se mnou byl Richard Wagner, moc děkuju.
0: Já děkuju, bylo to super.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na Rádiu Praha.

0: A jejich Where We Go, no to kdybychom věděli, je 6 hodin, ve studiu se mnou Anička Hašková, máme pro vás první zprávy ve středu 29. července na Rádiu Praha. Hezké ráno.
1: Pěkné ráno. Pondělí bylo zatím nejtragičtějším dnem na českých silnicích. Při nehodách zemřelo 6 lidí. Zastupitelé pražských hřeb žádají letiště Václava Havla o omezení nočních letů. Obyvatelé si jim stěžují na hluk. Počet obětí zemětřesení na jeho západě Japonska stoupl na 13. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 33 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Při nehodách na českých silnicích včera zemřelo zatím nejvíce lidí za celý letošní rok. Policisté podle předběžných statistik evidují celkem 6 obětí. Dalších 5 lidí bylo těžce zraněných. Tragicky skončily mimo jiné nehody u Litomyšle na Svitavsku a u Holovou na Jičínsku, kde se v obou případech srazilo osobní auto s nákladním. Dosud nejtragičtější byl v tomto roce poslední školní den, kdy nehody nepřežilo 5 lidí. Od začátku tohoto měsíce na českých silnicích zemřelo 33 lidí. Loni bylo takových případů za celý první prázdninový měsíc 35. Vedení pražských hřeb požaduje, aby od příštího roku letalo v noci nad městskou částí méně letadel a od roku 2032, aby noční provoz ustal úplně. Výzvu pražskému letišti schválili tamní zastupitelé. Přidali se tak k dalším radnicím, kterým noční hluk z letecké dopravy vadí a lidé si na něj stěžují, říká místostarosta Prahy 17 Martin Benkovič z ANO.
3: Letiště je pro Prahu důležitou součástí dopravní infrastruktury. Jeho provoz ale musí být v rovnováze s ochranou zdraví a kvality života obyvatel okolních městských částí.
1: Letiště Václava Havla podle své mluvčí Denise Hejtmánkové ale úplně omezit noční provoz nemůže, protože nemá dostatečnou kapacitu v denních hodinách. Úplná noční uzávěra by podle ní byla možná po zprovoznění paralelní dráhy. Její stavba je plánovaná nejdříve na rok 2030. Pamětní deska rodáka z pražského Radotína Josefa Macháčka se vrátila na budovu v západní části náměstí Osvoboditelů. Úspěšný podnikatel z 19. století ovlivnil rozvoj Poberouní a působil jako poslanec Českého zemského sněmu. V Macháčkově rodném domě nyní stavební firma buduje nové byty. Historický vzhled budovy ale chce zachovat. Zemětřesení na jihozápadě Japonska má nejméně 13 obětí. Oznámila to premiérka Sané Takajčiová, podle které záchranáři pátrají po dalších lidech v poničeném papírenském závodě i v nákupním centru. V něm podle vládních zdrojů po otřesech nejspíš vybuchl unikající plyn a budova se pak částečně zřítila. Tuto informaci ale zatím vyšetřovatelé nepotvrdili. Zemětřesení o síle 7,1 stupně zasáhlo prefekturu Kumamoto v úterý dopoledne místního času. Hokejové reprezentantky se na kempu v Chomutově připravují na novou sezónu. Po nezdaru na olympijských hrách, kde Češky skončily ve čtvrtfinále, je čeká mistrovství světa už s novým trenérem, Američanem Brianem Idalským. O náročné přípravě mluvila útočnice Michaela Pejzlová.
4: Přece jenom je to první kemp, kde se potkáváme. Většina z nás nebyla na ledě teď 3 měsíce. Učíme se tady hodně novému systému, novým věcem, právě jakoby co sem přináší Brian, a ono toho volna moc není teda upřímně, jo. To je prostě meeting. Hokej, posilovna, pak je člověk rád, že si možná na chvilku lehne a jede se znova.
1: Mistrovství světa se bude konat v Dánsku od 6. do 16. listopadu. Češky ve skupině narazí na Spojené státy americké, Švýcarsko, Německo a Rakousko. Dnes bude v Praze a okolí jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 31 až 33 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý nebo jihovýchodní až východní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích, bude dneska ráno a dopoledne z dopravního infocentra sledovat kolega Kuba Vodička. Zdravím tě.
5: Hezké ráno. V Praze je silnější provoz už v Novopatské ulici před sjezdem do Kbelské. Auta se zastavují kousek za nájezdem od Černého mostu. Zdržení ale zatím maximálně na 10 minut. A několik minut už se zdržíte na příjezdu do Prahy po D7 před omezením u letiště. Provoz zatím brzdí zhruba na 3. kilometru sjezdu na Kněževes. Jinak Praha průjezdná bez nějakých dalších jiných problémů.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
5: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pět minut po šesté startuje středeční ranní vysílání Rádia Praha s datem 29. července. Svátek mají Marta a Beatrice, tak všechno nejlepší, holky. Co nás čeká? Cindy Marceau, Fell in Love with a Feeling. Bude taky Anne-Marie a její 2000.

0: Anne-Marie a její 2002 ve čtvrt na 7 na Rádiu Praha. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha vy rozhodujete o tom, co my budeme hrát, konkrétně v pondělí 3. srpna v 21 hodin ve vinilu. The Killers nebo Arctic Monkeys, deska Battleborn nebo deska AM. Je to na vás. Hlasujte na Facebooku Rádia Praha. Praha je nej.
1: Kde v Praze najdete nejmodernější vozovnu? Je to v Hloubětíně. Vozovna se po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřela v roce 2025. Najdete tu speciální haly pro běžné opravy tramvají, také myčku využívající dešťovou vodu nebo solární panely na střeše. A právě sem zamířily i nejnovější pražské tramvaje typu 52T. Kvůli jejich moderní konstrukci vznikly ve vozovně speciální lávky, ze kterých pracovníci opravují technologie umístěné na střeše vozů. Praha je nej.
0: Dnes bude v Praze jasno nebo skoro jasno, teploty 31 až 33 stupňů Celsia, teď jsme na 15, foukat bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní až východní vítr. A jak to vypadá na silnicích, doplní Kuba Vodička?
2: Hezké ráno, provoz zatím celkem bez nějakých výraznějších problémů, zdržíte se na příjezdu do Prahy po D7, kde je kolona už kousek před Kněževsí na 4. kilometru, k omezení letiště je to na 10 minut a pomalu se jede už také v Novopatské před nájezdem na nájezdu z Černého mostu ke sjezdu do Kbelské, ale zde je to také maximálně na 10 minut, jinak Praha zatím opravdu dobře průjezdná.
0: Díky moc, Kubo, hezké ráno.
2: Ahoj.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rock?
4: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rock je náš.
5: Rock je náš.
6: Rock je náš.
3: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
5: Rock

0: To byla Adele, Send My Love to Your New Lover. Toto nevím, proč bych dělal. Každopádně půl sedmé dáme si zprávy Rádia Praha s Aničkou Haškovou.
1: Česko bude v příštím roce rozpočtově odpovědnou zemí. Po jednání o státním rozpočtu na rok 2027 to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Schodek by měl být podle něj do 400 miliard korun. Konkrétní podobu rozpočtu ale premiér neuvedl. Jednotlivé rezorty chce příští rok tlačit k provozním úsporám. Zároveň by podle něj Česko mělo více investovat. Opozice premiéra kvůli výši státního schodku kritizuje a varuje před rostoucím zadlužením země. Pražské vodovody a kanalizace přestěhovaly své laboratoře do areálu Podolské vodárny v Praze 4. Na nové adrese si zákazníci vyzvednou vzorkovnice pro odběr vody. Kdo je má z původního pracoviště v Dykově ulici, může odebrané vzorky do konce srpna odevzdávat ještě tam. Milovičtí zastupitelé mají na dnešním zasedání znovu řešit vznik přírodního koupaliště v Ostravské ulici. Rozhodnou o vypsání místního referenda ke stavbě biotopu. Areál má stát 100 milionů korun a to se některým zastupitelům nelíbí. Podle původních plánů měli dělníci začít stavět koupaliště ještě letos. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednal v Bílém domě se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Tématem byly mimo jiné licence na výrobu střel do amerického systému protivzdušné obrany Patriot nebo diplomacie. Zelenský to napsal na síti X a schůzku, která byla bez přítomnosti médií, označil za dobrou. Do oválné pracovny za Trumpem přijel také izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí nejvýše na 31 až 33 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní až východní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po zprávách, koukneme tedy na silnice s Jakubem Vodičkou.
3: Příjemné ráno. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 provoz ještě více zhoustl. Kolona začíná na 4. kilometru před sjezdem na Kněžové se zdržení už zhruba na 15 minut. Pomalu se jede také v Novopatské před sjezdem na Kbelskou od Černého mostu, zatím zdržení kolem 10 minut. A popojíždí se už také na Štěrboholské spojce mezi sjezdem na Běchovice a Průmyslovou, zatím ale zdržení maximálně na 10 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Tell me what you wait for
0: me. Baby, I'm a rolling. V ranní Praze po půl sedmé třeba MGK a Klišé. A taky Olivia Rodrigo a Drop Dead.

0: Zoe Wies a Ghost ve 6:45 na Rádiu Praha. Nejpozději v pátek bude jasné, jestli pražští hygienici zruší zákaz koupání ve vodní nádrži Džbán. Ten kvůli většímu množství sinic platí zhruba 2 týdny. Včera tam se zástupci zdravotního ústavu vodu kontrolovali znovu.
1: První vzorkovnici na mikrobiologický rozbor.
2: Vzorkař ze zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem Jan Halviger odebírá z nádrže Džbán vodu na rozbor. V ruce drží speciálně označenou malou láhev svíčkem.
1: Ponořím kolmo dnem vzhůru do hloubky 30 cm. Musím tam nechat zhruba 1 až 2 cm vzduchovou bublinu.
2: Vodu postupně odebírá z různé hloubky.
1: Tento vzorek se odebírá pomocí trubkového vzorkovače, neboli anděla.
2: Ten vypadá doslova jako průhledná stříkací pistole.
1: Je to spěsný vzorek z okruhu zhruba 4 až 5 metrů. Vzorky sliju do kbeliku, řádně promíchám v tom kbeliku a rozliju do připravených vzorkovnic.
2: Pak to teda dáte do té chladící tašky a co se s tím děje potom?
1: Pak co nejrychlejší cestou vezeme vzorky do laboratoře. Výsledky musí být uvedeny do 12 hodin každý čtvrtek v tom daném týdnu.
2: Laboranti budou zkoumat přítomnost bakterií, sinic a chlorofilu. Na základě toho zveřejní pražská hygienická stanice doporučení, zda je voda vhodná ke koupání. Vyhodnocovat to bude Helena Mikulášová z oddělení hygieny obecné a komunální.
3: Je to 5stupňová škála, 1 je voda vhodná ke koupání, až 5, což je zákaz koupání, a to je právě teda tady na Džbánu aktuálně.
2: Lidé se tu podle ní můžou i přes zákaz koupat, ale na vlastní nebezpečí. Pokuty ani jiné sankce za to nehrozí.
3: Můžou hrozit například kožní vyrážky, podrážděné oční spojivky, případně pokud by člověk té vody se vlastně napil, tak potom nějaké zažívací potíže.
2: Kvalita vody podle ní stále není dobrá.
3: Je to zelené, vidíte tam vlastně ty zelené částečky, to je ten takzvaný vodní květ. Očekávám, že stále ty sinice tam budou v masivním množství.
2: Dodala Helena Mikulášová z oddělení hygieny obecné a komunální pražské hygienické stanice. Martin Hájek provozuje zdejší stánek s občerstvením, který kvůli špatné kvalitě vody přišel o zákazníky.
4: Po tom vyhlášení zákazu koupání jako rapidně poklesla návštěvnost těch, co se opravdu koupou, je docela minimum. Většinou jsou to cizinci, protože ta cedule od hygieny Praha je jenom v češtině.
2: V posledních dnech mu ke stánku chodí alespoň lidé z nedalekých kanceláří. Velkou tržbu z toho ale nemá.
4: Doufáme, že ty hodnoty budou lepší, protože nám to vizuálně a subjektivně přijde, že je to o dost lepší než před těma 14 dněma, kde probíhalo to poslední měření.
2: Hygienici v Praze kontrolují celkem 9 vodních ploch. Džbán byl doposud jedinou, kde koupání zakázali. Nové výsledky z většiny z nich by měly zveřejnit nejpozději v pátek. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Dnes budeme v Praze mít jasno nebo skoro jasno, maxima mezi 31 a 33 stupni Celsia, teď jsme stále na 15, a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní až východní vítr. Kuba Vodička má slovo.
5: Hezké ráno. Začnu příjezdem do Prahy po dálnici D7, kde kolona před omezením u letiště narostla. Auta se zastavují u sjezdu na středu Kluky na 5. kilometru. Je to už minimálně na 15 minut. Na pražském okruhu směrem na letiště se aktuálně brzdí kousek za výjezdem z Lochkovského tunelu. Pomalu se jede až za nájezd od Barandova. Zde se zdržíte 10 až 15 minut. Pomalu se jede také v celé Novopatské. Před sjezdem do Kbelské od nájezdu z Černého mostu čekejte zdržení kolem 10 minut a popojíždí se už také na okruhu Štěrboholské spojce od

0: D11 k průmyslové pojedete 10 až 15 minut.
1: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
0: Ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Česko čeká další vlna veder. Vědci z projektu Intersucho varují před prohloubením extrémního sucha a vysokým rizikem požárů. Zastupci 12 měst a obcí vyzvali ministerstvo dopravy, aby neodkládalo výstavbu železničního tunelu mezi Prahou a Berounem. Některé ruské regiony začaly podle agentury AFP uvolňovat omezení pro prodej pohonných hmot. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 33 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Nadcházející vlna veder může v Česku výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, kteří tvoří projekt Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celé republice riziko vzniku a šíření požáru na nejvyšším stupni. Horko nad 30 stupňů má podle předpovědí trvat 1 až 2 týdny. Teploty můžou výjimečně dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Vědci upozorňují, že vysoké teploty zatěžují nejen přírodu, ale také zdraví lidí. Nebezpečné jsou také vysoké noční teploty, při kterých si organismus nedokáže odpočinout a zregenerovat se. Obce a města z oblasti Dolního toku Berounky nesouhlasí s odložením výstavby železničního tunelu mezi Prahou a Berounem. Ve společném stanovisku vyzvali ministerstvo dopravy a správu železnic, aby pokračovali v přípravách projektu. Podle nezávislého starosty Černošic Filipa Kořínka je železniční tunel potřeba nejen pro tamní obyvatele, ale třeba i pro vznik vysokorychlostních spojů mezi Prahou a Německem.
2: Pokud vláda teď kvůli úsporám na nějaké volební balíčky a možná krátkodobé výdaje by škrtala prostředky z přípravy na výstavbu tohoto projektu, tak by to bylo velmi krátkozraký.
0: Správa železnic minulý týden uvedla, že stavba železničního tunelu začne v roce 2032 a potrvá 12 let. Náklady mají být zhruba 76 miliard korun. Na obchodním náměstí v Praze 12 bude nový lékařský dům. Vznikne v přestavbou zastaralé městské budovy. V pavilonu bude 8 ordinací praktických lékařů a 2 pracoviště specialistů. Radnice teď chystá projektovou dokumentaci, za kterou zaplatí 1 milion korun. Podle radního Prahy 12 Jana Chalupného z TOP 09 práce začnou v příštím roce a skončí v roce 2028.
3: Přízemí objektu už v současnosti funguje chirurgie. Nový lékařský pavilon tak naváže na stávající zdravotnické využití budovy, zároveň řeší celkovou modernizaci. Nejde pouze o vybudování nových ordinací, ale také o zlepšení technického stavu a energetických vlastností.
0: Některé ruské regiony začaly uvolňovat omezení pro prodej pohonných hmot. Tamní úřady je zavedly kvůli ukrajinským útokům na rafinerie, které způsobily nedostatek paliva prakticky v celé zemi. Podle agentury AFP se to týká například Moskvy nebo Petrohradu. Ukrajina už se 5. rokem brání rozsáhlé vojenské agresi ze strany Ruska. V posledních měsících zintenzivněla odvetné útoky na ruskou logistickou a vojenskou infrastrukturu nebo ropná zařízení. Moderní pětibojaři Matyáš Štegman a Dan Vorlíček se stali juniorskými mistry světa ve štafetovém závodě. V Kaunasu vybojovali světové zlato jako první Češi v historii. Vorlíček získal v Litvě 2. medaili, v pondělí byl členem bronzového týmu. V individuální soutěži skončil 5. České juniorky Kateřina Váňová s Danielou Veselou obsadili 6. místo. Šampionát uzavřou smíšené štafety. Během dneška bude jasno nebo skoro jasno, teplotní maxima 31 až 33 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní až východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Jak to vypadá na silnicích, doplní právě teď Kuba Vodička?
5: Hezké ráno. Bouralo se na konci dálnice D6 před Prahou. V odbočovacím pruhu na Pražský okruh se srazilo hned 5 osobních aut. Na místě už jsou 2 sanitky, také hasiče, pruží se pouze levým pruhem. Kolona zatím zhruba ze 3. kilometru, zdržení kolem 10 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 stále popojíždí kolona od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru. Pomalu se jede až do omezení u letiště. Je to stále asi na čtvrt hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště provoz výrazně zesílil, auta se zastavují u sjezdu na Vestec, pomalu se pak jede až za nájezd od Barrandova, podle potřeby se také uzavírají oba tunely, je to už minimálně na půl hodiny a pomalu pojedete v celé Novopatské před sjezdem do Kbelské od nájezdu z Černého mostu zdržení na čtvrt hodiny.
4: Díky moc, hezké ráno.
5: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Rádiem Praha a Honzou Klaněm vstáváte do středy s datem 29. července. Máme 5,5 minut po 7. Hezké ráno přeju. Za chvilku Košína Catch. Bude taky Sienna Spyro a Material Lover. Hezké ráno.
1: Rádio Praha a Honza Chlán.
6: Big Wave. Yeah.

0: bola Sienna Spyrou, Material Lover na rádiu Praha ve čtvrt na 8.
1: Perný den rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Středa 29. července. Svátek má paní domu.
5: No, Marta, je Marta.
4: Ano, Marta. A svatá Marta je taky patronkou kuchařů, kuchařek hostinských či hospodyň. Dřív se tento den slavila i Božena. Některé Boženy slaví stále. Pozor na to. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Adolf Hitler byl zvolen předsedou německé NSDAP s diktátorskými pravomocemi přesně před 105 lety v roce 1921. Pouhý desátník z první světové války a polní kurýr, který doručoval rozkazy po zákopech. Strmě se vydala jeho kariéra jen o 3 roky později. První soutěž Miss World vyhrála před 75 lety v roce 1951, tehdy ještě pod názvem Bikini Contest, Kerstin Kiki Håkanssonová ze Švédska. Korunovace první světové královny krásy se konala v Londýně.
6: Finalement, le jury se décidait après un arbitrage passionné à attribuer le titre à Miss Kiki Håkansson, mannequin de son état et suédoise de naissance.
4: Rozporuplný rozhovor s Johnem Lennonem v časopise Datebook vyšel před 60 lety v roce 1966. V něm si slavný Brouk pustil pusu na špacír a prohlásil, že Beatles jsou větší než Ježíš. To pěkně naštvalo americké křesťany, kteří jako odpověď přišli z Beatle táboráky, na kterých pálili desky Beatles. No, dneska by jim ten čou celpíček vysvětlili ekologové. Pohádková svatba se konala před 45 lety v Londýně.
7: Charles Philip Arthur George, wilt thou have this woman to thy wedded wife?
4: Následník britského trůnu princ Charles si bral v roce 1981 okouzlující Dianu Spencerovou.
8: I will.
4: Pohádka ale šťastný konec neměla. Rozvedli se v srpnu 96. Diana o rok později zahynula v Paříži. Pro český sport dlouho nevídané předvedli před 5 lety na olympiádě v Tokiu střelci Jiří Lipták a David Kostelecký.
9: Dva kamarádi, kteří prostě spolu bojují o olympijské zlato.
4: V trapu eliminovali veškerou konkurenci a v českém finále si to rozdali o zlatou a stříbrnou medaili.
10: Už si požívám ještě teď, jako by Lipták dopadnout nemohlo. Říkám, ani v tom neodvážnějším snu bych si nedovolil přemýšlet, že já budu olympijský vítěz a ještě k tomu David získá stříbrnou.
4: Byla to první zlatá naší výpravy. Kulatou 80 slaví televizní hlasatelka Saskia Burešová. Srdečně zdravím televizní kalendárium. 55 je rodačce z Písku.
11: 6 let, co jsem hrála potvoru, si asi všichni víceméně mysleli, že jsem taky pěkná potvora.
4: Oblíbené české herečce Daně Morávkové. A 45 má pilot Formule 1, mistr světa Fernando Alonso. Já přeju pěkný den.
0: Ten den bude jasný nebo skoro jasný, maxima 31 až 33 stupňů Celsia, teď jsme na 16 stupních, foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní až východní vítr. Jakube, zdravím tě do dopravního infocentra.
12: Hezké ráno. Problémy jsou stále na konci D6 před Prahou. V odbočovacím pruhu na Pražský okruh se řeší srážka 5 osobních aut a na místě stále sanitka i hasiči. Průjezdný pouze levý pruh. Kolona narostla už na 4. kilometr. Čekejte zdržení před Prahu až 20 minut na D6. Pomalu se jede také na příjezdu do Prahy po D7. Před omezením u letiště kolona od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru zhruba na 15 minut. Pomalu pojedete i na Pražském okruhu směrem na letiště, auta brzdí už před sjezdem na Vestec, pomalu se pak jede přes oba tunely až za nájezd od Barandova, celý úsek vás zdrží až 30 minut a velmi pomalu se popojíždíte už také v Novopatské, od Černého mostu se jede pomalu až ke sjezdu do Kbelské, kde je dopravní omezení, zdržení 15 až 20 minut.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
12: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: 1. a 2. srpna se Holešovická tržnice promění v největší přehlídku autorské tvorby. Prázdninový Design Market nabídne více než 120 tvůrců originální módu, šperky, keramiku, design, skvělé jídlo i pohodovou letní atmosféru. Přijďte objevit to nejlepší od lokálních značek. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
1: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Takhle tě mám rád.
1: Půl osmé na Rádiu Praha. Teď zprávy a s nimi Anička Hašková.
2: Firmy musí od letoška přispívat lidem v některých rizikových profesích na penzijní spoření. Podle průzkumu Unie zaměstnavatelských svazů a KB penzijní společnosti ale tisíce zaměstnanců o to nepožádali. Podle prezidenta Unie Jiřího Horeckého jde o více než polovinu lidí, kterých se příspěvek týká. Přicházejí tak o tisíce korun ročně. Žáci základních škol v Praze 10 pomohli proměnit zeď mateřské školy u Vršovického nádraží. Podle jejich návrhu tam vznikla nová nástěnná malba, kterou vytvořil profesionální umělec. Podle mluvčího Jana Bruna Tropa chce radnice podobnými aktivitami podpořit zájem mladých lidí o své okolí. Obyvatelé pražských Horních Měcholup můžou stále podávat návrhy do participativního rozpočtu na přeměnu veřejného prostoru. Městská část Praha 15 dřívější termín u závěrky nově odsunula na pátek 31. července. Radnice na participativní rozpočet vyčlenila 800 tisíc korun. Jednotlivé projekty ale nesmí stát více než 200 tisíc. Hlasovat o nich budou obyvatelé v říjnu. Novým předsedou německé konzervativní unie CDU-CSU se dnes stane Thorsten Frey. Na mimořádném zasedání by ho dnes mělo do svého čela zvolit více než 200 delegátů, kteří si kvůli tomu musí zkrátit letní prázdniny. Frey ve funkci nahradí Jense Špána, který na funkci rezignoval kvůli kauze kolem náhradního mateřství. Dnes bude v Praze a okolí jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 31 až 33 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní až východní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách se podíváme na silnice, co se na nich děje, ví kolega Jakub Bodička.
4: Hezké ráno. Výrazné problémy čekejte stále na dálnici D6 na příjezdu do Prahy. V odbočovacím pruhu na Pražský okruh se řeší hromadná nehoda 5 aut. Na místě jsou stále hasiči a průjezdný pouze levý pruh. Kolona začíná už kousek před 4. kilometrem. Zdržíte se více než 20 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 popojíždí také poměrně dlouhá kolona, to kvůli omezení u letiště. Zastavíte se na 5. kilometru sjezdu na Středokluky, je to také asi na 20 minut. V Cínovecké směrem do centra se nově bouralo za nájezdem od Březiněvsi. Srazilo se zde nákladní auto s osobním, průjezdný pouze jeden pruh. Kolona má zhruba kilometr, zdržení zatím jen do 10 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště nesouvislá kolona od sjezdu na Vestec. Pomalu se pak jede až kousek před Ořech. Podle potřeby se také musí uzavírat oba tunely, zdržení až na 25 minut. A pomalu pojedete i v Novopatské před sjezdem do Kbelské. Aktuálně se auto zastaví na úrovni Černého mostu na okruhu, zdržení více než 20 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
4: Ahoj.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Host Lenky Vahalové. Influencerka Mariana Prachařová. Ještě nedávno se věnovala zpěvu a herectví. V současné době jsou její doménou i živobytím sociální sítě. A protože často inspiruje své sledující různými outfity a miluje styling, rozhodla se absolvovat intenzivní kurz v Londýně. Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Pečo Boys, je 7:45, posloucháte Rádio Praha ve středu 29. července. Vedení pražských Řep chce, aby od příštího roku létalo v noci nad městskou částí méně letadel a od roku 2032, aby ustal noční provoz úplně. Výzvu pražskému letišti schválili tamní zastupitelé, přidali se tak k dalším městským částem, kterým noční hluk z letecké dopravy vadí a lidé si na něj stěžují.
1: Velké letadla, které lítají s

0: By letiště Praha od příštího roku začalo každoročně snižovat přelety letadel mezi půlnocí a 5 hodinou raní alespoň o 20%, říká místostarosta městské části Martin Benkovič z Hnutí ANO.
1: Nejpozději v roce 2032 by pak měly být tyto noční přelety ukončeny, samozřejmě s výjimkou mimořádných a nouzových situací. Letiště je pro Prahu důležitou součástí dopravní infrastruktury. Jeho provoz ale musí být v rovnováze s ochranou zdraví a kvality života obyvatel okolních městských částí.
0: Letiště Václava Havla podle své mluvčí Denisy Hejtmánkové zatím ale úplně omezit noční provoz nemůže.
2: Letiště nemá dostatečnou kapacitu v denních hodinách. Úplná noční uzávěra od půlnoci do 5:30 hodin je proto plánována až po zprovoznění paralelní dráhy, která umožní efektivnější rozložení provozu během dne a vytvoří potřebnou kapacitu pro přesun nočních letů.
0: Zahájení stavby druhé dráhy plánuje letiště nejdříve po roce 2030. Omezit noční provoz chce kromě pražských hřeb také třeba 6. městská část. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
3: Dnes bude v Praze jasno nebo skoro jasno, maxima 31 až 33 stupňů Celsia a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní až východní vítr. Jak to vypadá na silnicích, teď řekne Kuba Vodička.
4: Příjemné ráno. Velké problémy stále na příjezdu do Prahy po dálnici D6. V odbočovacím pruhu na Pražský okruh se stále ještě řeší hromadná nehoda 5 aut. Na místě jsou stále hasiči a průjezdný pouze levý pruh. Kolona začíná už skoro na 5. kilometru. Čekejte zdržení přes 20 minut. Kolona popoždí také na příjezdu do Prahy po D7, a to kvůli omezení u letiště. Zastavíte se na 5. kilometru u sjezdu na Středokluky, je to také až na 20 minut. V Cínovecké směrem do centra se za nájezdem od Březině si řeší stále srážka nákladního auta s osobním. Kolona má něco přes kilometr, zdržíte se kolem 10 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště popojíždí nesouvislá kolona od sjezdu na Vestec. Pomalu se jede přes oba tunely až kousek za nájezd od Barandova, zdržení až 25 minut. A pomalu pojedete také v celé Novopatské před omezením Vegbelské. Kolona začíná už na okruhu u Černého mostu, zdržení více než 20 minut.
3: Díky moc, Kubo, měj se.
4: Ahoj.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha.

0: Kdo to byl? Tom Grennan a Higher v 8 hodin na Rádiu Praha. Před námi další zpravodajská relace, ve studiu s ní Anička Hašková. Hezké ráno.
1: Pěkné ráno.

0: o zvýšení rodičovského příspěvku. Dělníci dokončili úpravy parku Karlovské předmostí u Muzea policie v Praze 2. Americká armáda zlikvidovala iránské střely mířící na základny Spojených států. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 31 až 33 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Senátoři dnes projednávají návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat až na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. Někteří senátoři se zřejmě pokusí do novely do budoucna zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Pokračuje předseda výboru pro sociální politiku Lumír Kantor z klubu KDU-ČSL a nezávislých.
2: Aby to bylo předvídatelné pro rodiče za prvé a za druhé, aby to nebylo politicky zneužíváno, protože potom v okamžiku, kdy si řeknu, že mi klesá preference nějaká volební, tak v tu chvíli dám tedy příspěvek.
0: Schválit skokové navýšení rodičovského příspěvku od ledna doporučili plénu Senátu výbor pro sociální politiku i ústavně právní výbor. Radnice Prahy 2 otevřela upravený park Karlovské předmostí u Muzea policie. Dělníci opravili cesty, vyměnili lavičky a doplnili zeleň. Práce trvaly asi půl roku, říká krajinářská architektka Zuzana Štemberová.
3: Kromě cyklostezky, která samozřejmě musí být zpevněná, tak jsou vlastně povrchy, co jsou propustné. I vlastně jsme doplňovali trošku trvalek a luční takový pás. Nově vysazený stromy jsou vysazený do substrátu s biouhlem, tak aby líp jako zadržoval vodu a taky se víc pracovalo se zasněním i s biodiverzitou.
0: Součástí parku je také 2,5 metru vysoká bronzová socha, která připomíná zaniklou dětskou nemocnici. Práce stály asi 20 milionů korun. Zaplatila je městská část a magistrát. Český Brod plánuje rekonstrukci dvou náměstí Husova a Arnošta z Pardubic. Radnice už má potřebné stavební povolení a brzy začne hledat firmu, která bude mít investici na starost. Práce by mohly začít příští rok.
4: Obnova dvojnáměstí má mimo jiné přispět ke sklidnění dopravy v městské památkové zóně. Na náměstích mají přibýt odpočinkové plochy i širší chodníky. Počítá se taky s novými povrchy nebo s výsadbou stromů. Náklady na přeměnu odhaduje radnice na 290 milionů korun. Část rozpočtu má pokrýt dotace. Z Českého Brodu Michal Trnka, Český rozhlas.
0: Irán v noci na dnešek vypálil na základny Spojených států na Blízkém východě několik balistických střel. Podle zdrojů stanice CNN se jednalo nejvýše o 4 střely. Všechny z nich se americké armádě podařilo zlikvidovat. Informovalo o tom americké oblastní velitelství s tím, že americké síly zůstávají i nadále ve vysokém stupni pohotovosti. Obě strany po každodenních útocích z minulých týdnů v posledních dnech od vzájemných výpadů upustily. Tenista Jakub Menčík uspěl v prvním kole turnaje ve Washingtonu a porazil Američana Svajdu 2-1 na sety. 17. hráč žebříčku tak splnil roli favorita a v zítřejším osmi finále se zahraje proti dalšímu Američanovi Nakashimovi. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí nejvýše na 31 až 33 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní až východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A teď se spojíme s Jakubem Vodičkou a dopravním infocentrem. Jak to vypadá na silnicích, Kubo?
6: Hezké ráno. Velký problém je aktuálně ve Kbelské ulici směrem do Hloubětína. V omezení se kousek za sjezdem na Kbely srazila dvě auta a Kbelská je tak směrem do Hloubětína neprůjezdná. Velmi rychle se zaplnila jak celá Kbelská, ta kolona už v tuto chvíli narostla do Cínovecké před sjezd na Čakovice. Doufejme, že se to podaří dát co nejdříve na stranu. Každopádně ty kolony jsou opravdu značné a skoro se nepohybují. Kolona je kvůli tomu také v opačném směru, po pojíždí už celá Novopatská před Kbelskou, kolony začínají už na Pražském okruhu u D11, v tomto směru je to minimálně na půl hodiny. Problémy jsou pak ještě stále na příjezdu do Prahy po D6, kde se v odbočení na Pražský okruh srazilo 5 osobních aut, projíždí se stále pouze levým pruhem, kolona začíná mezi 4. a 5. kilometrem, zdržení minimálně na 20 minut. a pomalu pojedete stále také v okolí letiště na D7, kde je dopravní omezení na příjezdu do Prahy kolona zhruba z 5. kilometru. Směrem z Prahy se zastavíte od nájezdu z Evropské obousměrně, to asi na 20 minut.
5: Já ti moc děkuju, Kubo, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: 5:30 po 8. posloucháte Rádio Praha ve středu 29. července. Hezké ráno přeje Honza Chlaň. Za chvilku One Republic a Counting Stars. A taky třeba Somber, My Body Isn't Ready.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM a

0: Je čtvrt na devět, posloucháte Radio Praha a vstáváte s námi do středy 29. července. Hezké ráno. V Praze budeme dnes mít jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 31 a 33 stupni Celsia, ale chvíli potrvá, než se tam dostaneme, jsme na 18 stupních. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní až východní vítr. Jakube, zdravím tě, máš slovo.
1: Hezké ráno. Neprůjezdná je stále Kbelská ulice směrem na Hloubětín. Zase jezdem na Kbely se v omezení srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda se stále řeší. Kolona narostla velmi rychle už do Cínovecké před sjezd na Čakovice a prakticky se nepohybuje. Velmi pomalu se proto jede také v opačném směru ve Kbelské, kde je kolona už nejen v celé Novopatské, ale začíná na pražském okruhu u D11. Zdržení v tomto směru na více než půl hodinu. Problém je také stále na příjezdu do Prahy po D6, kde se před odbočením na pražský okruh řeší nehoda 4 nebo 5 osobních aut. Na místě stále hasiči, průjezdný pouze levý pruh, kolona ze 4. kilometru D6 na 20 až 25 minut. A na příjezdu do Prahy po D7 stále popojíždí kolona od Středokluk z 5. kilometru až k omezení u letiště. Zde je to asi na 20 minut a kolona je také v opačném směru, tedy na výjezdu z Prahy před letištěm od Evropské. Pojedete zhruba čtvrt hodiny.
0: Díky moc, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

Fifth Harmony, Ty Dolla Sign a Work From Home. Mimochodem, pokud vás na Rádiu Praha zaujme jakýkoliv song a moderátor, jako třeba já nebo moji kolegové, neřekne, co je to za song, máte možnost si ho najít na našem webu praharozhlas.cz. Tam je na hlavní stránce k dispozici playlist odehraných songů, no a v něm si můžete najít, co jsme hráli. Teď si dáme každopádně zprávy, protože je 8:30 a ve studiu se mnou Anička Hašková.

parku varují před rizikem vzniku požárů kvůli nadcházejícím vysokým teplotám. Návštěvníky proto vyzývají, aby v Krkonoších nerozdělávali otevřený oheň, nekouřili a netábořili v lese ani ve volné přírodě mimo vyhrazená místa. Případný požár mají nahlásit přímo hasičům na telefonní linku 150 nebo linku integrovaného záchranného systému 112. Pamětní deska rodáka z pražského Radotína Josefa Macháčka se vrátila na budovu v západní části náměstí Osvoboditelů. Úspěšný podnikatel z 19. století ovlivnil rozvoj Poberouní a působil jako poslanec Českého zemského sněmu. V Macháčkově rodném domě nyní stavební firma buduje nové byty. Historický vzhled budovy ale chce zachovat. Mladá Boleslav má nejší

0: tisícin stupňů. Magistrát tak může usilovat o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. V Jižní Karolíně se dnes naposledy rozloučí se senátorem Lindseym Grahamem, který náhle zemřel 11. července. Ve státě, který Graham v kongresu zastupoval přes 30 let, bude senátor také pohřbený. Už včera uctili jeho památku ve Washingtonské národní katedrále, kde smuteční řeč pronesl americký prezident Donald Trump. Během dneška bude jasno nebo skoro jasno, teplotní maxima 31 až 33 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní až východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Po zprávách dopravní informace, s těmi je připravený Jakub Vodička.
3: Hezké ráno. Neprůjezdná je stále Kbelská ulice směrem do Hloubětína. Za sjezdem na Kbely se v omezení srazilo osobní auto s nákladním. Kolona už narostla do Cínovecké ke sjezdu na Zdiby. Prakticky se nehýbe. Pomalu se proto jede v opačném směru v omezení ve Kbelské. Kolona proto je nejen v celé Novopatské, ale auta se zastavují už na Pražském okruhu před D11. Zde se zdržíte až 40 minut. Problémy jsou také stále na příjezdu do Prahy po D6 v odbočovacím pruhu na Pražský okruh. Se stále ještě řeší hromadná nehoda 5 aut, projíždí se pouze levým pruhem a kolona ze 4. kilometru na více než 20 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 se velmi pomalu jede před sjezdem na letiště, kde je omezení kolona z 5. kilometru na 20 minut. A velmi pomalu pojedete také na jižní spojce směrem na Smíchov. Od sjezdu na Pankrác je kolona až za Barandovský most do Dobřížské ulice, celkové zdržení až půl hodiny.
2: Díky moc, Kubo, měj se.
3: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: den.
1: To Martvej, ani jeden den ve 8:45 na Rádiu Praha. Teď přichází Jirka Štefl.
2: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Představte si, že jste na planetě Mars, ale kvůli blížící se bouři se musíte s posádkou evakuovat. Do vesmírné lodi ale nastoupit nestihnete, aby tak jako jediný člověk zůstanete úplně sám na Marsu. Přesně takový je příběh filmu Marťan, který ve středu večer můžete vidět v letním kině ve Story B v Praze 4. Po

0: s maximálními teplotami mezi 31 a 33 stupni Celsia, teď jsme na 18 stupních, foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní až východní vítr. A jak to vidí Kuba Vodička?
1: Hezké ráno, značné problémy jsou stále ve Kbelské směrem do Hloubětína. Za sjezdem na Kbely se v omezení srazilo osobní auto s nákladním. Lepší zprávou je, že před pár okamžiky se podařilo odtahnout havarované osobní auto. Kbelská by tak po zhruba 3/4 hodiny už měla být průjezdná v omezení jedním pruhem. Každopádně kolony začínají už na Cínovecké u sjezdu na Zdiby. To zdržení bude opravdu výrazné. Pomalu se kvůli tomu jede v opačném směru ve Kbelské. Kolona je jak v Novopatské, tak se popojíždí už z Pražského okruhu od D11 od Černého mostu, zdržení více než půl hodiny. Problémy stále na konci D6 před Prahou v odbočovacím pruhu na Pražský okruh se stále dořešuje. Nehoda 5 osobních aut, průjezdní pouze jeden pruh. Kolona ze 4. kilometru na 15 až 20 minut. A kolonu čekejte také na jižní spojce směrem na Smíchov. Od sjezdu na Pankráce jede velmi pomalu až za Barandovský most do Dobřížské. Kolona je kvůli tomu také ve Strakonické od Lahoviček. V obou případech je to až na půl hodiny.
0: Já ti moc děkuju, Kubo, měj se.
1: Ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
3: Pet Shop Boys. Dream World. Greatest Hits Live. Legendární britské synthpopové duo a největší hity živy. V červnu 2022 mělo tour zastávku i v Praze. Pet Shop Boys živě na 107,1 FM a v DAB+. Ve čtvrtek večer.
2: Praha žije.

0: dostupnost svých městských bytů a domů nechá prověřit Praha 2. Policie pátrá po 56-letém muži z Třebíčska, nemá u sebe potřebné léky. Počet obětí zemětřesení na jihozápadě Japonska stoupl na 13. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 33 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Odborníci v Praze 2 prověří téměř 3000 městských bytů a domů. Mají zjistit, jak jsou přístupné například pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Městská část nechá vytvořit také novou databázi, která pomůže lépe přidělovat byty podle potřeb jednotlivých zájemců, říká mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová.
2: Pasportizaci provádí odborníci z pražské organizace vozíčkářů. Odborná analýza prověří téměř 3000 obecních bytů a domů a vytvoří databázi, která pomůže lépe přidělovat byty lidem s různými potřebami i plánovat budoucí investice do bezbariérových úprav.
0: Pražské vodovody a kanalizace přestěhovaly své laboratoře do areálu Podolské vodárny v Praze 4. Na nové adrese si zákazníci vyzvednou vzorkovnice pro odběr vody. Kdo už je má z původního pracoviště v Dykově ulici, může odebrané vzorky do konce srpna odevzdávat ještě tam, říká mluvčí PVK Tomáš Mrázek.
3: Celá činnost laboratoří, to znamená příjem nových vzorků i vrácení vzorkovnic, bude od září probíhat výhledně v Podolské vodárně.
0: Třebíčtí policisté pátrají po 56-letém Radku Lahodovi. Je nemocný, ale nemá u sebe léky. Může být proto v ohrožení života, jak policisté píšou na síti X. Hledaný muž měří asi 180 cm, má krátké prošedivělé vlasy a strniště. Na sobě by měl mít khaki mikinu, bílomodré triko, plátěné šedé kalhoty, béžové boty a modrou kšiltovku. Nosí také brýle s výraznými obroučkami světle zelené a černé barvy. Jakékoliv informace o pohřešovaném Radku Lahodovi, prosím, volejte na linku 158. Zemětřesení na jihozápadě Japonska má nejméně 13 obětí. Oznámila to premiérka Sena Takejčejová, podle které záchranáři pátrají po dalších lidech v poničeném papírenském závodě i v nákupním centru. V něm podle vládních zdrojů po odřesech nejspíš vybouchl unikající plyn a budova se pak částečně zřítila. Tuto informaci ale zatím vyšetřovatelé nepotvrdili. Zemětřesení o síle 7,1 stupně zasáhlo prefekturu Kumamoto v úterý odpoledne místního času. Česká tenistka Daria Vidmanová porazila v prvním kole turnaje v Memphisu Španělku Marinu Basolsovou 6-2, 3-6, 6-4 a dočkala se druhé výhry na okruhu WTA. V zítřejším osmifinále narazí Vidmanová na Američanku Stephensovou. Během odpoledne čekejte jasno až polojasno, nejvyšší teploty 31 až 33 stupňů. Fukr bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní až východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Je po zprávách, takže koukneme na silnice s Jakubem Vodičkou.
5: Hezké ráno, vrátím se ještě do Kbelské ulice, která se po více než 3/4 hodině podařila zprůjezdnit. V omezení už se také jezdí v tuto chvíli bez omezení jedním pruhem v každém směru. Kolony ale zatím zůstávají směrem na Prahu, se zdržíte z Cínovecké už kousek před sjezdem na Zdiby. A dlouhá kolona je také jak v Novopatské, tak na Pražském okruhu, kde se brzdí už u sjezdu na Běchovice. V obou směrech stále počítejte zdržení až půl hodiny. Nový problém je na jižní spojce směrem na Štěrboholi. Za nájezdem ze Spořilovské zůstal stát v prostředním pruhu nepojízdná dodávka a kolona už narostla k podjezdu magistrály, je to zhruba na 15 minut. Na jižní spojce pak čekejte kolony také směrem na Smíchov. Auta se zastavují u sjezdu na Pankrác, pomalu se jede až za Barandovský most do Dobřížské ulice před tunelem Rázovka. Pomalu se kvůli tomu popojíždí i ve Strakonické od Lahoviček k Barandovskému mostu. V obou případech je to až na půl hodiny.
4: Díky moc, hezké ráno.
5: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Vstáváte do středy s datem 29. července. Máme 4 minuty po 9. a hezké ráno přeje Honza Klein z Rádia Praha. Za chvilku Miles Smith a Hold Me in the Dark. A budou taky Kygo a Imagine Dragons, Born to be Yours.
1: Rádio Praha a Honza Klan, 107,1 FM a

0: Tak všechno mám.
1: Je 9:45, posloucháte Rádio Praha.
2: Perný den Rádia Praha.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Středa 29. července. Svátek má paní domu. Ano, Marta. A svatá Marta je taky patronkou kuchařů, kuchařek hostinských či hospodyň. Dřív se tento den slavila i Božena. Některé Boženy slaví stále. Pozor na to. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Adolf Hitler byl zvolen předsedou německé NSDAP s diktátorskými pravomocemi přesně před 105 lety v roce 1921. Pouhý desátník z první světové války a polní kurýr, který doručoval rozkazy po zákopech. Strmě se vydala jeho kariéra jen o 3 roky později. První soutěž Miss World vyhrála před 75 lety v roce 1951, tehdy ještě pod názvem Bikini Contest, Kerstin Kiki Håkanssonová ze Švédska. Korunovace první světové královny krásy se konala v Londýně.
6: Finalement, le jury se décidait après un arbitrage passionné à attribuer le titre à Miss Kiki Håkansson, mannequin de son état et suédoise de naissance.
5: Rozporuplný rozhovor s Johnem Lennonem v časopise Datebook šel před 60 lety v roce 1966. V něm si slavný Brouk pustil pusu na špacír a prohlásil, že Beatles jsou větší než Ježíš. To pěkně naštvalo americké křesťany, kteří jako odpověď přišli z Beatle táboráky, na kterých pálili desky Beatles. No, dneska by jim ten čou celpíček vysvětlili ekologové. Pohádková svatba se konala před 45 lety v Londýně.
7: Charles Philip Arthur George, wilt thou have this woman to thy wedded wife?
5: Následník britského trůnu princ Charles si bral v roce 1981 okouzlující Dianu Spencerovou. Pohádka ale šťastný konec neměla. Rozvedli se v srpnu 96. Diana rok později zahynula v Paříži. Pro český sport dlouho nevídané předvedli před 5 lety na olympiádě v Tokiu střelci Jiří Lipták a David Kostelecký.
8: Dva kamarádi, kteří prostě spolu bojují o olympijské zlato.
5: V trapu eliminovali veškerou konkurenci a v českém finále si to rozdali o zlatou a stříbrnou medaili.
9: Už si kůžu mám ještě teď, jako by Lipták dopadlo nemohlo. Říkám, ani v tom neodvážnějším snu bych si nedovolil přemýšlet, že já budu olympijský vítěz a ještě k tomu David získá stříbrnou.
5: Byla to první zlatá naší výpravy. Kulatou 80. slaví televizní hlasatelka Saskia Burešová. Srdečně zdravím televizní kalendárium. 55 je rodačce z Písku.
10: 6 let, co jsem hrála potvoru, si asi všichni víceméně mysleli, že jsem taky pěkná potvora.
5: Oblíbené české herečce Daně Morávkové. A 45 má pilot Formule 1, mistr světa Fernando Alonso. Já přeju pěkný den.
1: Ten den bude jasný nebo skoro jasný s maximálními teplotami 31 až 33 stupňů Celsia. Teď jsme na 20, foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní až východní vítr. Kubo, zdravím tě, jak to vypadá?
11: Hezké ráno. Dlouhé kolonie očekávejte na příjezdech ke Kbelské ulici, a to v obou směrech. V Cínovecké se auta zastavují už na konci D8 před sjezdem na Zdiby a popojíždí se také v celé Novopatské. Kolona začíná na Pražském okruhu sjezdu na Běchovice. Ty kolony v obou směrech jsou stále na více než půl hodinu. Problémy máme na jižní spojce směrem na Štěrboholi, kde stojí za nájezdem od Spořilovské nepojízdná dodávka v prostředním pruhu, kolona od magistrály na 15 minut. Kolonu čekejte pak na jižní spojce také směrem na Smíchov. Od sjezdu na Pankrát se jede pomalu až za Barandovský most. Do Dobřížské ulice je to až na 20 minut. Bouralo se také na konci Štěrboholské spojky, a to v nájezdu od Průmyslové. 2 havarovaná auta stojí v připojovacím pruhu. Kolona se posouvá od sjezdu na Dolní Počernice, je to zhruba na 15 minut. A na příjezdu do Prahy po D7 stále čekejte poměrně dlouhou kolonu od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru. K omezení u letiště stále pojedete až 20 minut.
1: Já ti moc děkuju, zatím ahoj.
11: Ahoj.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: 6 a King of Wishful Thinking. Je 9:30 a my si dáme zprávy Rádia Praha s Aničkou Haškovou.
1: Od příštího roku by se mohl zvýšit rodičovský příspěvek o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes projednávají senátoři. Někteří chtějí do novely zakotvit i automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Schválit skokové navýšení rodičovského příspěvku od ledna doporučili plénu Senátu Výbor pro sociální politiku i ústavně právní výbor. Obce a města z oblasti Dolního toku Berounky nesouhlasí s odložením výstavby železničního tunelu mezi Prahou a Berounem. Ve společném stanovisku vyzvali Ministerstvo dopravy a Správu železnic, aby pokračovali v přípravách projektu. Správa železnic minulý týden uvedla, že stavba železničního tunelu začne až v roce 2032 a potrvá 12 let. Náklady mají být zhruba 76 miliard. Na obchodním náměstí v Praze 12 bude nový lékařský dům. Vznikne v přestavbou zastaralé městské budovy. V pavilonu bude 8 ordinací praktických lékařů a 2 pracoviště specialistů. Práce by měly začít v příštím roce a skončit v roce 2028. Americký senát schválil do funkce šéfa tajných služeb Jaye Claytona, kandidáta prezidenta Donalda Trumpa. Republikánům se 60-letého právníka podařilo prosadit i přes velký odpor demokratů. Ti kritizovali například to, že Clayton během potvrzovacího slyšení odmítl prohlásit, že Trump prohrál volby v roce 2020. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí nejvýše na 31 až 33 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní až východní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice. Co se na nich děje, sleduje Kuba Vodička.
3: Hezké ráno. Problémy jsou stále v okolí letiště kvůli dopravnímu omezení, kolony v obou směrech. Směrem z D7 se popojíždí z 5. kilometru od sjezdu na Středokluky. Směrem z Prahy se zastavíte už v nájezdu od Evropské. Obousměrně čekejte zdržení 15 až 20 minut. Dlouhé kolony stále popojíždí na příjezdech ke Kbelské ulici, a to v obou směrech. Na příjezdu do Prahy po D8 se auta zastavují už před sjezdem na Zdiby, zhruba na 3. kilometru D8. Pomalu se pak jede v opačném směru, a to nejen v celé Novopatské, ale kolony začínají už na Pražském okruhu sjezdu na Běchovice. Obousměrně zdržení stále výrazně přes půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Štěrboholi je stále problém za nájezdem od Spořilovské. Prostřední pruh blokuje nepojízdná dodávka, na místě už je policie, kolony od podjezdu magistrály na čtvrt hodiny. A kolona popojíždí na jižní spojce také směrem na Smíchov. Od sjezdu na Pankrác se jede pomalu za Barandovský most do Dobříšské. Zdržení 15 až 20 minut.
0: Kubo, díky moc, zatím ahoj.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Na prknech hudebního divadla Karlín už druhým rokem exceluje jako Beetlejuice. Kromě činohry a muzikálu se věnuje také režii, koncertování a chystá první solové album. Jak holé ta v kumštu proměnila a proč o sobě tvrdí, že rád lidi ponouká? I o tom bude v pořadu Až na dřeň mluvit Jan Sklenář. V neděli

desáté na rádiu Praha třeba Doja Cat a Say So. Bude také Ava Max a

0: Ava Max a Salt je 9:45. Čtyři otcové, jedna ředitelka, školní tělocvična a sáček s bílým práškem. To je nová komedie režiséra Miroslava Ondruše, která bude mít v českých kinech premiéru příští týden. V hlavních rolích se objeví třeba herec Jiří Mádl, se kterým natáčela naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím a naši synové s tím nemají vůbec nic společného?
2: Ale ty už konečně přestaň říkat naši synové, to může říkat akorát tvůj fotr, ten tady není.
3: Dost! Máte hodinu na to zjistit, kdo z vás je ta krysa.
4: Zápletka

0: to dobrý, prostě takový jakoby pozitivní člověk, který má navíc strašně moc fyzický energie a prostě tím šíří to pozitivno, ale v místnosti plný paranoidních magorů je to prostě pro něj dost nebezpečný.
1: Ty jsi to řekla tak hezky ve třech, ve čtyřech větách, ale pojďme možná ještě připomenout ty další postavy, když zmiňuješ čtyři tatínky, je tam taky důležitá postava paní ředitelky, tak koho tam vlastně diváci v tom filmu, kromě teda tebe, uvidí?
0: Hraje tam ředitelku skvělá Lenka Vlasáková. Musím říct, že ta se mi v tom filmu líbí, se úplně jako já jej úplně žeru, já jej tam visím na rtech. A pak tam hraje Ondra Vetchý, David Novotný, Martin Pechlát. V menších rolích je tam Honza Nedbal a Oskar Hess, tak to mi přijde jako super, že úplně do poslední role je to tam prostě krásně obsazen.
1: Ty i mimo filmový plac se pohybuješ hlavně za kamerou, můžu to tak říct hlavně, nebo vlastně jak je to?
0: Hlavně před kamerou pořád, ale to za kamerou teď je asi hodně tak vnímaný díky těm vlnám, že si mě tím, s tím lidi hodně spojují, ale furt si myslím, že na množství projektů rozhodně jsem furt herec víc.
1: Tak na čem teďka pracuješ vlastně, nebo co tě čeká za projekty?
0: Co mě čeká, no já jsem tušil skvělý herecký rok, ale všechny tři projekty, na který jsem se těšil, se odsunuly. Do toho přišel teda teď jiný, který bude jako první film český, který se bude dělat určitým způsobem. A je to hezká role, dobrý příběh. No a pak mám i nějaký herecký jako zklamání tenhle rok, opravdu věci, na které jsem se hodně těšil. Jako strašně moc, tak třeba nějak nedopadly. Tak mě to trošku bolí, přiznám se, mám takové zlomené herecké srdíčko, já jsem to nikdy nepřiznával, ale já furt ty ambice mám velký a trápí mě to, prostě vnímám to jako velkou seberealizaci a naplnění, no tak mě to trošku bolí teď, ale jo, furt mě čekají hezký věci.
1: Uzavírá Jiří Mádl, který se vedle herectví dál věnuje režii a psaní scénářů. Sabina Vosecká, Radio Praha.
2: Dneska bude v Praze jasno nebo skoro jasno, maxima 31 až 33 stupňů Celsia, teď jsme na 20 a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní až východní vítr. Kubo, zdravím tě, máš slovo.
3: Hezké ráno, výrazné kolony čekejte stále před letištěm v obou směrech kvůli omezení. Z D7 kolona z 5. kilometru směrem z Prahy se popojíždí od Evropské, v obou směrech je to minimálně na čtvrt hodiny. Výrazné zdržení čekejte také na příjezdech ke Kbelské ulici v obou směrech. Směrem od D8 jsou kolony, dá se říct, už z 3. kilometru dálnice. Pomalu se pak jede také v opačném směru, jak v Novopatské, tak na Pražském okruhu od Běchovic. Obou směrně zdržení kolem půl hodiny. Problém je stále na jižní spojce směrem na Štěrboholi. Za nájezdem od Spořilovské nepojízdná dodávka v prostředním pruhu. Kolona od podjezdu magistrály až na 15 minut. A kolonu očekávejte stále i na jižní spojce před Barandovským mostem směrem na Smíchov. Popojíždí se kousek za sjezdem na Pankrác a pomalu se jede až za Barandovský most. Je to na 15 až 20 minut.
2: Jakoby moc děkuju za dnešní spolupráci a přeju ti hezkou středu. Měj se, ahoj.
3: Hezký den, ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Vinyl.

nebo američtí zabijáci The Killers a Battle Boy? Arctic Monkeys nebo Killers? To je otázka pro vás, odpověď u nás na Facebooku.

0: Je 10 hodin, posloucháte Rádio Praha a před námi jsou další aktuální zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Anna Hašková, které přeji dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Je středa 29. července.
1: Pondělí byl letos zatím nejtragičtější den na českých silnicích. Při nehodách zemřelo 6 lidí. Zastupitelé pražských Hřeb žádají letiště Václava Havla o omezení nočních letů. Obyvatelé si stěžují na hluk. Saúdská Arábie se Spojenými státy útočily na milice v Iráku, které podle nich předaly drony na saúdská ropná zařízení. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 33 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Při nehodách na českých silnicích včera zemřelo zatím nejvíce lidí za celý letošní rok. Policisté podle předběžných statistik evidují celkem 6 obětí. Dalších 5 lidí bylo těžce zraněných. Tragicky skončily mimo jiné nehody u Litomyšle na Svitavsku a u Holovou s Najíčínsku, kde se v obou případech srazilo osobní auto s nákladním. Dosud nejtragičtější byl v tomto roce poslední školní den, kdy nehody nepřežilo 5 lidí. Od začátku tohoto měsíce na českých silnicích zemřelo 33 lidí. Loni bylo takových případů za celý první prázdninový měsíc 35. Vedení pražských Hřeb požaduje, aby od příštího roku letelo v noci nad městskou částí méně letadel a od roku 2032, aby noční provoz ustal úplně. Výzvu pražskému letišti schválili tamní zastupitelé. Přidali se tak k dalším radnicím, kterým noční hluk z letecké dopravy vadí a lidé si na něj stěžují, říká místostarosta Prahy 17 Martin Benkovič z Hnutí ANO.
3: Letiště je pro Prahu důležitou součástí dopravní infrastruktury. Jeho provoz ale musí být v rovnováze s ochranou zdraví a kvality života obyvatel okolních městských částí.
1: Letiště Václava Havla podle své mluvčí Denise Hejtmánkové ale úplně omezit noční provoz nemůže, protože nemá dostatečnou kapacitu v denních hodinách. Úplná noční uzávěra bude podle ní možná po zprovoznění paralelní dráhy. Její stavba je plánovaná nejdříve na rok 2030. Ve vrcholku věže kostela svatého Šimona a Judy v Týnci nad Sázavou našli stavaři časovou schránku. Věž prohlíželi kvůli plánované opravě, která má začít příští rok. V kapsli byly záznamy dělníků z poslední opravy v roce 1975 a také dobové noviny. Co s obsahem schránky bude, říká týnecký kněz Bedřich Vymětalík.
4: To uložíme do trezoru a až bychom dělali příští rok novou, tak bychom napsali zase nějakou zprávu, co se tam našlo. A my tam přidáme něco nového zase, kdo to bude dělat tu věž, která firma, kolik to stálo a dáme tam noviny.
1: Spojené státy se Saúdskou Arábií udeřily proti Íránem podporovaným milicím v Iráku. Šlo o reakci na útok na saúdsko-arabská ropná zařízení. Riád iráckým šíjickým milicím připisuje 30 dronových útoků v posledních 72 hodinách. Podle koalice polovojenských skupin zemřelo nejméně 8 jejich vojáků.
5: Iránské revoluční gardy se přihlásily k nočnímu útoku na americké vojáky na základně v Jordánsku. Jeho armáda hlásí 5 sestřelených raket. Americké oblastní velitelství už v noci oznámilo, že zlikvidovalo balistické střely, které Irán vypálil na americké blízkovýchodní základny. Irán zároveň odmítl ománský návrh na regionální společnou správu Hormuzského průlivu. Podle katarské televize Al Jazeera Tehrán požaduje částečnou kontrolu i nad ománskou plavební trasou touto úžinou. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Moderní pětibojaři Matyáš Štegman a Dan Vorlíček se stali juniorskými mistry světa ve štafetovém závodě. V Kaunasu vybojovali světové zlato jako první Češi v historii. Vorlíček získal v Litvě druhou medaili, v pondělí byl členem bronzového týmu. V individuální soutěži skončil 5. České juniorky Kateřina Váňová s Danielou Veselou obsadili 6. místo. Šampionát uzavřou smíšené štafety. Během dneška bude jasno nebo skoro jasno, teplotní maxima 31 až 33 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní až východní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Máme taky informace pro řidiče. Jakub Vodička ví, co se děje na silnicích.
6: Hezké dopoledne. Začnu u letiště, kde jsou kolony v obou směrech kvůli dopravnímu omezení. Popojíždí se jak z dálnice D7 od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru, tak ve směru z Prahy, kde se zastavíte u nájezdu od Evropské. V obou směrech čekejte zdržení kolem 15 minut. Výrazné kolony jsou stále také na příjezdech k omezení, které je ve Kbelské ulici, a to obousměrně. Směrem z D8 je kolona už z 3. kilometru dálnice před sjezdem na Zděby. Pomalu se pak jede také v opačném směru, kde jsou kolony z Pražského okruhu od sjezdu na Běchovice a následně v celé Novopatské. Zdržení obousměrně stále kolem 30 minut. Na jižní spojce směrem na Štěrboholy už se podařilo odtáhnout nepojízdnou dodávku, která byla za Spořilovskou. V tuto chvíli průjezdne už všechny pruhy. Kolona od magistrály se poměrně svižně rozjíždí. Zdržíte se už jen několik málo minut. A kolonu očekávejte na jižní spojce směrem na Smíchov. Od sjezdu na Pankráce jede pomalu za Barandovský most. Zdržení 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A 6 minut po 10. hodině začíná dopolední vysílání Rádia Praha. Děkujeme, že posloucháte, a to ať už za volantem v práci nebo třeba z pohodlí gauče. Jestli ještě nemáte plány na víkend a chtěli byste být aktivní, tak nás pozorně poslouchejte i dál. Kde toho v Česku vidět nejvíc, ale zároveň s nejmenším počtem kroků, poradíme už za chvíli. Kromě toho vás pozveme i do kina a do toho vám samozřejmě budeme hrát jeden hit za druhým, zazní DJ Purple Disco Machine.

0: Robbieho Williamse jste poslouchali v dopoledním vysílání Rádia Praha. Je středa 29. července, víkend se blíží, možná ale máte právě volno i bez ohledu na víkend. V každém případě v létě pochopitelně přichází otázka, kam v Česku vyrazit, když se chcete vyhnout davům a přitom toho vidět co nejvíc. Datový tým Českého rozhlasu se tentokrát podíval na výlety trochu jinak, ne podle popularity, ale podle map vzdáleností a geografických dat. Spočítal třeba, kde u nás leží skutečně nejhlubší les, tedy místo nejvzdálenější od jeho okraje. Není to u Křišťálové studánky ze Sládkovy básně, ale v Jeseníkách mezi vrcholy Orlík a Medvědí louka poblíž Šumného potoka. Vedle toho vznikla i mapa 454 originálních výletů po celém Česku. Ukazuje třeba trasy za památnými stromy, hřbitovy, vyhlídkami, bitevními poli nebo dalšími méně známými místy. U každé trasy je dopočítaná i reálná pěší vzdálenost a dá se stáhnout do navigace jako GPX soubor. A zajímavost, kdo by chtěl projít všechny, čeká ho skoro 7000 kilometrů. Celý článek najdete na webu irozhlas.cz. Budeme rádi, když se tam podíváte. No a jak to vypadá právě teď na pražských silnicích? Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 popojíždí nesouvislá kolona ze 3. kilometru až do Cínovecké před sjezd do Kbelské. Pomalu se jede před Kbelskou také v opačném směru z pražského okruhu od sjezdu na Běchovice a přes celou Novopatskou v obou směrech zdržení až půl hodiny. Provoz brzdí omezení u letiště v obou směrech, kolona jak ze 4. kilometru dálnice D7, tak směrem z Prahy od Evropské zdržení kolem 15 minut. A kolonu čekejte i na jižní spojce směrem na Smíchov. Od sjezdu na Modřany se jede pomalu až za Barandovský most do Dobříčské. Je to asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: půl minuty po půl jedenácté posloucháte Rádio Praha. Za chvíli další muzika, třeba Plain White Tees nebo DJ Sigala. Teď ale krátké zprávy. Slovo má Anna Hašková.
1: Ministerstvo kultury otevře pro veřejnost hrady a zámky zdarma, a to ve dvou termínech, 30. srpna a 27. září. Rezort to uvedl na svých sociálních sítích. Do akce se zapojí většina objektů ve správě Národního památkového ústavu. Ten zveřejní podrobné informace o rezervacích a organizaci v nejbližších dnech. Pamětní deska rodáka z pražského Radotína Josefa Macháčka se vrátila na budovu v západní části náměstí Osvoboditelů. Úspěšný podnikatel z 19. století ovlivnil rozvoj Poberouní a působil jako poslanec Českého zemského sněmu. V Macháčkově rodném domě nyní stavební firma buduje nové byty. Historický vzhled budovy ale chce zachovat. Český Brod plánuje rekonstrukci dvou náměstí Husova a Arnošta z Pardubic. Radnice už má potřebná stavební povolení a brzy začne hledat firmu, která bude mít investici na starost. Práce by měly začít příští rok. Generální tajemník OSN Antonio Guterres se dnes sejde na jednou z prezidenty Kypru a Severního Kypru. Schůzka je naplánovaná v nárazníkové zóně OSN. Guterres se tak snaží obnovit mírová jednání o budoucnosti rozděleného ostrova. Rozhovor mezi oběma zeměmi stagnují už téměř 10 let. Dnes bude v Praze a okolí jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 31 až 33 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý nebo jihovýchodní až východní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme se podívat také na silnice. Jakub Vodička ví, jak to na nich vypadá.
3: Hezké dopoledne. Výrazné kolony čekejte na příjezdech ke Kbelské ulici, a to v obou směrech. Směrem od D8 po pojíždí auta už zhruba z 5. kilometru. Směrem od Pražského okruhu se zastavíte na úrovni sjezdu na Běchovice. Následně se jede pomalu přes celou Novopatskou až ke Kbelské. V obou směrech čekejte zdržení kolem 25 až 30 minut. A problémy obousměrně jsou také v okolí letiště. Kolona je za dálnice D7 od sjezdu na středu Kluky zhruba z 5. kilometru. V opačném směru se popojíždí od Evropské z Pražského okruhu. V obou směrech zdržení 15 až 20 minut. A čerstvý problém máme aktuálně na Barandovském mostě směrem na Smíchov. Přímo u nájezdu od Modřanské ulice se srazilo nákladní auto s osobním, a pak druhá nehoda hned vedle, což je osobní auto s motorkou. Projíždí se pouze jedním jízdním pruhem a kolona rychle narůstá. Zatím začíná a na jižní spojce u sjezdu na Modřany zdržení asi 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Zaútočili na malou českou vesnici teroristé. Takový malér tu hasiči ještě nehasili. Komedie Kdyby radši hořelo. ČT2. Pět ženatých mužů, pět klíčů a jeden luxusní byt, kde došlo k brutální vraždě. Premiérový thriller Loft a ČT Art uvede u příležitosti 90. narozenin významného dramatika, disidenta a politika Milana Uhdeho dokumentární portrét Uhde. Středeční večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobrý den, 4,5 minuty po půl jedenácté pokračuje dopolední Praha. Oblíbený superhrdina Spider-Man se vrací do kin. Ve filmu Z Brusu nový den se potýká především se ztrátou paměti svých přátel. Do kina vás na nový film o pavoučím muži pozveme už za chvíli.

0: To byla Pink, tady je dopolední Praha. Dobrý den vám přejeme, chvilku před 10:45. Spidermana znají čtenáři superhrdinských komiksů přes 60 let a filmoví diváci mohou k oblíbenému superhrdinovi přiřadit hned několik tváří. Ve snímku s podtitulem Z Brusu nový den stvární hlavní postavu už po čtvrté britský herec Tom Holland. Kromě záhadného nepřítele se bude hrdina tradičně potýkat i s osobními problémy.
1: Peter Parker, obyčejný kluk, kterého jednoho dne kousne pavouk a změní mu život. Stan Lee a Steve Ditko vytvořili Spidermana pro společnost Marvel v roce 1962. Dnes patří mezi nejoblíbenější komiksové superhrdiny, ale ve své době si museli tvůrci poměrně netradiční postavu před vydavatelem obhájit.
2: Měl jsem vymyšleného hrdinu, jeho schopnosti a jméno. A pak jsem si řekl, že mu jen tak z legrace dám osobní problémy. A že to bude teenager, protože žádní takovýhle mladí hrdinové tehdy nebyli. Nadšeně jsem běžel za editorem a on mi řekl, že je to nejhorší nápad, který kdy slyšel.
1: Popisoval začátky Spidermana Stan Lee v roce 2017 v projevu na Kalifornské univerzitě v Los Angeles. V hraných filmech stvárnili pavoučího muže od roku 2002 postupně tři herci. Tobey Maguire, Andrew Garfield a Tom Holland. Všichni si zahráli také v zatím posledním snímku Spider-Man bez domova. Po pěti letech se hrdina do kin opět vrací. Ve filmu s podtitulem Z Brusu nový den bude kromě záhadného nepřítele bojovat také s tím, že na něj kvůli předchozím událostem zapomněli jeho blízcí.
3: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem.
1: Komiksová série je známá i díky pozoruhodným záporným postavám, mezi které patří Green Goblin, Doktor Octopus nebo Venom, stejně jako pro romantické známosti protagonisty, především Mary Jane a Gwen Stacy. Spider-Man ale není jenom Peter Parker. Od roku 2011 se houpe nad ulicemi New Yorku také Miles Morales. Ten se stal hlavní postavou animovaných filmů Spider-Man Paralelní světy a Napříč paralelními světy, oceňovaných za scénář i působivé audiovizuální provedení. Filip Svoboda, Český rozhlas.
0: Ze světa Spidermana zpátky do hlavního města na příjezdu do Prahy po D8 popojíždí nesouvislá kolona z 5. kilometru a to až do Cínovecké před sjezd do Kbelské. Pomalu se jede před Kbelskou také v opačném směru z Pražského okruhu od sjezdu na Běchovice a následně přes celou Novopatskou v obou směrech zdržení kolem půl hodiny. Na příjezdu do Prahy po D7 čekejte kolonu od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru a k omezení u letiště je to na až 20 minut. Pomalu se jede i v opačném směru od Evropské k letišti je to na čtvrt hodiny. Pomalu se jede v obou směrech na Pražském okruhu před Ořechem, kolona od dálnice D5,

0: Středa 29. července, Praha vysílá zprávy, ve studiu s nimi Anna Hašková. Dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Bylo 11 hodin.
1: Opozice kritizuje vyjádření premiéra ohledně plánovaného schodku státního rozpočtu, varuje před stále větším zadlužením země. V Praze 12 přibydou nové ordinace praktických lékařů i zdravotních specialistů, otevřít by mohly za rok a půl. Rusko vydalo mezinárodní zatykač na šéfa aplikace Telegram. Odpoledne čekejte jasno až skoro jasno a teploty do 33 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Opozice kritizovala slova premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o plánovaném schodku státního rozpočtu. Ten má být podle Babiše příští rok výrazně pod 400 miliardami korun. Podle předsedy ODS Martina Kupky ale vláda pokračuje v zadlužování země a účet za její rozhodnutí tak budou splácet další generace. Předseda STAN Vít Rakušan pak upozorňuje, že bez reform nebude možné veřejné finance dlouhodobě stabilizovat.
3: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako čert kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
1: Babiš také řekl, že chce v příštím roce tlačit ministry k provozním úsporám a zároveň očekává růst investic. Letos stát počítá se schodkem 310 miliard korun. Na obchodním náměstí v Praze 12 bude nový lékařský dům. Vznikne přestavbou zastaralé městské budovy. V pavilonu bude 8 ordinací praktických lékařů a 2 pracoviště specialistů. Radnice teď chystá projektovou dokumentaci, za kterou zaplatí 1 milion korun. Podle radního Prahy 12 Jana Chalupného z TOP 09 práce začnou v příštím roce a skončí v roce 2028.
4: V přízemí objektu už v současnosti funguje chirurgie. Nový lékařský pavilon tak naváže na stávající zdravotnické využití budovy. Zároveň řeší celkovou modernizaci. Nejde pouze o vybudování nových ordinací, ale také o zlepšení technického stavu a energetických vlastností.
1: Nový domov pro seniory postaví dělníci v Kralupech nad Vltavou. Má stát v lokalitě Mikovice na nadvlakovou zastávkou a bude v něm 200 lůžek. Letos radnice připraví projektovou dokumentaci. Stavební práce mají začít v příštím roce.
5: Součástí projektu bude poliklinika s ordinacemi lékařů, bytové domy a obchodní zóna. Projekt má přispět nejen k rozšíření nabídky sociálních služeb pro starší obyvatele, ale také k celkovému rozvoji této části města. Z Kralup nad Vltavou Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Rusko vydalo mezinárodní zatykač na zakladatele a šéfa komunikační platformy Telegram. Pavla Durova viní z napomáhání terorismu. Podle Moskvy jeho platforma neodstranila obsah, který využívaly extremistické organizace k přípravě sabotážní a teroristických činů na území Ruska. Durov se k tomu nevyjádřil. Už v minulosti ale uvedl, že se podle něj ruské úřady snaží potlačit právo lidí na soukromí a svobodu projevu. České basketbalisty do 18 let dnes čeká poslední utkání ve skupině na mistrovství Evropy divize B. Na šampionátu zatím neztratili ani bod a postup do čtvrtfinále už mají zajištěný. Pro udržení naděje na návrat do elitní divize A v něm musí zvítězit. Odpoledne bude jasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 31 až 33 stupňů. Vítr bude foukat slabý, přechodně mírný, jihovýchodní až východní.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: S Jakubem Vodičkou se vydáme taky na pražské silnice. Dobré dopoledne.
7: Hezké dopoledne. Velmi silný provoz. Stále čekejte na příjezdech k pražskému letišti, a to v obou směrech. Směrem z D7 se popojíždí z 5. kilometru od sjezdu na Středokluky. V opačném směru je kolona už kousek před Evropskou z pražského okruhu. Obousměrně čekejte zdržení kolem 20 minut. Nesouvislá kolona, to především kamionů, popojíždí z jižní spojky z Lanového mostu, následně pak pokračuje přes Štěrboholskou spojku Pražský okruh a také přes Novopatskou až ke sjezdu do Kbelské. Osobní auta projedou rychleji a kamiony popojíždí před sjezdem do Kbelské také v opačném směru, tedy od příjezdu z D8. Zastavují se už v okolí 5. kilometru, zde se ale osobní auta výrazněji nezdrží v levém pruhu. Problémy jsou stále na Barandovském mostě směrem na Smíchov. U nájezdu z Modřanské se řeší srážka motorky s osobním autem v úplně pravém připojovacím pruhu. Kolona kvůli tomu začíná na jižní spojce, kousek za sjezdem na Pankrát. Zdržíte se až 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Tady je dopolední Praha a dobrý den. I po 11. hodině nabídneme jak nejrychlejší dopravní servis v metropoli, tak spoustu informací a stejně tak i hity. Vydáme se třeba na hollywoodské kopce. Zazní dáma, která už v říjnu vystoupí i v České republice, v Brně konkrétně, připravená Anastasia. No a už dnes večer nabídneme taky ty nejčerstvější hudební novinky. Za chvíli prozradím víc. Klidnou středu vám 6 minut po 11. hodině přeje Vojtěch Přívětivý, tady je Matt Režim.

0: Až na hollywoodské kopce a zároveň do roku 2011 nás zavedli Sunrise Avenue. Hezké dopoledne, tady je Rádio Praha. Středeční večer u nás nicméně tradičně patří novinkám. Pořad Hot Zone vybírá nejnovější singly a hity z uplynulého týdne, tedy hudbu, která se teprve dostává do playlistů, do žebříčků i do povědomí nás posluchačů. Tak pokud chcete slyšet, co právě vychází, co se může za pár týdnů stát velkým hitem a jak zní současná popová scéna, stačí naladit 107,1 FM, případně se nás najít v dabu nebo v aplikaci Můj rozhlas už dnes v 21 hodin. Co ale nabídneme teď, tedy chvilku po čtvrt na 12, to jsou třeba Coldplay, Lady Gaga nebo Zelená vlna. Na Barandovském mostě směrem na Smíchov stojí porouchaný kamion. Neprůjezdné jsou dva levé pruhy, kolona z jižní spojky od sjezdu na Pankráci až na půl hodiny. Na příjezdu do Prahy po D7 je stále silný provoz od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru a k omezení u letiště. Pomalu se jede i v opačném směru, kde je kolona od Evropské k letišti zdržení obousměrně až 20 minut. Nesouvislá kolona hlavně kamionů v pravém pruhu začíná na jižní spojce na Lanovém mostě, následně pokračuje přes Štěrboholskou spojku a pak na okruh do Novopatské ke sjezdu na Kbelskou. Osobní auta projedou rychleji. Kamiony popojíždí před sjezdem do Kbelské, také na příjezdu do Prahy po D8. Zastavují se už v okolí 5. kilometru. A pomalu se jede také na příjezdu do Prahy po D5. Brzdí se u Rudné na 5. kilometru a popojíždí se až na Pražský okruh k Ořechu. Je to až na 25 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. 1. a 2. srpna se Holešovická tržnice promění v největší přehlídku autorské tvorby. Prázdninový Design Market nabídne více než 120 tvůrců originální módu, šperky, keramiku, design, skvělé jídlo i pohodovou letní atmosféru. Přijďte objevit to nejlepší od lokálních značek. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Botox první, ale naposledy po 8. Nejlepší novinka 2. Ella Langley, Choose in Texas. Kateřina Marie Tichá 3. A 12 dalších top hitů. To je chart Rádia Praha. Hlasujte do čtvrteční půlnoci
3: na praha.rozhlas.cz.
2: Další kolo zase v neděli po 9.
4: praha.rozhlas.cz.

0: Posloucháte Rádio Praha, je 11:30 a vysíláme krátké zprávy. Připravila je Anna Hašková.
1: Šéf agentury Czech Tourism František Reismiller končí ve funkci. O rezignaci dopoledne informovala ČTK. Podle mluvčí agentury Kateřiny Beránkové ředitel post opouští kvůli přesvědčení, že je cestovní ruch v Česku nedoceněný. Reismiller se k tomu podrobněji Českému rozhlasu odmítl vyjádřit. Agenturu zřizuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Reismiller ji vedl 3 roky a skončí na konci srpna. Pražské vodovody a kanalizace se přestěhovaly do nové laboratoře v areálu Podolské vodárny v Praze 4. Na nové adrese si zákazníci vyzvednou vzorkovnice pro odběr vody. Kdo je má už z původního pracoviště v Dykově ulici, může odebrané vzorky do konce srpna odevzdávat ještě tam. Prodejci na vánoční trhy hledá rakovník. Zájemci se můžou hlásit do 30. září na webu města. Za pronájem stánku zaplatí radnici 100 korun za den. Adventní program bude na tamním Husově náměstí od 29. listopadu do konce prosince. Trhovci během něj pravidelně nabízejí například jídlo nebo řemeslné výrobky. V Srbsku by dnes mělo proběhnout hlasování o nedůvěře vládě. Jednání vyvolala opozice. Vládnoucí koalice má v 250 členem parlamentu pohodlnou většinu a zasedání je proto vnímané spíše jako formalita. Opozice kabinet viní z nezákonného postupu při schvalování projektu hotelu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Stavba měla vyrůst na místě budovy zničené při bombardování NATO v roce 1999. Odpoledne čekejte jasno až skoro jasno. Teploty vystoupí nejvýše na 31 až 33 stupňů. Foukat bude slabý, přechodně mírný jihovýchodní až východní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak průjezdná je aktuálně Praha, to nám řekne Jakub Vodička. Dobré dopoledne.
3: Příjemné dopoledne. Značné problémy jsou stále na Barandovském mostě směrem na Smíchov, kde zůstal u napojení od Modřan stát porouchaný kamion, z kterého navíc vyteklo poměrně velké množství provozních kapalin. Neprůjezdné jsou 2 levé pruhy, kolona je proto hlavně na jižní spojce už od sjezdu na Pankrát. Čekejte zdržení kolem 30 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 je stále velmi silný provoz a kolona od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru pomalu se jede až k omezení u letiště a v opačném směru se také zdržíte. Kolona z Pražského okruhu od Evropské k letišti v tuto chvíli obousměrně zdržení kolem 20 minut. A nesouvislou kolonu hlavně kamionů čekejte už z jižní spojky od Lanového mostu, následně pak pokračuje směrem na Černý most přes Štěrboholskou spojku a okruh až do Novopatské ke sjezdu na Kbelskou. Osobně auta celý úsek projedou rychleji a pomalu pojedete ještě na příjezdu do Prahy po D5. Auta brzdí na úrovni sjezdu na Rudnou na 5. kilometru, popojíždí se až na Pražský okruh k Ořechu a je to asi na 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Influencerka Mariana Prachařová. Ještě nedávno se věnovala zpěvu a herectví. V současné době jsou její doménou i živobytím sociální sítě. A protože často inspiruje své sledující různými outfity a miluje styling, rozhodla se absolvovat intenzivní kurz v Londýně. Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobrý den, středeční dopoledne trávíte s vysíláním Rádia Praha. Děkujeme za to, jestli už jste toto léto anebo i v minulosti vyrazili někdy do centra města na šlapadla, dost možná jste je potkali. Vltavu v Praze hlídá také poříční útvar městské policie. Den s nimi strávila i naše létající redaktorka Monika, její reportáž nabídneme už za pár minut. Do té doby třeba Kateřina Marie Tichá anebo Ray Dalton. Hezký poslech.
2: Rádio Praha a Vojtěch Přívětivý 107,1 FM a DAB+.

0: Kateřina Marie Tichá v dopolední Praze, aktuální trojka v naší hitparádě Hit týdne, kdybyste ji náhodou chtěli poslat ještě víš, tak pro ní stačí do čtvrteční půlnoci hlasovat na webu praha.rozhlas.cz. Za minutu bude 11:45, teď nabízíme další reportáž. Naši létající redaktorku Moniku Doležalovou zaujala práce u poříční policie a tak šla zjistit, co práce na policejní lodi obnáší.
1: Tak tady je vlastně naše zázemí, jsme rozdělili do 4 směn, vždycky je určený na tu šichtu potapěč. Takže ten, kde je určený, tak si připravuje potapěcký vybavení, který se naloží potom následně na loď. A většinou je to tak, že my jsme na té vodě celý den a pak, když se něco pískne, tak jeden řídí a ty ostatní pomáhají tomu potapěči se do toho oblíknout. A potom následně, když je připraven potapěč, tak se ještě oblíká jako jistící potapěč.
2: Představil mi práci u městské policie u poříčního útvaru strážní Knepejchal Lukáš. Strážníci pokrývají celý katastr hlavního města Prahy. Společně jsme se podívali do doku, kde mají zázemí.
3: Teď se nám tady zvedly vrata, to je pro jednodušší jako náklad.
1: Manipulaci, tak. Tady jsou různé překážky, schody, je to úzký, takže aby to nebylo obouchaný, tak se všechno vlastně tahá tady tudy přes ty vrata, a nebo když dáváme i nějaké těžší věci, jako raf třeba s motorem, tak je možno použít tady takovej služební jeřábek, kterým se vlastně dostaneme až nad hladinu. Tak takhle je naše vlastně nejnovější loď. Tou teda teďka i pojedeme. Teďka naložíme, některé věci dáme napříč, aby jsme byli trošku vyvážený, a ty těžší věci dáme tadyhle na tu záď. No a následně pojedeme se podívat na nějaký okruh. No.
3: Ten okruh si vybíráte, stanovujete sami, jak chcete, nebo...
1: Jo. Když není nějaká akce, nějaká bezpečnostní jako opatření třeba, tak si jezdíme tam, kam nás vítr zavane.
2: Poté jsme se nalodili a vyrazili na obhlídku. Na směně byl i strážník Jiří Šelemba, kterého jsem se zeptala, jaké nejčastější přestupky řeší.
4: Bych určitě řekl asi ukázněnost těch rychlejších lodí, kdy jezdí v úsecích, tam, kde nemají, tak jezdí rychle. A pak bych řekl, že v nočních hodinách to bude asi osvětlení plavidel, který je prostě... Tam je povinnost svítit stejně jako na silnici.
3: Jak to řešíte vlastně?
4: Normálně spustíme stejně maják, že jo, s houkačkou, s vrzem, a ta loď vlastně na to reaguje, že jo. Přiblížíme se k té lodi, přirazí k nám a řešíme s ní ten problém.
2: V případě, že strážníci vyrazí do akce, komunikují s potapěčem pomocí lana, a to přímo z lodi.
4: Tady ve Vltavě máme kolegu většinou na laně, a to z důvodu té plavby, že jo, tady spousta parníků jezdí a výletních lodí, takže měli byste mít přehled, kde toho kolegu máte, aby ho něco nepřejmul. Takže potom podle lana a podle bojky vlastně poznáme, kde je, a ta lanová komunikace, že jo, třeba to máme jasně daný, jak to má vypadat. Že jo.
2: Buďte opatrní a přistupujte k vodě vždy s respektem. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Z vody teď ale na pražské silnice na Barandovském mostě směrem na Smíchov stojí stále porouchaný kamion, ze kterého vyteklo větší množství kapaliny. Neprůjezdné jsou dva levé pruhy, kolona z jižní spojky od sjezdu na Pankráce až na půl hodiny. Nesouvislá kolona hlavně kamionů v pravém pruhu začíná na jižní spojce na Lanovém mostě, následně pokračuje přes Štěrboholskou spojku a okruh do Novopatské ke sjezdu na Kbelskou. Osobní auta projedou rychleji, kamiony po pojíždí před sjezdem do Kbelské, také na příjezdu do Prahy po dálnici D8. Stavují se už okolí 5. kilometru. A na příjezdu do Prahy po D7 je stále silný provoz od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru k omezení u letiště, a pomalu se jede i v opačném směru, kde je kolona od evropské k letišti.

0: je středa 29. července a Radio Praha teď vysílá polední zprávy, připravila je kolegyně Anna Hašková. Dobré poledne.
1: Hezké poledne.
0: Bylo 12 hodin.
1: Česko čeká další vlna veder. Vědci z projektu Intersucho varují před prohloubením extrémního sucha a vysokým rizikem požárů. Bezbariérovou přístupnost svých městských bytů a domů nechá prověřit Praha 2. Počet mrtvých po zemětřesení na jihozápadě Japonska vzrostl na 18. Odpoledne čekejte jasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 31 až 33 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Nadcházející vlna veder může v Česku výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, kteří tvoří projekt Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celé republice riziko vzniku a šíření požárů na nejvyšším stupni. Horko nad 30 stupňů má podle předpovědí trvat 1 až 2 týdny. Teploty můžou výjimečně dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Vědci upozorňují, že vysoké teploty zatěžují nejen přírodu, ale také zdraví lidí. Nebezpečné jsou i vysoké noční teploty, při kterých si organismus nedokáže odpočinout a zregenerovat se. Odborníci v Praze 2 prověří téměř 3000 městských bytů a domů. Mají zjistit, jak jsou přístupné například pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Městská část nechá vytvořit také novou databázi, která pomůže lépe přidělovat byty podle potřeb jednotlivých zájemců, říká mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová.
3: Pasportizaci provádí odborníci z pražské organizace vozíčkářů. Odborná analýza prověří téměř 3000 obecních bytů a domů a vytvoří databázi, která pomůže lépe přidělovat byty lidem s různými potřebami i plánovat budoucí investice do bezbariérových úprav.
1: Obce a města z oblasti dolního toku Berounky nesouhlasí s odložením výstavby železničního tunelu mezi Prahou a Berounem. Ve společném stanovisku vyzvali ministerstvo dopravy a správu železnic, aby pokračovali v přípravách projektu. Podle nezávislého starosty Černošic Filipa Kořínka je železniční tunel potřeba nejen pro tamní obyvatele, ale třeba i pro vznik vysokorychlostních spojů mezi Prahou a Německem.
4: Pokud vláda teď kvůli úsporám na nějaké volební balíčky a možná krátkodobé výdaje by škrtala prostředky z přípravy na výstavbu tohoto projektu, tak by to bylo velmi krátkozraký.
1: Správa železnic minulý týden uvedla, že stavba železničního tunelu začne v roce 2032 a potrvá 12 let. Náklady mají být zhruba 76 miliard korun. Počet obětí zemětřesení na japonském ostrově Kjúšú stoupnul na 18. V nemocnicích jsou desítky zraněných. Záchranáři dál patrají po pohřešovaných lidech v troskách budov, včetně zříceného nákupního centra ve městě Kašima. Po otřesech tam nejspíš vybuchl unikající plyn. Informovali o tom vládní zdroje. Zemětřesení o síle 7,1 stupně zasáhlo prefekturu Kumamoto včera odpoledne místního času. Hokejové reprezentantky se na kempu v Chomutově připravují na novou sezónu. Po nezdaru na olympijských hrách, kde Češky skončily ve čtvrtfinále, je čeká mistrovství světa už s novým trenérem Američanem Brianem Idalským. O náročné přípravě mluvila útočnice Michaela Pejzlová.
5: Přece jenom je to první kemp, kde se potkáváme. Většina z nás nebyla na ledě teď 3 měsíce. Učíme se tady hodně novému systému, novým věcem, právě jakoby co sem přináší Brian, a ono toho volna moc není teda upřímně. Jo. To je prostě meetingy, hokej, posilovna, pak je člověk rád, že si možná na chvilku lehne a jede se znova.
1: Mistrovství světa se bude konat v Dánsku od 6. do 16. listopadu. Češky ve skupině narazí na Spojené státy americké, Švýcarsko, Německo a Rakousko. Během odpoledne bude jasno až skoro jasno, teplotní maxima 31 až 33 stupňů. Povane slabý, přechodně mírný jihovýchodní až východní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na pražské silnice se vydáme s Jakubem Vodičkou. Dobré poledne.
6: Hezké poledne. Problém je stále na Barandovském mostě směrem na Smíchov. U nájezdu od Modřan stojí porouchaný kamion, z kterého vyteklo navíc poměrně velké množství provozních kapalin. Neprůjezdné jsou dva levé pruhy, kolona z jižní spojky od sjezdu na Pankráce a stále zhruba na půl hodiny. Nesouvislá kolona především kamionů v pravém pruhu popojíždí také na Štěrboholské spojce už od Průmyslové. Pomalu se pak jede přes Pražský okruh až do Novopatské ke sjezdu na Kbelskou. Osobní auta v celém úseku projedou o něco rychleji. Kamiony pak popojíždí před sjezdem do Kbelské také v opačném směru, tedy na příjezdu do Prahy po D8, zastavují se aktuálně už v okolí 6. kilometru. Na D8, ale před Prahou jede levý jízdní pruh až do Cínovecké bez větších problémů. Problémy jsou pak ještě na příjezdu do Prahy po D7, kde popojíždí kolona od sjezdu na středu Kluky z 5. kilometru až do omezení u letiště, je to asi na čtvrt hodiny, a pomalu pojedete i na Pražském okruhu směrem na D1, a to od nájezdu z D5 k Ořechu, je to asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezký den, 6,5 minuty popolední, posloucháte Rádio Praha, bydlíte v okolí letiště a ruší vás v noci letadla? Nejste sami, některé městské části v Praze žádají méně nočních letů, nově se přidali také zastupitelé ŘEB. Detaily ve vysílání nabídneme za chvíli, co ale nabídneme právě teď, to jsou hity. Derim Brands, DJ Alesso nebo Shakira odstartují naši další společnou hodinu. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Fanoušci seriálu Přátelé jistě poznali už v první vteřině, možná jste si i zatleskali, to byly Dream Brands na Rádiu Praha. Jestli bydlíte v okolí letiště, možná se s hlukem nočních letů setkáváte i vy. Pražské Řepy se teď přidaly k městským částem, které chtějí omezit noční provoz na letišti Václava Havla. Zastupitelé schválili výzvu, aby od příštího roku začalo letiště každoročně snižovat počet nočních přeletů mezi půlnocí a 6 ráno, alespoň o 20%. Nejpozději v roce 2032 by pak podle nich měl noční provoz skončit úplně, s výjimkou mimořádných anebo nouzových situací. Lidé z Řep si stěžují hlavně na hluk v noci, kdy je letadla budí několikrát během ní. Podle některých nejde jenom o zvuk motorů, ale i o vibrace v domech. Letiště ovšem říká, že úplnou noční uzávěru zatím zavést nemůže, protože přes den nemá dostatečnou kapacitu. S přesunem nočních letů počítá až po zprovoznění paralelní dráhy. Její stavba má začít nejdřív v roce 2030, nebo po roce 2030. Podrobnosti najdete taky v článku na našem webu praha.rozhlas.cz. Ze vzduchu teď ale na pražské silnice na Barandovském mostě směrem na Smíchov zůstává po nehodě omezený provoz, jde se dvěma pravými pruhy ze čtyř a kolo na odjezdu na Krči na více než 40 minut. Dá se to případně objet Branickou ulicí. Na Štěrboholské spojce za Průmyslovou je fronta hlavně kamionů, pomalu se jede až do Novopatské ke sjezdu na Kbelskou, osobní auta projedou rychleji, kamiony popojíždí před sjezdem do Kbelské, také na příjezdu do Prahy po D8. Zastavují se už v okolí 6. kilometru. Levý pruh jede až do Cínovecké bez větších problémů. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 je stále silný provoz, taky od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru k omezení u letiště zdržení asi 15 minut a pomalu se jede i na pražském okruhu směrem na dálnici D1. Od nájezdu z dálnice D5 k Ořechu je to na 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Tady je vysílání Rádia Praha, za minutu bude 12:30, Lenyho Krevice teď ovšem střídá Anna Hašková, která připravila krátké zprávy.
1: Ministerstvo kultury otevře pro veřejnost hrady a zámky zdarma, a to ve dvou termínech 30. srpna a 27. září. Resort to uvedl na svých sociálních sítích. Do akce se zapojí většina objektů ve správě Národního památkového ústavu. Ten zveřejní podrobné informace o rezervacích a organizaci v nejbližších dnech. Nová venkovní učebna vznikne v areálu základní školy pod Žvahovem v pražských Hlubočepích. Stavba z přírodních materiálů za téměř 4,5 milionu korun bude mít kapacitu 630 žáků. Škola ji bude využívat celoročně, a to i pro příměstské tábory. Výuka ve venkovní učebně má začít letos v září. Slaný na Kladensku pronajme startovací byt ve Wilsonově ulici rodinám do 35 let. Zájemci o něj můžou žádat do poloviny srpna. Za byt 1+1 zaplatí necelých 6 000 korun měsíčně bez energií a bydlet tam můžou nejdéle 3 roky. Přesně před 45 lety se v katedrále svatého Pavla v Londýně vzali Diana Spencerová a současný britský král Karel III. Televizní přenos tehdy po celém světě sledovalo asi 750 milionů lidí. Diana a Charles spolu měli dva syny, Williama a Henryho, ale po sérii sporů se rozešli a v roce 1996 se rozvedli. Diana v následujícím roce tragicky zemřela. Odpoledne bude jasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 31 až 33 stupňů. Vítr bude foukat slabý, přechodně mírný, jihovýchodní až východní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích sleduje Jarda Koller. Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem na D1 od dálnice D5 z 22. kilometru pojedete pomaleji, za ořech zpoždění přes 10 minut. Na Barandovském mostě směrem na Smíchov zůstává po nehodě omezený provoz, jede se dvěma pruhy ze 4. Kolona od sjezdu na Krče je stále na více než 40 minut. Dá se to případně objet Branickou ulicí, ta je relativně volná. Na Rašínově nábřeží se popojíždí z Výtoně k Tančícímu domu a na východní části okruhu směrem na D10 je silný provoz hlavně kamionů. Pokračují do omezení Vegbels. Popojíždí se hlavně také v Novopatské. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
5: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
6: Pet Shop Boys. Dream World. Greatest Hits Live. Legendární britské synthpopové duo a největší hity živy. V červnu 2022 mělo tour zastávku i v Praze. Pet Shop Boys živě na 107,1 FM a v DAB+. Ve čtvrtek večer.
4: Praha žije.
6: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Hezké odpoledne, 2:15 po 12:30, posloucháte Rádio Praha. K televizní neděli už desítky let patří kalendárium a s ním také Saskia Burešová, která právě dnes slaví 80. narozeniny. Její televizní začátky i chvíle, které se zapsaly do historie vysílání, si připomeneme už za chvíli.

0: středeční odpoledne trávíte s Českým rozhlasem, tady je Rádio Praha. Některé věci se v čase nemění. Třeba hlas a účes Saskie Burešové, který neodmyslitelně patří k pořadu Kalendárium už od roku 1993. A zatímco v Kalendáriu každý týden připomíná významné osobnosti, tak právě dnes připadá jedno výročí i na samotnou hlasatelku. Saskia Burešová dnes slaví 80. narozeniny.
1: Přeji vám krásný, ničím nerušený den, milí diváci.
2: Nestárnoucí hlasatelka Saskia Burešová je neodmyslitelně spojená s pořadem Kalendárium. Zajímavá výročí každého týdne připomíná už přes 30 let. Od svého mládí snila o herecké kariéře, která začala hned v roce 1956, kdy si zahrála jednu ze žákyň v komedii Kudy kam.
3: Tak děti, hezký v pořádku domů a zítra zase přijdu. Naschledanou.
2: Od filmu ale její cesta vedla k televizní obrazovce. Na ní mohli diváci poprvé vidět v roce 1967 jako moderátorku pořadu Poštovní schránka. Popsala hlasatelka v 6 let starém rozhovoru pro Český rozhlas.
4: Byl takový apolitický pořad pro vojáčky, ale měl jednu velkou výhodu pro ty vojáky, protože tam byla soutěž a když někdo vyhrál tu soutěž, tak dostával 2 dny opušťáku.
2: Do posledního kola výběrového řízení se tehdy dostaly 4 dívky. Každá měla něco předvést a Saskia Burešová si tak vybrala herecký monolog.
4: A tam kromě jiných záludných otázek, tam byl volitelný obor. Já si pamatuju, jedna dívka vařila, druhá tančila, no a já jsem si vybrala monolog Rosalindy ze hry Jak se vám líbí Shakespeareovi. Taková rozpohybovaná role. A ten chudák Hrubeš, který držel ten mikrofon, tak ten prostě za mnou lítal, jo, jak hadr na holi, hrozně mě nenáviděl, že já jsem mu tím skoro znemožnila. No ale nicméně vyhrála jsem ten konkurs.
2: Z Poštovní schránky se brzy dostala k dalším zábavným pořadům. Pak ale do její televizní kariéry zasáhl i osobní život.
4: Všem jsem si vzala, představte si, jistého režiséra Obdržálka, jenomže tenkrát my jsme nesměli pracovat ve stejné redakci. Tak řekli, toto ne, manžele ve stejné redakci ne, tak Burešová pryč, dáme ji do hlasatelského oddělení. A tím jsem se vlastně stala taky tou hlasatelkou.
5: Tak doufám, že jste se dobře pobavili.
2: Některé služby v televizi byly náročnější než jiné. Třeba když měla o půlnoci v přímém přenosu přečíst slavnostní projev k rozdělení republiky.
4: 8 hodin mi zavolali z vedení televize a říkali, prosím tě, tak o půlnoci teda budeš dělit republiku. No mě se úplně zatemnělo před očima, říkám, že šmará, co budu říkat. No, my posleme ten text. Tak mě přinesli A4. No, byla to taková, já tomu říkám, myšlenková akrobacie, protože tam byly opravdu obraty, které se musíte, když to chcete říct přesně, učit aspoň několik dní.
5: Česká televize vás vítá do prvního dne existence České republiky.
2: Za svou dlouholetou televizní kariéru získala Saskia Burešová řadu ocenění. 5x například vyhrála diváckou anketu TT v kategorii hlasatelů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Z rozhlasu zdravíme do České televize na Kavčí hory a přejeme vše nejlepší. Teď ale pojďme ještě na pražské silnice. Na okruhu směrem na D1 od dálnice D5 z 22. kilometru pojedete pomalej za Ořech, zpuždění přes 10 minut. Na Barandovském mostě směrem na Smíchov zůstává po nehodě omezený provoz, jede se 2 pravými pruhy ze 4, kolona od sjezdu nakrčená více než 40 minut. Dá se to případně objet přes Branickou ulici. Na Rašínově nábřeží se popojíždí z Výtoně k tančícímu domu, na východní části okruhu směrem na D10 je silný provoz hlavně kamionů, pokračují do omezení Vegbelské. V Radlické jsou obousměrné kolony před Dobříšskou, z Valtrovky a také z Anděla a Nuselský most do centra je také plný, zdržení přes 10 minut. Šťastnou cestu a naslyšenou zítra.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Zastupitelé Pražský Hřeb žádají letiště Václava Havla o omezení nočních letů. Obyvatelé si jim stěžují na hluk. Stát by měl mít větší kontrolu nad společností ČES, myslí si to 3/5 Čechů. Kyjev po ruských útocích hlásí jednoho mrtvého, Moskva po ukrajinských úderech 3 a požár v průmyslovém areálu. Odpoledne bude jasno až skoro jasno s teplotami do 33 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vedení Pražský Hřeb požaduje, aby od příštího roku letalo v noci nad městskou částí méně letadel a od roku 2032, aby noční provoz ustal úplně. Výzvu pražskému letišti schválili tamní zastupitelé. Přidali se tak k dalším radnicím, kterým noční hluk z letecké dopravy vadí a lidé si na něj stěžují, říká místostarosta Prahy 17 Martin Benkovič z Hnutí ANO.
2: Letiště je pro Prahu důležitou součástí dopravní infrastruktury. Jeho provoz ale musí být v rovnováze s ochranou zdraví a kvality života obyvatel okolních městských částí.
0: Letiště Václava Havla podle své mluvčí Denise Hejtmánkové ale úplně omezit noční provoz nemůže, protože nemá dostatečnou kapacitu v denních hodinách. Úplná noční uzavěra bude podle ní možná až po zprovoznění paralelní dráhy. Její stavba je plánovaná nejdříve na rok 2030. Ve vrcholku věže kostela svatého Šimona a Judy v Týnci nad Sázavou našli stavaři časovou schránku. Věž prohlíželi kvůli plánované opravě, která má začít příští rok. V kapsli byly záznamy dělníků z poslední opravy v roce 1975 a také dobové noviny. Co bude s obsahem schránky dál, říká týnecký kněz Bedřich Vymětalík.
3: To uložíme do trezoru a až bychom dělali příští rok novou, tak bychom napsali zase nějakou zprávu, co se tam našlo. A my tam přidáme něco nového zase, kdo to bude dělat tu věž, která firma, kolik to stálo a dáme tam noviny.
0: Tři pětiny Čechů souhlasí s tím, že by měl stát mít větší kontrolu nad společností ČES. Většina z nich si myslí, že to posílí energetickou soběstačnost země. Vyplývá to z výzkumu agentury Ipsos z přelomu června a července. Opačný názor zastává 27% dotázaných. Že by zestátnění firmy vedlo k nižším cenám energií, si myslí 39% lidí. Zhruba stejná část ale věří, že by se ceny výrazně nezměnily. Stát už teď vlastní 70% akcií ČESu. Vykoupení zbylého podílu má v programu vládní koalice ANO, SPD a motoristů. V průzkumu odpovídalo přes 1000 lidí. Při ruském útoku na ukrajinský Cherson zemřel jeden muž, další 3 lidé jsou zranění. Moskva cílala i na Dněpropetrovskou oblast, kde je 5 zraněných, včetně jednoho dítěte. Rusko naopak hlásí 2 mrtvé na okupovaném Krymu a jednoho v Taganrogu. Informuje i o útoku na město Ryazaň zhruba 190 kilometrů od Moskvy. Tam podle gubernátora oblasti hoří několik průmyslových objektů. Ruskojazyčný servis BBC napsal, že je mezi nimi i sklad ruského internetového prodejce Wildberries. Tenista Jakub Menčík uspěl v prvním kole turnaje ve Washingtonu a porazil Američana Svajdu 2-1 na sety. 17. hráč žebříčku tak splnil roli favorita a v zítřejším osmifinále si zahraje proti dalšímu Američanovi Nakashimovi. Odpoledne čekejte jasno až skoro jasno. Teploty vystoupí nejvýše na 31 až 33 stupňů. Foukat bude slabý, přechodně mírný jihovýchodní až východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Pokud jste na rozpálených silnicích, jak to tam vypadá, ví Jarda Koller a řekne nám to, čemu se raději vyhnout, protože jsou tam i 40-minutová zdržení. Jardo, vítej.
5: Hezké odpoledne na Pražském okruhu směrem na D1. Dálnice D5 z 22. kilometru pojedete pomaleji za ořech zpoždění přes 10 minut. Na Barandovském mostě směrem na Smíchov zůstává po nehodě velmi omezený provoz. Jede se pouze 2 pruhy ze 4. Kolona od sjezdu na Krč je na více než 40 minut. Kvůli situaci na Barandovském mostě se ucpává i Modřanská směrem z Podolí. Na Rašínově nábřeží se popojíždí z Výtoně k tančícímu domu. Na východní části okruhu směrem na D10 je silný provoz, hlavně kamionů pokračují do omezení Vekbelské. V Radlické jsou obousměrné kolony před Dobříšskou z Valtrovky a také od Ženských domovů. Nuselský most do centra je plný, zdržíte se přes 10 minut a ve Vilzonově směrem z centra se jede krokem od Bulhara na Hlávkův most. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Krásné odpoledne a dobrý den, 13 hodin a 5 minut, takový je aktuální čas. S vámi je Rádio Praha, venku nádherné slunečné počasí, letní až tropické, pokud je dost vody a dá se v ní plavat, je to to nejideálnější místo, kde člověk může trávit čas. Ne vždycky jsou ale ideální podmínky. My se alespoň pokusíme přiblížit, ať už jste v autě nebo v práci. A společně s námi Arch Overkill a legendární hit Neila Diamonda, Girl, You Be a Woman. Soon. Dál bude také Dido s hitem Life or End. A nebo Alex Warren, Ordinary. Ať se vám daří a máte báječný čas.
1: Rádio Praha a Olda Burda.
6: A Olda Burda.

0: Arch Overkill nás teď bavili na rádiu Praha, 13 hodin a 14 minut, legendární hit, který napsal Neil Diamond a jako první ho také naspíval. Teď se ale budeme věnovat úplně nové muzice, protože je středa, je sice teprve 13 hodin a 14 minut a bude fajn upozornit na dnešní 9. hodinu večer, protože to nás čeká Hot Zone, tedy ty úplně nové horké novinky hudební, protože ani o prázdninách hvězdy pop music nespí a vydávají nové songy. Konkrétně dnes se s nimi pochlubí Pitbull a Jason Derulo, Lenny, Martin Garrix společně s U2, Sam Smith, Charlotte Gott, také Adéla, Medúza a celá řada dalších. Naleďte si tedy Hot Zone na 107.1 FM a v DAB Plus a z nové muziky vám určitě nic neuteče. Zatím se podíváme také na aktuální dopravu. Začneme pražským okruhem směrem na D1. Od D5 z 22. kilometru pojedete pomaleji za Ořech. Zpoždění je tady 15 minut. Na Barandovském mostě směrem na Smíchov zůstává po nehodě omezený provoz. Jede se dvěma pravými pruhy ze 4. Kolona od sjezdu na Krči je na víc než 40 minut. Kvůli situaci na Barandovském mostě se ucpává i Modřanská směrem z Podolí. Na východní části okruhu směr na D10, tam je silný provoz hlavně kamionů, pokračují do omezení ve Kbelské, ve Vrchlického a Duškově se jede pomalu z Klamovky, Nuselský most do centra je plný, zdržíte se přes 10 minut. Ve Vilzonově směrem z centra se jede krokem od Bulhara na Hlávkův most, tak opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
2: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
3: Rok je náš.
4: Rok je náš.
1: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
3: Rok je náš.
2: Jedině na Rádiu Praha.

0: The Sound of Silence Disturbs s námi na rádiu Praha ve 13.30. Máme pro vás zprávy.
1: V letošním prvním pololetí získalo Česko od Evropské unie o 38 miliard korun více, než do ní odvedlo. To je zhruba o 14 miliard více, než za stejné období loni. Informovalo o tom ministerstvo financí. K rozdílu přispěly hlavně příjmy ze společné zemědělské politiky nebo z nástrojů na inovace a obnovu po covidové pandemii. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO je Česko v Evropě druhým nejlépe čerpajícím státem. Na obchodním náměstí v Praze 12 bude nový lékařský dům. Vznikne přestavbou zastaralé městské budovy. V pavilonu bude 8 ordinací praktických lékařů a 2 pracoviště specialistů. Práce podle radního Prahy 12 Jana Chalupného stop 09 začnou v příštím roce a skončí v roce 2028. Nový domov pro seniory postaví dělníci v Kralupech nad Vltavou. Má stát v lokalitě Mikovice nad vlakovou zastávkou a bude v něm 200 lůžek. Letos radnice připraví projektovou dokumentaci a stavební práce mají začít příští rok. V irském Dublinu zemřel při dopravní nehodě hudebník Glenn Hansard. Informuje o tom web Irish Independent. 56-letý zpěvák a kytarista irské skupiny The Frames podle webu havaroval dnes brzy ráno na motorce. Záchranáři ho podle policie ošetřili přímo na místě nehody. Krátce na to ale zemřel. Hansard s češkou Markétou Irglovou získali v roce 2008 Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly, která zazněla ve filmu Once. Během odpoledne bude jasno až skoro jasno, teplotní maxima 31 až 33 stupňů. Povane slabý, přechodně mírný jihovýchodní až východní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: S Jardou Kolerem se teď podíváme na silnice, abychom zjistili, kde to vázne a vázne to.
3: Hezké odpoledne na Pražském okruhu směrem na D1 od dálnice D5. Z 22. kilometru pojedete v koloně za Ořech, zpoždění 15 minut. Na Barandovském mostě směrem na Smíchov zůstává po nehodě omezený provoz a na místo teď přijeli Jeřáb kvůli vyproštění kamionu. Jede se dvěma pravými pruhy ze 4, kolona od sjezdu na Krči na více než 40 minut. Kvůli situaci na Barandovském mostě se ucpává i Modřanská směrem z Podolí. Na východní části okruhu směrem na D10 je silný provoz hlavně kamionů, popojíždí se od dálnice D11, plná je také celá Novopatská. Nuselský most do centra je plný, zdržíte se přes 10 minut. Ve Vilzonově z centra se jede krokem od Bulhara na Hlávku v most a Ječná jede krokem v celé délce. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Na prknech hudebního divadla Karlín už druhým rokem exceluje jako Beetlejuice. Kromě činohry a muzikálu se věnuje také režii, koncertování a chystá první sólové album. Jak ho léta v kumštu proměnila a proč o sobě tvrdí, že rád lidi ponouká? I o tom bude v pořadu Až na dřeň mluvit Jan Sklenář. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den. 13.33 je právě teď. Větší potřebu pitné vody mají letos dětské tábory. Nově musí dodržovat přísnější pravidla na mytí nádobí. Jak si s tím táborníci poradili, to vám řekneme už za 10 minut.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha ve 13 hodin a 45 minut. Oplachování nádobí pod tekoucí vodou musí nově zajistit všichni provozovatelé dětských letních táborů. Od letoška to nařizuje novela hygienické vyhlášky. Některé tábory kvůli tomu mají větší spotřebu pitné vody.
1: Je přesně 13 hodin a děti na pionýrském táboře u spáleného mlýna u řeky Berounky si berou ešusy a jdou na výdej oběda. Dnes mají knedlíky s masem. Po jídle si každý táborník musí ve vaničkách s vodou umýt svůj ešus.
2: Děti teď plní vaničky, ve kterých se omývají ešusy. Jsou to tři vaničky za sebou. První na úplně ten hrubý oplach, druhá na umytí, třetí na klasický oplach. Je to tak?
3: Ano, je to tak přesně.
2: Popisuje vedoucí tábora Vlasta Vasková.
3: A pak vlastně ještě navíc máme jeden podstavec, kde máme barel s vodou, kde je voda čistá a je v tom přidán ocet a tím ještě uděláme ten konečný oplach.
1: Právě u barelu si děti opláchnou nádobí tekoucí vodou. Postup při mytí mi popisuje 11letá Nikol.
4: Vždycky umyju v té vodě všechno.
5: To je úplně na ten oplach, tady ta voda už je trošku špinavá.
4: A to
5: je
4: jenom... to jídlo šlo pryč to.
5: Pak postoupíš, tady se otočíme teda k další vaničce.
4: Tady je asi voda s jarem, si myslím.
5: Bereš do ruky takový velký kartáč, tím ten ešus vydrhneš.
4: Jo. A když to mám, no tak půjdu ještě k jedné vaničce. A to je voda s octem. Tady si to omeju.
5: Vypláchnout, aby tam nezůstal žádný jar.
4: Jo.
5: Posunuli jsme se tedy k barelu.
4: A tady si to už umyl.
5: Pustíš si vodu a pod tekoucí vodou oplachuješ.
4: Ano. A pak už to jenom vezmu do stanu a tam si to utřu utěrkou a mám hotovo.
1: Pionýři v táboře vedle Berounky nemají přístup k pitné vodě. Pravidelně ji tak musí dovážet cisternou. Stejně to řeší skauti z pražské Bubenče, kteří táboří nedaleko obce Krty na Rakovnicku. Podle vedoucí tábora Mimi Ireny Goldflamové mají kvůli oplachu nádobí pod tekoucí vodou větší spotřebu vody.
6: Řešíme to pronajímáním cisterny, která se doplňuje každé 4 dny. V důsledku plnění této vyhlášky máme zvýšenou spotřebu a tím pádem vyšší náklady na provoz. Příští rok s tím budeme muset počítat a nejspíš dojde k zvýšení účastnického poplatku.
1: Podle mluvčí středočeské hygienické stanice Dany Šalamunové ale oplach pod tekoucí vodou snižuje riziko šíření nemocí.
7: Protože když máte například 100 lidí na táboře, dáte nádobí do té hromadné nádoby s pitnou vodou, tak stejně může jedno nádobí kontaminovat druhé. Čili my tady tomu chceme zabránit.
1: Středočeští hygienici zatím nezaznamenali na žádném táboře v kraji rozšíření infekční nemoci. Petr Kastner, Český rozhlas.
0: S Jardou Kollerem jsme teď na silnicích, na Pražském okruhu u Barandovského mostu, kde se také hodně zdržíte i na jiných místech.

0: D10 je silný provoz, hlavně kamionů, popoží se od dálnice D11, plná je také Novopatská. Nuselský most do centra je plný, zdržíte se přes 10 minut, ve Vilzonově z centra se jede krokem od Bulhara na Hlávkův most, Ječná jede krokem v celé délce a regulují provoz na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Hity, doprava, informace, s vámi je Rádio Praha, 14 hodin, no a máme tady zprávy a hlavně tady máme Mirka Kasana, vítej Mirku.
1: Díky, Oldo, dobré odpoledne.

0: Navýšení rodičovského příspěvku. Novela teď míří k podpisu prezidenta. Česko od Evropské unie za první pololetí získalo o 38 miliard korun víc, než samo odvedlo. Páteční teploty se přiblíží 40. Lidé by měli omezit fyzickou zátěž. A dnes bude slunečno s tropickými teplotami do 33 stupňů. Zítra naměříme až 37.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc na 400 tisíc korun, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. O návrhu některých senátorů zakotvit do budoucna do novely automatickou valorizaci rodičovského příspěvku se nakonec nehlasovalo. Senátorka Lena Mlejnková z klubu Starostové a nezávislí ale prosadila doprovodné usnesení s výzvou, aby automatické zvyšování rodičovského příspěvku připravila vláda.
2: Dlouhodobě správnější řešení je automatická valorizace rodičovského příspěvku, navázaná na objektivní ekonomický ukazatel, například vývoj průměrné mzdy, která zachová reálnou hodnotu v čase. Automatická valorizace je předvídatelná jak pro rodiny, tak pro plánování i státního rozpočtu, není závislá na aktuálním politickém rozložení.
0: Novela teď míří k podpisu prezidenta Petra Pavla. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. Česká republika získala v letošním prvním pololetí od Evropské unie o 38 miliard korun víc, než do ní odvedla. To je zhruba o 14 miliard víc, než za stejné období loni, informovalo o tom ministerstvo financí. K rozdílu přispěly hlavně příjmy ze společné zemědělské politiky nebo z nástrojů na inovace a obnovu po covidové pandemii. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO je Česko v Evropě druhým nejlépe čerpajícím státem. Od svého vstupu do Unie odvedla Česká republika do společné kasy celkem 1 bilion a 50 miliard korun. Více než dvojnásobek pak z evropských zdrojů čerpala. Do Česka se vracejí tropické teploty. Nad naše území podle meteorologů proudí mimořádně teplý vzduch od jihozápadu. Dnes bude až 34 stupňů Celsia, v pátek může být až 39 stupňů. O víkendu by se pak mělo přechodně ochladit. Na začátku příštího týdne pak teploty zase vzrostou. Horka znamenají zvýšenou zátěž pro lidský organismus, varuje meteoroložka Petra Sýkorová.
3: Doporučujeme vyhýbat se dalšímu pobytu na slunci nebo v rozpálené zástavbě, dbát na dodržování pitného režimu se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů, včetně doplňování minerálů, vyhýbat se vyšší jak fyzické, tak i psychické zátěži. Větra doporučujeme jenom v chladnější části dne, většinou brzy ráno, a samozřejmě nenechávejte děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech.
0: Na Vysočině, v Jihomoravském, Plzeňském a Zlínském kraji taky platí varování před vznikem požárů. Tato výstraha se ještě může rozšiřovat. A 20 tisíc lidí se může v madridském regionu po několika dnech evakuace kvůli požáru vrátit do svých domovů. Pro dalších 20 tisíc lidí také přestalo platit omezení pohybu. Španělští hasiči na síti X informovali, že přes noc zůstal požár pod kontrolou a nešířil se. Země ale očekává novou vlnu veder, která by měla trvat až do neděle. Česká fotbalová reprezentace by mohla mít poprvé v historii zahraničního trenéra. Podle španělského deníku AS podepsal smlouvu na 2 roky Santi Denia, který tamní národní tým před 2 lety dovedl ke zlaté medaili na olympijských hrách. Předseda České fotbalové asociace David Trunda k tomu na síti X napsal, že probíhají intenzivní jednání. Odpoledne bude v Praze jasno až skoro jasno s teplotami do 31 až 33 stupňů Celsia. Zítra má být jasno až polojasno a naměříme až mezi 35 a 37 stupni. Meteorologové varují před silnou až velmi silnou zátěží teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A my se teď podíváme i tam, kde je až 40-minutové zdržení na silnicích. Jarda Koller nás je tím provede.
5: Hezké odpoledne na D5 z Plzně do Prahy od Rudné z 5. kilometru. Čekejte silný provoz, kolona pokračuje na Pražský okruh za Ořech, tam je to na půl hodiny. Na Barandovském mostě směrem na Smíchov stojí kamion po nehodě, při nárazu se v něm posunul náklad betonových nosníků. Překládání potrvá ještě dlouho, na místě je jeřáb, kolona z jižní spojky od sjezdu na Krče na více než 40 minut, projíždí se pouze dvěma pruhy. V Modřanské Spodolí stojí kolona z dvorců k ucpanému Barandovskému mostu. Na východní části okruhu směrem na D10 je silný provoz kamionů, popojíždí se od dálnice D11, plná je také celá Novopatská. Muselský most je plný, zdržíte se 10 minut, ve Vilzonově fronty v obou směrech od Florence k muzeu, v opačném směru od Bulhara na Hlávkův most. Ječná jede krokem v celé délce a regulují provoz na vjezdu do Blanky z Nové po Vltavské. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Krásné odpoledne a dobrý den, je po 14. hodině, máme senzační letní počasí, zítra a v pátek to bude ještě tropičtější, takže ideálně podívat se po nějaké vodě na koupání. No a s námi budou už za pár okamžiků noví Rolling Stones. Také Regard a Years and Years.

Bohužel před několika hodinami světové agentury zveřejnili zprávu, že Glenn Hansard v 56 letech zemřel při motocyklové nehodě. A tak si ho pojďme připomenout s Markétou Irglovou a s tím jejich jedinečným Oscarovým songem Falling Slowly.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha. Je 14 hodin a 16 minut. A hlavně máme středu 29. července. Marty slaví svátek, takže všechno nejlepší. No a vy můžete vybírat třeba v této chvíli vinyl na pondělní večer. Kdo je ve hře? The Killers, Beetleborn a Arctic Monkeys AM. Kdo momentálně vede? Když se podívám na průběžné pořadí, je tak s poměrně velkým náskokem. Jsou to Killers. Jak to ale bude v pondělí v poledne, kdy se uzavírá hlasování, to se ještě uvidí. Všechno záleží jen a jen na vás. Takže určitě hlasujte na našem Facebooku. Praha je nej.
1: V centru Prahy najdete místo, kde se pivo vaří už více než 520 let. Legendární pivovar U Fleků patří mezi nejstarší, nepřetržitě fungující pivovary na světě. První zmínka o něm pochází už z roku 1499. Současný název získal až podle Jakuba Flekovského, který podnik koupil v 18. století. A zajímavé je, že se tu dodnes vaří stejné

0: Na D5 z Plzně do Prahy od Rudné z 5. kilometru čekejte silný provoz, kolona pokračuje na pražský okruh za Ořech, tam je to na půl hodiny. Na Barandovském mostě směrem na Smíchov stojí kamion po nehodě, teď se překládá náklad, blokovaný je levý a prostřední pruh. Kolona z jižní spojky od sjezdu na Krč je na víc než 40 minut. V Modřanské směrem z Podolí stojí kolona z Dvorců k ucpanému Barandovskému mostu. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se za Lanovým mostem srazil kamion a osobní auto, blokují pravý pruh, začíná se tvořit kolona. Novopatská směrem na Kbelskou je ucpaná v celé délce, Nuselský most do centra je plný, zdržíte se přes 10 minut. Ve Velzonově jsou fronty v obou směrech, od Florence k muzeu, v opačném směru od Bulhara na Hlávkův most. Ječná jede krokem v celé délce, regulují provoz na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: James Morrison s námi na Rádiu Praha. Máme pro vás zprávy s Mirkem Kasanem ve 14.30.
1: Krásné odpoledne. Rodiči dětí narozených po 1. lednu 2027 budou mít vyšší rodičovský příspěvek. Senát schválil novelu, která podporu zvyšuje z 350 na 400 tisíc korun. Rodiče dvojčat a vícerčat pak dostanou od státu dvojnásobek, tedy 800 tisíc. Senátoři vyzvali vládu, aby připravila automatickou valorizaci podpory. Tisíce zaměstnanců v rizikových profesích zatím nepožádali své firmy o příspěvek na penzijní spoření. Ukázal to průzkum Unie zaměstnavatelských svazů. Od začátku roku přitom společnosti v některých provozech, kde je například nadměrné horko, chlad nebo vibrace, musí tento příspěvek výše nejméně 4% hrubé mzdy poskytovat povinně. Pracovníci, kteří se o vyplácení neřekli, tak přicházejí o tisíce korun ročně. Šéf agentury Czech Tourism František Reismiller končí ve funkci. O rezignaci dopoledne informovala ČTK. Podle mluvčí agentury Kateřiny Beránkové ředitel post opouští kvůli přesvědčení, že je cestovní ruch v Česku nedoceněný. On sám se podrobněji pro Český rozhlas odmítl vyjádřit. Spojené státy se Saúdskou Arábií udeřily v Iráku proti Íránem podporovaným milicím. Šlo o reakci na útok na saúdsko-arabská ropná zařízení. Riád iráckým šíitským milicím připisuje 30 dronových útoků v posledních 72 hodinách. Podle koalice polovojenských skupin zemřelo nejméně 8 jejich vojáků. Tenista Dalibor Svrčina vyhrál noční zápas na turnaji v Los Cabos v Mexiku. Australana Adama Voltna udolal 6-7, 7-6 a 6-3. Svrčina v osmifinále doplnil dalšího Čecha Jiřího Lehečku a čeká ho druhý nasazený Ital Luciano Darderi. V Praze bude odpoledne jasno až skoro jasno s teplotami do 31 až 33 stupňů Celsia. Zítra naměříme až mezi 35 a 37 stupni a má být jasno až polojasno. Meteorologové varují před silnou až velmi silnou zátěží teplem.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Krásné odpoledne i všem řidičům. Pojďme se podívat, kde to vázne. Ví to Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne na D5 z Plzně do Prahy. Od Rudné z 5. kilometru čekejte silný provoz. Kolona pokračuje na Pražský okruh za Ořech, tam je to na více než půl hodiny. Na Barandovském mostě směrem na Smíchov stojí kamion po nehodě. Teď se překládá náklad, blokovaný je levý a prostřední pruh. Kolona z jižní spojky od sjezdu na Krč na více než 40 minut. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se za Lanovým mostem srazil kamion a osobní auto, blokují pravý pruh. Kolona začíná už na Štěrboholské spojce za sjezdem na Dolní Počernice. Zdržení 20 minut. Směrem na Kbelskou je ucpaná v celé délce, kamiony popojíždí už z východní části okruhu. Ve Vilzonově fronty v obou směrech od Florence k muzeu, v opačném směru od Bulhara na Hlávku v most. A před tančícím domem jsou kolony na nábřeží v obou směrech a také už z Žitné od Štěpánské. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. 1. a 2. srpna se Holešovická tržnice promění v největší přehlídku autorské tvorby. Prázdninový Design Market nabídne více než 120 tvůrců originální módu, šperky, keramiku, design, skvělé jídlo i pohodovou letní atmosféru. Přijďte objevit to nejlepší od lokálních značek. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne, 14 hodin, 33 minut s vámi Rádio Praha. S námi také Alexa Ingrosso, Holly Humberstone nebo Ray Garvey a také Petr Jungmann. Ten přinese přehled dnešního dne v historii, tedy 29. července, už za 10 minut.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa, 29. července. Svátek má paní domu.
3: No, Marta je Marta.
2: Ano, Marta. A svatá Marta je taky patronkou kuchařů, kuchařek hostinských či hospodyň. Dřív se tento den slavila i Božena. Některé Boženy slaví stále. Pozor na to. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Adolf Hitler byl zvolen předsedou německé NSDAP s diktátorskými pravomocemi přesně před 105 lety v roce 1921. Pouhý desátník z první světové války a polní kurýr, který doručoval rozkazy po zákopech. Strmě se vydala jeho kariéra jen o 3 roky později. První soutěž Miss World vyhrála před 75 lety v roce 1951, tehdy ještě pod názvem Bikini Contest, Kerstin Kiki Håkanssonová ze Švédska. Korunovace první světové královny krásy se konala v Londýně.
4: Finalement, le jury se décidé après un arbitrage passionné à attribuer le titre à Miss Kiki Håkansson, mannequin de son état et suédoise de naissance.
2: Rozporuplný rozhovor s Johnem Lennonem v časopise Datebook vyšel před 60 lety v roce 1966. V něm si slavný Brouk pustil pusu na špacír a prohlásil, že Beatles jsou větší než Ježíš. To pěkně naštvalo americké křesťany, kteří jako odpověď přišli z Beatle táboráky, na kterých pálili desky Beatles. No, dneska by jim ten čou celpíček vysvětlili ekologové. Pohádková svatba se konala před 45 lety v Londýně.
5: Charles Philip Arthur George, wilt thou have this woman to thy wedded wife?
2: Následník britského trůnu prince Charles si bral v roce 1981 okouzlující Dianu Spencerovou.
6: I will.
2: Pohádka ale šťastný konec neměla. Rozvedli se v srpnu 96. Diana rok později zahynula v Paříži. Pro český sport dlouho nevídané předvedli před 5 lety na olympiádě v Tokiu střelci Jiří Lipták a David Kostelecký.
7: Dva kamarádi, kteří prostě spolu bojují o olympijské zlato.
2: V trapu eliminovali veškerou konkurenci a v českém finále si to rozdali o zlatou a stříbrnou medaili.
8: Už si kužu mám ještě teď, jako by Lipták dopadnout nemohlo. Říkám, ani v tom neodvážnějším snu bych si nedovolil přemýšlet, že já budu olympijský vítěz a ještě k tomu David získá stříbrnou.
2: Byla to první zlatá naší výpravy. Kulatou 80 slaví televizní hlasatelka Saskia Burešová. Srdečně zdravím televizní kalendárium. 55 je rodačce z Písku.
9: 6 let, co jsem hrála potvoru, si asi všichni víceméně mysleli, že jsem taky pěkná potvora.
2: Oblíbené české herečce Daně Morávkové. A 45 má pilot Formule 1, mistr světa Fernando Alonso. Já přeju pěkný den.
10: Jsme s vámi i na silnicích. Na D5 z Plzně do Prahy od Rudné z 5. kilometru čekejte silný provoz. Kolona je až na pražský okruh za Ořech. Tam je to na víc než půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se za Lanovým mostem řeší srážka kamionu s osobním autem. Blokují pravý pruh. Kolona začíná už na Štěrboholské spojce za sjezdem na Dolní Počernice. Zdržení je tady 20 minut. Na Barandovském mostě na Smíchov stojí kamion po nehodě. Teď se překládá náklad. Blokovaný je levý a prostřední průh. Kolona z jižní spojky od sjezdu na Krč je na víc než 40 minut. Novopatská směrem na Kbelskou je ucpaná v celé délce, kamiony popojíždějí už z východní části okruhu. Ve Vilzonově fronty v obou směrech od Florence k muzeu, v opačném směru od Bulhara na Hlávkův most. Před tančícím domem jsou kolony na nábřeží v obou směrech a také z Žitné ulice do Štěpánské. Šťastnou cestu.
11: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
12: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Hity, doprava, informace, s námi také M People na Rádiu Praha. 15 hodin. To je čas, kdy je tady Mirek Kasan, který už sleduje zprávy, které vám za chviličku přečte.
1: Dobré odpoledne.
2: Bezbariérovou přístupnost svých městských domů a bytů nechá prověřit Praha 2. Senát schválil navýšení rodičovského příspěvku. Irský hudebník Glenn Hansard zemřel po havárii na motocyklu. A bude slunečno, dnes naměříme až 33, zítra až 37 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Odborníci v Praze 2 prověří bezmála 3000 městských bytů a domů. Mají zjistit, jak jsou přístupné například pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Radnice na základě těchto informací pak nechá vytvořit novou databázi, která pomůže lépe přidělovat byty jednotlivým zájemcům podle jejich potřeb. Pokračuje mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulova.
4: Pasportizaci provádí odborníci z Pražské organizace vozíčkářů. Odborná analýza prověří téměř 3000 obecních bytů a domů a vytvoří databázi, která pomůže lépe přidělovat byty lidem s různými potřebami i plánovat budoucí investice do bezbariérových úprav.
2: Na obchodním náměstí v Praze 12 bude nový lékařský dům. Vznikne přestavbou zastaralé městské budovy. V pavilonu bude 8 ordinací praktických lékařů a 2 pracoviště specialistů. Radnice teď chystá projektovou dokumentaci, za kterou zaplatí 1 milion korun. Podle radního Prahy 12 Jana Chalupného z TOP 09 začnou práce v příštím roce a skončí v roce 2028.
5: V přízemí objektu už v současnosti funguje chirurgie, nový lékařský pavilon tak naváže na stávající zdravotnické využití budovy, zároveň řeší celkovou modernizaci. Nejde pouze o vybudování nových ordinací, ale také o zlepšení technického stavu a energetických vlastností.
2: Rodičovský příspěvek od příštího roku zřejmě vzroste o 50 tisíc na 400 tisíc korun, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou schválili senátoři. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. Senát taky přijal doprovodné usnesení s výzvou, aby vláda připravila do budoucna automatické zvyšování rodičovského příspěvku. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO má automatická valorizace smysl jen u dlouhých období, jako třeba u starobních důchodů.
6: Ale rodičovský příspěvek je dávka, která podporuje rodiny v období, kdy jsou z důvodu péče o dítě a omezení pracovní aktivity pečující osoby sníženy příjmy té rodiny. Toto období je ale přechodné, respektive samozřejmě je časově omezené, není dlouhodobé.
2: Novelu teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Při dopravní nehodě dnes zahynul irský hudebník Glenn Hansard, informovala o tom irská média. Podle serveru Irish Independent 56-letý zpěvák a kytarista havaroval brzy ráno na motorce v dublinské čtvrti Lucan. When you climb the hill of vision.
7: Glenn Hansard začínal v 80. letech jako pouliční muzikant. V roce 1990 založil rockovou kapelu The Frames, která o rok později vydala debutové album a rychle se prosadila na irské hudební scéně. V roce 2008 se pak spolu s hudebnicí Markétou Irglovou proslavili písní Falling Slowly z filmu Once, za kterou dostali i Oscara. Českou zpěvačkou se před rokem opět umělecky setkal a oživil s ní kapelu The Swell Season, kterou pojmenoval po jedné z knih Josefa Škvoreckého. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
2: Čtyřnásobný šampion basketbalové NBA Draymond Green nakonec zůstane v týmu Golden State Warriors. S klubem ho čeká už 14. sezóna. Green původně nabídku odmítl, aby Warriors dostali finanční prostor ucházet se o LeBrona Jamese. Po Jamesovi angažmá ve Philadelphii ale podepsal Green novou smlouvu. Odpoledne bude v Praze jasno až skoro jasno s teplotami do 33 stupňů Celsia. Zítra se o 4 stupně oteplí, má být až 37 stupňů a má být jasno až polojasno.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Pojďme se podívat na silnice. Ten provoz na to, že jsou prázdniny, je poměrně hustý a Jarda Koller to určitě potvrdí.
1: Ano, je to tak. Hezké odpoledne na D5 z Plzně do Prahy. Od Rudné z 5. kilometru je silný provoz. Kolona pokračuje na pražský okruh za Ořech, tam je to na více než půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se za Lanovým mostem řeší srážka kamionu s osobním autem, blokují pravý pruh. Kolona začíná už na Štěrboholské spojce za sjezdem na Běchovice, zdržení stouplo na 25 minut. Na Barandovském mostě směrem na Smíchov je neměná situace. Po nehodě kamionu s osobním autem se stále jede pomalu jen dvěma pruhy. Kolona z jižní spojky od sjezdu na Krči na více než 40 minut. Plná je kvůli tomu i Modřanská z Dvorců. V Průmyslové směrem do Hloubětína se za spalovnou stala nehoda. Kolonu čekejte od Fashion Areny zdržení čtvrt hodiny. Ve Vilzonově fronty v obou směrech od Florence k muzeu, v opačném směru od Bulhara na Hlávku v most. A před Tančícím Dubem jsou kolony na nábřeží v obou směrech z Výtoně a od Klementina a také z Žitné od Štěpánské ulice. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Radio Praha.
0: Příjemné odpoledne po 15. hodině s vámi Rádio Praha. V tento krásný letní den je 29. července. Navíc dneska je den úplňku, takže pokud vydrží jasná obloha, jakože meteorologové říkají, že ano, tak uvidíme měsíc v plné jeho kráse a také na nás trošku asi bude působit. Někteří budou možná trošičku hůř spát. No a Martám, všechno nejlepší k jejich svátku. S námi v téhleté hodině také Pink. Korea Eminem K. A přijde i Taylor Swift. Ať se vám daří a máte skvělý den.
3: Radio Praha a Olda Burda.
9: A Olda Burda.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha v 15 hodin 16 minut na 107.1 FM a také v DAB+. Léto přináší čas na různé hry, nejoblíbenější je samozřejmě plavání, no ale co vyzkoušet něco nového, například rychle rostoucí raketový sport, který kombinuje prvky tenisu a skvoše. Přesně tohle je padel, hraje se na speciálním kurtu a díky jednodušším pravidlům i nižší náročnosti si získal poměrně hodně rekreačních hráčů. Zkusili jste si ho už? Pokud ne, pak se o něm máte možnost něco dozvědět i na našich stránkách na praha.rozhlas.cz. Určitě se tam podívejte. A my jdeme na silnice, začneme D5, budeme pokračovat i jižní spojkou a Barandovským mostem s Jardou Kollerem.
1: Hezké odpoledne na D5 z Plzně do Prahy. Od Rudné z 5. kilometru je silný provoz. Kolona pokračuje na pražský okruh za Ořech. Tam je to na více než půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Barandovský most za Lanovým mostem řeší srážku kamionu s osobním autem. Blokují pravý pruh. Kolona začíná už na Štěrboholské spojce u sjezdu na Běchovice. Zdržení půl hodiny. Na Barandovském mostě směrem na Smíchov je neměná situace. Po nehodě kamionu s osobním se stále jede pomalu jen dvěma pruhy. Překládá se náklad a chvílemi podle potřeby musí i zastavovat provoz. Pokud nemusíte na spojku, raději nenajíždějte. Kolona z jižní spojky stojí od sjezdu na Krč, je na více než 40 minut, plná je kvůli tomu i Modřanská z Dvorců. Ve Vilsonově fronty v obou směrech od Florence k muzeu, v opačném směru od Bulhara na Hlávkův most. Před tančícím domem zůstávají kolony na nábřeží v obou směrech z Vítoně a od Klementina, také v Žitné ulice, z Žitné ulice od Štěpánské a v Liberecké z centra je fronta před sjezdem Dokbelské na více než 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Odlétáš UDG, 15 hodin 32 minuty, Rádio Praha, s vámi Mirek Kasan a zprávy.
1: Dobré odpoledne. Do Česka se vracejí tropické teploty. Nad naše území podle meteorologů proudí mimořádně teplý vzduch od jeho západu. Dnes bude až 34 stupňů Celsia, v pátek může být až 39 stupňů. O víkendu by se mělo přechodně ochladit. Na začátku příštího týdne pak teploty zase porostou. Staronovým členem Rady České televize bude ředitel městské knihovny v Praze Tomáš Řehák, který v radě působil do letošního března. Senát ho dnes vybral už v prvním kole tajných voleb, přičemž mu dal přednost před dalšími čtyřmi kandidáty, ke kterým patřil například bývalý ministr kultury Daniel Herman. Městský úřad v Šumperku obnovil běžný provoz. Na začátku týdne se stal terčem kybernetického útoku hackerů a fungoval v omezeném režimu. Všechny systémy potřebné k výkonu státní správy se IT pracovníkům úřadu podařilo obnovit dnes ráno. 24 tisíc lidí se může v madridském regionu po několika dnech evakuace kvůli požáru vrátit do svých domovů. Pro dalších 20 tisíc lidí také přestalo platit omezení pohybu. Hasiči na síti X informovali, že přes noc zůstal požár pod kontrolou a nešířil se. Země ale očekává další vedra. Tenistu Jiřího Lečku čeká osmifinále turnaje v mexickém Los Cabos. Jeho soupeřem bude hráč druhé stovky žebříčku Wong z Hongkongu. Druhý český zástupce Dalibor Svrčina se pak o čtvrtfinále utká s Italem Darderim. Po zbytek odpoledne bude v Praze slunečno s teplotami do 33 stupňů Celsia. Zítra má být jasno až polojasno a naměříme až mezi 35 a 37 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jarda Koller je tu s aktuální dopravou, aby varoval řidiče, kudy raději nejet.
3: Hezké odpoledne, na Pražském okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem, pomalej se jede od Lohkova z 15. kilometru, delší je fronta směrem z letiště, od dálnice D5 je to na 20 minut. Na jižní spojce směrem na Barandovský most za Lanovým mostem řeší kolizi kamionu s osobním autem, blokují pravý pruh, kolona začíná už na východní části okruhu, zdržení půl hodiny. Na Barandovském mostě směrem na Smíchov se po nehodě kamionu s osobním autem stále jede pomalu jen dvěma pruhy, stále překládají náklad a chvílemi i musí zastavovat provoz. Kolona z jižní spojky od sjezdu na Krč na více než 40 minut, plná je kvůli tomu i Modřanská z Dvorců v opačném směru od nádraží Braník. Liberecké z centra je fronta před sjezdem do Kbelské na více než 10 minut, plné jsou Holešovičky směrem do centra kvůli regulaci na vjezdu do Blanky. Novopatská je nadále ucpaná v celé délce a na pravém nábřeží se jede krokem v obou směrech před tančícím domem z Vítoně v opačném směru od Karlových Lázní. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Zaútočili na malou českou vesnici teroristé. Takový malér tu hasiči ještě nehasili. Komedie Kdyby radši hořelo. ČT2. Pět ženatých mužů, pět klíčů a jeden luxusní byt, kde došlo k brutální vraždě. Premiérový thriller Loft a ČT Art uvede u příležitosti 90. narozenin významného dramatika, disidenta a politika Milana Uhdeho dokumentární portrét Uhde. Středeční večer s Českou televizí.
2: Host Lenky Vahalové. Influencerka Mariana Prachařová. Ještě nedávno se věnovala zpěvu a herectví. V současné době jsou její doménou i živobytím sociální sítě. A protože často inspiruje své sledující různými outfity a miluje styling, rozhodla se absolvovat intenzivní kurz v Londýně. Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne v 15 hodin a 36 minut. Letní teploty vybízejí vyloženě ke koupání, a to dokonce i v přírodě. Pozor ovšem, může to někdy také skončit svědivou vyrážkou, i když je voda na první pohled úplně čistá. Čeští vědci ale přicházejí s novým způsobem, jak zjistit, kde takové riziko hrozí. Řekneme si o něm víc za 10 minut.

0: Kelly Clarkson s námi na rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAP+. Svědění a pokoupání v rybníce, no někoho z nás to může potkat, obzvlášť pokud jsou tam synice, ale ta příčina může být i jiná. Svědivou vyrážku pokoupání v přírodních vodách způsobují mikroskopické larvy parazitů vodních ptáků. Místo zdlouhavého sběru vodních plužů teď vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy hledají DNA parazitů přímo ve vodě. No a první výsledky z terénního testování naznačují, že nový postup může být až o 40% citlivější než stávající metody.
1: Tak jo, takže teďka nabereme vzorek vody.
2: Parazitolog Jan Procházka teď nabírá v rybníčku v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy několik litrů vody. Právě ve vodě bude hledat stopy DNA mikroskopických parazitů, které můžou způsobit svědivou vyrážku po koupání.
1: Používáme k tomu teda speciální filtry, které jsou určené na filtraci takzvané environmentální DNA, to je ta DNA, která se vyskytuje právě v tom prostředí, která se uvolňuje ze všech organismů, co tam žijou. Tak a teď budeme teda pod tlakem sát tu vodu přes ten filtr.
3: To je pumpička na kolo.
1: A původně je to pumpička, co se používá na vytahování oleje z motoru.
4: Tady už je vidět, jak na tom filtru se usazují nějaký hnědý částice, ale kromě nich je tam samozřejmě i ta DNA.
2: Popisuje parazitolog Tomáš Macháček. Metodu už vědci vyzkoušeli na 8 lokalitách ve 4 krajích, kde se cerkáriová dermatitida v minulosti objevila. Průběžné výsledky ukazují, že dokáže přítomnost parazitů zachytit až o 40% citlivěji než klasické vyšetření vodních plžů.
4: Když se tenhle přístup srovná právě s tím klasickým sbíráním šneků někde na břehu nebo tom člověk musí skočit i do vody pro ně a podobně, tak je to určitě rychlejší a zároveň pro ty pracovníky je to i bezpečnější.
2: Výzkumníci zároveň hledají i způsoby, jak výskyt parazitů omezit, aniž by zasahovali do fungování vodních ekosystémů.
4: Může jít o různé úpravy terénu, o redukci vodní vegetace třeba, o charakter dna, kde se ti plži, kteří přenášejí parazity, raději nebo méně.

0: teď na 20 minut. Na jižní spojce směrem na Barandovský most za Lanovým mostem řešili kolizi kamionu s osobním autem. Už se jede třemi pruhy. Kolona začíná už na východní části okruhu. Zdržení zatím půl hodiny. Kolona se začne rozjíždět. Na Barandovském mostě směrem na Smíchov se po nehodě kamionu s osobním autem stále jede pomalu dvěma pruhy. Pokračuje překládání nákladu. Kolona z jižní spojky od sjezdu na Krč na 50 minut. Na spojku pokud možno vůbec nenajíždějte. Plná je kvůli tomu i Modřanská z Dvorců v opačném směru od nádraží Braník. V Liberecké z centra je fronta před sjezdem do Kbelské na více než 10 minut, navíc za Holešovičkami teď zasahují záchranáři patrně u nevolnosti řidiče. V Cínovecké do centra se jede pomalu z konce dálnice D8, brzdí se za sjezdem na Zdiby. Plné jsou Holešovičky do centra kvůli regulaci na vjezdu do Blanky, Novopatská je ucpaná v celé délce. Plné je také pravé nábřeží v obou směrech před Tančícím domem a Špička je v plném proudu jen namátkou z náměstí Míru se jede v koloně až za Jiráskův most. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Máte rádi novinky?
3: Tak si nalaďte každou středu

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha. Je tady 16. hodina. Je tady také Mirek Kasan. Zprávy můžou začít.
1: Dobré odpoledne. Zastupitelé pražských řep žádají letiště Václava Havla o omezení nočních letů. Obyvatelé si jim stěžují na hluk. Na letní filmové škole v Uherském Hradišti obdrží výroční cenu za významný přínos filmu Anna Geislerová. Ve věku 50 let zemřel francouzský DJ Kavinsky. A zítřek bude slunečný s tropickými teplotami až do 37 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vedení pražských řep požaduje, aby od příštího roku létalo v noci nad městskou částí méně letadel a od roku 2032, aby noční provoz ustal úplně. Výzvu pražskému letišti schválili tamní zastupitelé. Přidali se tak k dalším radnicím, kterým noční hluk z letecké dopravy vadí a lidé si na něj stěžují. Říká místostarosta Prahy 17 Martin Benkovič z Hnutí ANO.
3: Letiště je pro Prahu důležitou součástí dopravní infrastruktury. Jeho provoz ale musí být v rovnováze s ochranou zdraví a kvality života obyvatel okolních městských částí.
1: Letiště Václava Havla podle své mluvčí Denise Hejtmánkové ale úplně omezit noční provoz nemůže, protože nemá dostatečnou kapacitu v denních hodinách. Úplná noční uzávěra bude podle ní možná po zprovoznění paralelní dráhy. Její stavba je plánovaná nejdřív na rok 2030. Na budovu v západní části náměstí Osvoboditelů v pražském Radotíně se vrátila pamětní deska místního rodáka Josefa Macháčka. Jako úspěšný podnikatel z 19. století významně ovlivnil hospodářský rozvoj Poberouní a ve veřejném životě působil jako poslanec Českého zemského sněmu i Říšské rady. V budově stojící na místě, kde stával dům, který nechal Josef Macháček postavit, v současnosti stavební firma buduje nové byty. Historický vzhled budovy chce ale zachovat. Samotná pamětní deska prošla odbornou renovací, která jí navrátila původní podobu. Herečka Anna Geislerová dnes na letní filmové škole v Uherském Hradišti dostane výroční cenu Asociace českých filmových klubů. Cenu ve tvaru zmrzliny převezme na slavnostním zakončení festivalu před projekcí snímku Pramene, kde stvárnila hlavní roli. Ocenění za významný přínos filmu Annu Geislerovou podle jejich slov zaskočilo.
4: Když se ty ceny nevážou k nějakému konkrétnímu filmu, tak je to trochu takový jiný pocit, jakože že si člověk říká, tak to už je taková ta jako na rozloučenou, nebo jako taková ta bilanční cena, nebo tak, ale vlastně tím, že od vlastně filmových klubů, filmových kritiků nebo lidí, kteří milují film jako tvorbu, jako umění, tak je vlastně taková, nevím, jsem opravdu jako poctěná.
1: Zemřel francouzský hudebník a DJ Kavinsky, bylo mu 50 let. S odkazem na úřady o tom informuje agentura AFP. Kavinsky byl jednou z hlavních tváří francouzské elektronické hudby. Jeho tvorba se řadí ke stylu French Touch. K jeho největším hitům patří skladba Night Call. Hudebník před třemi lety vstoupil na festival Colors of Ostrava. Záchranáři ho našli mrtvého v jeho bytě v Paříži. Prokuratura zahájila vyšetřování, aby určila příčinu úmrtí. Česká fotbalová reprezentace by mohla mít poprvé v historii zahraničního trenéra. Podle španělského deníku AS se podepsal smlouvu na 2 roky Santi Denia, který tamní národní tým před 2 lety dovedl ke zlaté medaili na olympiádě. Předseda České fotbalové asociace David Trunda k tomu na síti X napsal, že probíhají intenzivní jednání. Večer a v noci bude v Praze většinou jasno. Z odpoledních až 33 stupňů se během noci ochladí na 18 až 15 stupňů Celsia. Zítra má být jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 35 až 37 stupňů. Vát bude jen slabý, přechodně mírný vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po 16. hodině se zaměříme na aktuální dopravu a s tou přichází Jarda Koller.
5: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu je obousměrně silný provoz. Před Ořechem pomaleji se jde od vestce ze 3. kilometru. Směrem na D1 se popojíždí od dálnice D5 z 23. kilometru přes 20 minut. Na D5 před Prahou kvůli tomu stojí kamiony z 5. kilometru. Na východní části okruhu je fronta od D11 Průmyslové na 20 minut. Na Barandovském mostě směrem na Smíchov se po nehodě kamionu s osobním autem stále jede pomalu dvěma pruhy. Z jižní spojky od sjezdu na Krč je to na 50 minut. Na spojku pokud možno vůbec nenajíždějte, plná je kvůli tomu i Modřanská z Dvorců, v opačném směru od nádraží Braník. V Cínovecké do centra se jede pomalu z konce dálnice D8, brzdí se za sjezdem na Zdiby do Ucpané k Belské. Plné jsou Holešovičky z centra kvůli regulaci na vjezdu do Blanky. Navopatská je nadále ucpaná v celé délce, navíc tam řeší nehodu a na pravém nábřeží se jede krokem v obou směrech před tančícím domem Zvítoně v opačném směru od Karlových Lázní. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne, je po 16. hodině, báječný letní den je tady. Možná, že si ho budeme moct užít hned, jak se propasírujeme tou přeplněnou dopravou. No a aby to nebylo až tak stresující, budou tady Zayn a Sia. Taky Eva Farná. Nebo Panic and the Disco. A další velké osobnosti, jako například Support Lesbian, teď se vám daří.
2: Rádio Praha a Olda Burda.
7: A Olda Burda.
8: Listen, my good friend.

0: Hity, doprava, informace na 107.1 FM a v DAB+, to je Rádio Praha. No a také ty nejnovější hity a právě dnes, protože je středa. Horké novinky pro vás máme tedy vždy ve středu po 9. večer. A ani o prázdninách hvězdy pop music nespí a nezahálejí, ale vydávají nové songy. Dnes se s nimi pochluví jmenovitě Pitbull a Jason Derulo, Lenny, Martin Garrix z U2, Sam Smith, Charlotte Gott, Adéla, Medúza a celá řada dalších. Nalaďte si tedy s námi Hot Zone dnes po 21. hodině. A nezapomeneme ani na pohled na silnice s aktuální dopravou a ten nám zprostředkuje Jarda Koller.
1: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu je silný provoz před Ořechem, pomaleji se jde od vestce ze 3. kilometru. Směrem na D1 se popojíždí od dálnice D5 z 23. kilometru přes 20 minut. Na D5 před Prahou kvůli tomu stojí kamiony z 5. kilometru. Na východní části okruhu je fronta od dálnice D11 k Průmyslové na necelých 20 minut. Na Barandovském mostě směrem na Smíchov se po nehodě kamionu s osobním autem stále jede pomalu jen dvěma pruhy, stojí se od magistrály zhruba hodinu. Na spojku pokud možno vůbec nenajíždějte. Teplná je kvůli tomu i Modřanská, popojíždí se už z Podolského nábřeží v opačném směru od nádraží Braník. V Cínovecké do centra se jede pomalu z konce D8, brzdí se za sjezdem na Zdiby, v ulici v Holešovičkách z centra za sjezdem na Bulovku se srazila motorka a osobní auto, na místě je sanitka, blokují pravý pruh a je tam kolona. Nová povlt Novopatská je nadále ucpaná v celé délce, na pravém nábřeží se jede krokem v obou směrech před tančícím domem a spojovací je plná v obou směrech, Rušno je i v okolí v Kolbenově, v obou směrech i v Poděbradské. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha 16.31, máme pro vás zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. Rodiči dětí narozených po 1. lednu 2027 budou mít vyšší rodičovský příspěvek. Senát schválil novelu, která podporu zvyšuje z 350 na 400 tisíc korun. Rodiče dvojčat a vícerčat pak dostanou od státu dvojnásobek. Senátoři vyzvali vládu, aby připravila automatickou valorizaci podpory. Česko čeká v nadcházejících dnech vlna extrémních veder. Lidé v Praze 3 budou moci během tropických dnů využít klimatizované prostory radnice, infocentra nebo Žižkostela. Mohou se tam ochladit, napít se vody a na chvíli si odpočinout. Dnes o tom informoval mluvčí třetí městské části Petr Habáň. Šéf agentury Czech Tourism František Reismiller končí ve funkci. O jeho rezignaci dopoledne informovala ČTK. Podle mluvčí agentury Kateřiny Beránkové ředitel svůj post opouští kvůli přesvědčení, že je cestovní ruch v Česku nedoceněn. Spojené státy se Saúdskou Arábií udeřily v Iráku proti Íránem podporovaným milicím. Šlo o reakci na útok na saúdsko-arabská ropná zařízení. Riad iráckým šíitským milicím připisuje 30 dronových útoků v posledních 72 hodinách. I v nadcházející sezóně povede hokejisty pražské Sparty z pozice kapitána útočník Filip Chlapík. Jeho jméno přitom po sezóně zmiňovala média v souvislosti s jeho možným odchodem do NHL. Chlapík se ale rozhodl zůstat v Česku a znovu se chce pokusit pomoci Spartě k úspěchu v extralize. Večer a v noci bude v Praze většinou jasno, ochladí se na 18 až 15 stupňů Celsia. Zítra má být jasno až polojasno s nejvyššími teplotami mezi 35 až 37 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: 16.33, čas na aktuální dopravu, s tou přichází Jarda Koller. Jardo?
3: Hezké odpoledne, na Pražském okruhu je stále silný provoz v obou směrech. Směrem na letiště se poprvé zastavíte za sjezdem na Jesenici. Na prvním kilometru ve směru na D1 postojíte od dálnice D5 v obou směrech a čekejte za Ořech 20 minut navíc. Na Barandovském mostě směrem na Smíchov se podařilo vše odklidit. Odjeli od Tahovky i Jeřáb, jede se znovu 4 pruhy, ovšem kolona stojí od magistrály a potrvá, než se rozjede. To platí i o Modřanské, jsou tam před Barandovským mostem stále dlouhé kolony. V ulici v Holešovičkách z centra za sjezdem na Bulovku se srazila motorka a osobní auto, na místě je stále sanitka, blokují pravý pruh, je tam krátká kolona. Na pravém nábřeží se jede krokem v obou směrech před tančícím domem z Vítoně v opačném směru od Karlových lázní. Spojovací je plná v obou směrech, Rušno je i v okolí, v Kolbenově v obou směrech i v Poděbradské. Plná jsou i další tradiční místa, Ječná, Žitná, Vilzunova v obou směrech a na východní části okruhu směrem na D10 je kolona od Běchovic do Ucpané Novopatské. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Ed Sheeran, Hathaway, Leony a Callum Scott, no a také pražské tipy. S těmi přijde Jirka Štefl už za 10 minut. Tady je Rádio Praha.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha v 16.45, kdy Jirka Štefl pro vás má pražské tipy.
1: Dopravní podnik si připomíná 90 let od zahájení provozu trolejbusů v Praze. Na speciální panelové výstavě se seznámíte s historií, vývojem i současností tohoto ekologického způsobu dopravy, který v Praze poprvé vyjel v roce 1936. Bylo to mezi Střešovicemi a vozovnou Střešovice. Výstava přibližuje nejen dobové fotografie a technické zajímavosti, ale i návrat trolejbusů do pražských ulic v moderní podobě. Najdete ji na dvoře muzea MHD. A nebo se přidejte k běžeckému klubu Archiran, který organizuje Centrum architektury a městského plánování Kemp. Pod vedením zkušených trenérů a trenérek se postupně dostanete do tempa, zlepšíte techniku a zjistíte, že běh může být překvapivě zábavný způsob, jak pozorovat rozvoj Prahy. Ve čtvrtek od 18 hodin se bude běhat v parku Cihelná a detaily najdete na webu Kempu. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Je to také čas na dopravu a dopravou nás provede Jarda Koller.
2: Hezké odpoledne. Na jižní spojce směrem na Černý most se za Lanovým mostem srazilo osobní auto a motorkář. Čeká se na sanitku, jede se pomalu jedním pruhem. Vytvořila se rychle kolona, začíná od Uspořilova a je na půl hodiny a narůstá. Na jižní spojce směrem na Barandovský most je stále silný provoz. Po dřívější nehodě od Spořilova je to na Barandovský most na zhruba 40 minut. V ulici v Olešovičkách směrem z centra za sjezdem na Bulovku řeší nehodu v pravém pruhu. Srazila se motorka a osobní auto, je tam krátká kolona. Na pravém nábřeží se jede krokem v obou směrech před Čícím domem z Vítoně v opačném směru od Karlových lázní. Na nábřeží je ještě jedna kolona na Podolském nábřeží, táhne se až k Barandovskému mostu. Spojovací je plná v obou směrech, Rušnoje v okolí v Kolbenově a také v Poděbradské, vždy v obou směrech. Plná jsou i další tradiční místa, Ječná, Žitná, Vilzonova v obou směrech. Na východní části okruhu směrem na D10 je kolona od Běchovic do Ucpané Novopatské. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Vinyl.
3: Každé pondělí na Rádiu Praha.
4: Hvězdy indie roku v hlasování.

0: Tak to byla Chapel Run na Rádiu Praha. Teď už zprávy na 17. hodinu, které připravil Mirek Kasan. Mirku, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Oldu Burdu vystřídal Petr Zajíček. Senát schválil navýšení rodičovského příspěvku. Novela teď míří k podpisu prezidenta. Pražské vodovody a kanalizace přestěhovaly své laboratoře do Podolí. Zemřel irský hudebník Glenn Hansard. A zítra bude slunečno s tropickými až 37 stupni Celsia.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc na 400 tisíc korun, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. O návrhu některých senátorů zakotvit do budoucna do novely automatickou valorizaci rodičovského příspěvku se nakonec nehlasovalo. Senátorka Lena Mlejnková z klubu Starostové a nezávislí ale prosadila doprovodné usnesení s výzvou, aby automatické zvyšování rodičovského příspěvku připravila vláda.
3: Dlouhodobě správnější řešení je automatická valorizace rodičovského příspěvku, navázaná na objektivní ekonomický ukazatel, například vývoj průměrné mzdy, která zachová reálnou hodnotu v čase. Automatická valorizace je předvídatelná jak pro rodiny, tak pro plánování i státního rozpočtu, není závislá na aktuálním politickém rozložení.
1: Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. Senátoři dnes také schválili novelu, která upravuje pravidla pro takzvanou superdávku. Mezi zranitelné skupiny podle ní budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Nově se má taky podpora na bydlení určovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti bydliště. Změny v dávce státní sociální pomoci obsahuje novela o růstu rodičovského příspěvku. Obě novely teď dostane k podpisu prezident. Pražské vodovody a kanalizace přestěhovaly své laboratoře do areálu Podolské vodárny v Praze 4. Na nové adrese si zákazníci mohou vyzvedávat vzorkovnice pro odběr vody. Kdo už je má z původního pracoviště v Dykově ulici, může odebrané vzorky do konce srpna odevzdávat ještě tam. Uvedl to mluvčí PVK Tomáš Mrázek.
4: Celá činnost laboratoří, to znamená příjem nových vzorků i vrácení vzorkovnic, bude od září probíhat výhledně v Podolské vodárně.
1: Při dopravní nehodě dnes ráno zemřel irský hudebník Glenn Hansard. Bylo mu 56 let. V roce 2008 získal Oscara za píseň Falling Slowly z filmu Once, kterou naspíval společně s Markétou Irglovou. Do Česka se často vracel. Naposledy vystoupil před měsícem na festivalu Slunovrat v Opavě. Podle ředitele festivalu Václava Millera měl Glenn Hansard velké znalosti o českém samizdatu a disentu.
5: Glenn byl nesmírně lidský, měl takový ten dár těch velkých hudebních hvězd světový. Ale napřitom byl to opav, s kterým chcete prostě jít na pivo. A během toho koncertu u nás před ním hrál estonská kapela Pool, dva pánové ve fracích. On je pozval a řekl, že na památku toho, co se u nás dělalo, těch odvážných lidí, zahrali spolu písničku Bad Velvet Underground, kterou u nás hrali Plastici.
1: 20-letý stříbrný medailista z letošního světového šampionátu juniorů Richard Žemlička nebude pokračovat s hraním hokeje v Zámoří. Po půl roce v celku Youngstown se stěhuje zpátky do Evropy, kde bude nastupovat ve Finsku, zase za tým Saipa Lappeenranta. S vedením se syn stejnojmenného bývalého kapitána pražské Sparty Richarda Žemličky domluvil na ročním kontraktu. Večer a v noci bude v Praze většinou jasno s nejnižšími teplotami 18 až 15 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno a naměříme až mezi tropickými 35 a 37 stupni. Vát bude jen slabý, přechodně mírný vítr. Odpoledne lze podle meteorologů očekávat silnou, v nížinách až velmi silnou zátěž teplem.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá na silnicích, řekne Jarda Koller.
7: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu je stále silný provoz v obou směrech. Směrem na letiště se poprvé zastavíte za sjezdem na Jesenici. Na prvním kilometru ve směru na D1 postojíte od dálnice D5. V obou směrech čekejte za Ořech 20 minut navíc. Na jižní spojce směrem na Černý most od Spořilova postojíte v koloně za Lanovým mostem. Je po vážnější nehodě průjezdný levý pruh, zdržení 30 minut. Na jižní spojce směrem na Barandovský most pojedete pomalu za Spořilovem. Na Barandovský most je to na zhruba půl hodinu, ovšem kamiony poprvé zpomalují už za Lanovým mostem. V Dobříšské je silný provoz v obou směrech, Podolské nábřeží je plné směrem k Barandovskému mostu od vodárny, je to stále po dřívější nehodě. Vilzonova je ucpaná v obou směrech, na Rašínově nábřeží se popojíždí od Vyšehradského tunelu k Tančícímu domu. Ve spojovací je silný provoz, krokem se jede zejména směrem na Jarov. V Kolbjanově jsou fronty obou směrně mezi Vysočanskou a Kbelskou a v Mladoboleslavské z centra se jede krokem kolem Kbelského letiště. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je nabídka muziky po 17. hodině.

0: 17 hodin a 14 minut na rádiu Praha už za pár okamžiků aktuální doprava. Ještě předtím připomenu, co můžete dnes večer po 9. hodině u nás slyšet za hudební speciál. Je tady poslední červencová středa a jako každou středu i o prázdninách, to znamená, že tady bude necelá hodina těch největších, nejaktuálnějších hitů současnosti. Novinky v pořadu Hot Zone. Tentokrát společně Pitbull a Jason Derulo. První jmenovaný tady teď o víkendu v Praze rozjel velkou show v Letňanech a pokud Pitbulla nemáte dost, tak tady bude opět v O2 aréně 22. listopadu. Tak Pitbull je tady u nás jak doma. Takže od něho a od Jasona Derula úplná novinka v dnešním pořadu Hot Zone. Pak se také tady s novinkou připomene Martin Garrix společně s kapelou U2, bude tady Lenny, Sam Smith anebo Medusa a další samozřejmě. Takže Hot Zone jako vždy po 21. hodině tady u nás na Rádiu Praha. A teď už doprava, kterou jsem slíbil, a pohled na aktuální pražskou dopravu má Jarda Koller.
1: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu je silný provoz v obou směrech. Směrem na letiště regulují provoz v tunelech. Poprvé se zastavíte za sjezdem na Jesenici na prvním kilometru. Ve směru na D1 postujte od dálnice D5. V obou směrech čekejte 20 minut navíc v osobních autech. Na jižní spojce směrem na Černý most od Spořilova je kolona. Za Lanovým mostem je po vážnější nehodě průjezdný levý pruh. Srazila se motorka a osobní auto, zdržení 30 minut. Na jižní spojce směrem na Barandovský most pojedete pomalu za magistrálou. Na Barandovský most je to na 20 minut. V Dobří je silný provoz v obou směrech. Ve Vilzonově se také popojíždí v obou směrech. Na Rašínově nábřeží je kolona od Vyšehradského tunelu k Tančícímu domu. Ve spojovací silný provoz krokem se jede zejména směrem na Jarov. V Kolbinově jsou fronty obousměrně mezi Vysočanskou a Kbelskou a v Mladoboleslavské z centra se jede krokem kolem Kbelského letiště. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Tak to byly Britští Muse na rádiu Praha. Je přesně 17:30, čas na krátké zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. Tisíce zaměstnanců v rizikových profesích zatím nepožádali své firmy o příspěvek na penzijní spoření. Ukázal to průzkum Unie zaměstnavatelských svazů. Od začátku roku přitom společnosti v některých provozech, kde je například nadměrné horko, chlad nebo vibrace, musí tento příspěvek ve výši nejméně 4% hrubé mzdy poskytovat povinně. Pracovníci, kteří si o vyplácení neřekli, tak přicházejí o tisíce korun ročně. Do Česka se vracejí tropické teploty. Nad naše území podle meteorologů proudí mimořádně teplý vzduch od jeho západu. Dnes bude až 34 stupňů Celsia, v pátek může být až 39 stupňů. O víkendu by se mělo přechodně ochladit, na začátku příštího týdne pak teploty zase porostou. Staronovým členem Rady České televize bude ředitel městské knihovny v Praze Tomáš Řehák, který v radě působil do letošního března. Senát ho dnes vybral už v prvním kole tajných voleb, přičemž mu dal přednost před dalšími 4 kandidáty, ke kterým patřil například bývalý ministr kultury Daniel Herman. Maďarská jaderná elektrárna Paks odstavuje jeden ze 4 reaktorů kvůli rekordně nízké hladině Dunaje. Vodu z řeky používá pro chlazení. Za současný pokles hladiny ve druhé nejdelší řece Evropy může podle médií kombinace dlouhodobého sucha a letní vlny veder. Tenista Dalibor Svrčina vyhrál noční zápas na turnaji Los Cabos v Mexiku. Australana Adama Voltna udolal po setech 6-7, 7-6 a 6-3. Svrčina v osmifinále doplnil dalšího Čecha Jiřího Lehečku a čeká ho druhý nasazený Ital Luciano Darderi. V Praze bude většinou jasno s nejnižšími teplotami 18 až 15 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno a naměříme až mezi tropickými 35 až 37 stupni. Vád bude jen slabý, přechodně mírný vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá v dopravě, připomene Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne, na Pražském okruhu je stále silný provoz v obou směrech. Směrem na letiště se poprvé zastavíte za sjezdem na Jesenici. Na prvním kilometru ve směru na D1 postojíte od D5. V obou směrech čekejte za Ořech 20 minut navíc. V ulici k Barandovu je kvůli silnému provozu na okruhu před okruhem fronta od akvaparku na 15 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most za Lanovým mostem vyšetřují nehodu. Projíždí se jen levým pruhem, kolona od Spořilova je na půl hodiny. Začíná se kvůli tomu plnit i průmyslová od Kabla zdržení 15 minut. Na jižní spojce se jede v koloně od magistrály až k tunelu Mrázovka, je to až na půl hodiny. Ve Vilzonově zůstávají kolony v obou směrech, v Kolbenově je to obousměrně na čtvrt hodiny mezi Vysočanskou a Kbelskou a fronty zůstávají také před tančícím domem ze Žitné a také na nábřeží z Výtoně nebo od Karlových Lázní. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Na prkne hudebního divadla Karlín už druhým rokem exceluje jako Beetlejuice. Kromě činohry a muzikálu se věnuje také režii, koncertování a chystá první sólové album. Jak ho léta v kumštu proměnila a proč o sobě tvrdí, že rád lidi ponouká? I o tom bude v pořadu Až na dřeň mluvit Jan Sklenář. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Po celém Česku funguje celkem 7 transplantačních center, ve kterých lékaři zachraňují životy. 2 jsou v Praze, další v Brně, Ostravě, Olomouci, Plzni a také v Hradci Králové. V seriálu Nový život dnes uslyšíte o transplantaci jater a o tom, jaká omezení musí pacient po operaci dodržovat. Už za pár minut.

0: Ledviny, játra a srdce, to jsou nejčastější transplantované orgány v Česku. Konkrétně nová játra zachránila v roce 2021 život třeba Erice z Benešovska. Právě jí věnujeme další díl seriálu Nový život. Na svého dárce myslí Erika každý den a symbolicky mu děkuje i její dcera.
1: U vstupu do pražského IKEMu je zeď života, cituji, je symbolickým pietním místem za všechny dárce orgánů v České republice. Jsou tady svíčky, andělíčci, je tady jedno takové keramické velké srdíčko a dívá se na něj teď Erika. Tam je strašně dojemný vzkaz, můžete ho přečíst, on se vás týká.
2: Děkuji ti, andílku, za moji maminku Marička.
1: Je tam 13. říjen 2021 a ta maminka jste vy?
2: Maminka jsem já, ano. Marička je moje dcera.
1: Vy jste po transplantaci jater?
2: Ano.
1: Ten dárce byl nežijící?
2: Ano.
1: A vy tady pravidelně chodíte do zařízení na kontroly a zastavujete se tady u toho vašeho srdíčka?
2: Každou kontrolu, co jdu, tak hned ráno, než jdu na odběry a na kontrolu, tak zapálím svíčku a podívám se, jestli je tady všechno v pořádku. Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 2021.
1: To je i na tom srdíčku, kde jsou desítky andělíčků, je tady květináč se čtyřkou, asi někdo ve 4 letech byl operovaný, je tady vzkaz dědovi, tady jsou nakreslené na kamínku plíce a iniciály. Jak vy jste se dozvěděla, že potřebujete nová játra?
2: Tak já jsem onemocněla, 10 let mě udržovali v IKEMu v super stavu a potom přišel covid. A ten zaútočil na moji nejslabší část mého těla, a to byly játra, a bohužel mě úplně zničil.
1: Čekala jste dlouho?
2: Čekala jsem přesně 5 měsíců, ale už jsem měla zvýšenou urgenci, protože už jsem opravdu nebyla v dobrém stavu.
1: Dceři bylo tehdy kolik let?
2: Dcera tehdy byla předškolačka ve školce, takže teď už končí 4. třídu. Byla malinká tenkrát ještě.
1: Jaká máte omezení po transplantaci?
2: Prakticky žiju úplně v pohodě život. Samozřejmě člověk si na sebe dává malinko víc pozor. Jizva přes celé břicho je jizva přes celé břicho po transplantaci jater. Ale jinak samozřejmě nesmíme určité potraviny, které se vážou k lékům, které bereme doživotně.
1: Co konkrétního třeba nesmíte, ať si dokáže člověk představit?
2: Syrové maso, jsem se vzdala suši.
1: Tatarák.
2: Plísňové sýry, potom nesmíme ovoce, grep, pomelo a granátové jablko. To jsou věci, které reagují na imunosupresy, obsahují enzymy, které ji zvyšují nebo snižují. A nesmíme z bylinek třezálku. Na tyto věci si musíme dávat velký pozor.
1: Když my stojíme pod tou deskou s úctou a poděkováním dárcům orgánů, tam je celá řada jmen a informace vždycky je u toho, v kolika letech oni zemřeli, ale to dárcovství je anonymní, takže vy nevíte, jestli to je třeba Alexandr, jak tady vidím, nebo je to Renata, 29 let.
2: Nevíme. Samozřejmě dá se odhadnout, že třeba do mě by se asi velké mužské játra nevešly, takže odhad by byl, ale nikdo nic neví.
1: Jak to popsat? Je to vděk? Něco těžko sdělitelného?
2: No tak spousta nás transplantovaných tady u té zdi potřebuje být sama, v klidu, trošku to tady rozdýchat, ale pokaždé je to takový ten vděk toho, že jsme tady a můžeme dál žít. A já si myslím, že skoro každý den vzpomenu na to, že mi někdo zachránil život a že díky němu tady jsem.
1: Popisuje paní Erika, která je po transplantaci jater. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
0: A teď pražská doprava a Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem na D1 se jede v tradiční koloně od D5 za Ořech téměř 20 minut. Směrem na letiště stále regulují provoz v tunelech, s kolonou počítejte od vestce ze 3. kilometru, je to na více než 20 minut.

0: Karlových Lázní. Ve Strakonické směrem na Zbraslav se u Hornbachu srazila dvě auta v pravém pruhu. Od Barandovského mostu je to v koloně na zatím 15 minut, kolona narůstá. V Holešovičkách se jede krokem směrem do centra. Liberecká z centra je plná kvůli omezení. Ve Kbelské ještě čerstvá nehoda, teď je na začátku Štěrboholské spojky. Zase zde na Běchovice blokovaný jeden pruh a tvoří se kolona. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Botox první, ale naposledy po 8. Nejlepší novinka druhá. Ella Langley, Choose in Texas. Kateřina Marie Tichá třetí. A 12 dalších top hitů. To je chart Rádia Praha. Hlasujte do čtvrteční půlnoci
3: na praha.rozhlas.cz.
2: Další kolo zase v neděli po 9.
4: praha.rozhlas.cz.

0: 90. Red Hot Chili Peppers a jejich Under the Bridge na rádiu Praha. Je přesně 18 hodin, také jsou tady další dnešní zprávy a ve studiu Mirek Kasan. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer přejeme. Bariérovou přístupnost svých městských domů a bytů nechá prověřit Praha 2. Vše nově začala výroba nových obrněných vozidel pro českou armádu. Hasičům na západě a jihu Evropy komplikují práci vysoké teploty a silný vítr. Zítra bude v Praze slunečno a naměříme až 37 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Odborníci v Praze 2 prověří bezmála 3000 městských bytů a domů. Mají zjistit, jak jsou přístupné například pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Radnice na základě těchto informací nechá vytvořit novou databázi, která pomůže lépe přidělovat byty jednotlivým zájemcům podle jejich potřeb. Pokračuje mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulova.
3: Pasportizaci provádí odborníci z Pražské organizace vozíčkářů. Odborná analýza prověří téměř 3000 obecních bytů a domů a vytvoří databázi, která pomůže lépe přidělovat byty lidem s různými potřebami i plánovat budoucí investice do bezbariérových úprav.
1: Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka zhruba tisícovky balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou tamoxifen v Česku od června chybí. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. V tuzemsku se ročně spotřebuje kolem 40 tisíc balení tamoxifenu a podle onkologů se asi u desetiny pacientek nedá nahradit jiným lékem. Ve vojenském opravárenském podniku v Šenově na Novojičínsku začala výroba nových pásových obrněnců pro českou armádu. Do výrobní haly už dorazily první korby švédských bojových vozidel CV-90. Celkem se v Šenově zkompletuje do roku 2030 přes 200 kusů. Potvrdil to ředitel státního podniku Vlastimil Navrátil. Kvůli projektu bylo třeba investovat přes 80 milionů korun do výrobních linek a dalšího vybavení.
4: První vozidlo vyrobené v obce vyjede někdy v prvním kvartálu nebo na začátku roku 2027. Dohromady je jich přes 250, tady v Šenově uděláme kolem 220 kusů vozidel.
1: Boj s požáry na jihozápadě Francie komplikují silný vítr a vysoké teploty, dosahující skoro 40 stupňů Celsia. Kvůli plamenům museli svoje domovy opustit statisíce lidí. Požáry od začátku letošního roku jen ve Francii sežehly přes 116 tisíc hektarů porostu.
5: Požár v departmánu Gironde je podle serveru Le Monde nejrozsáhlejším od roku 1975. Hasičům se daří bránit jeho dalšímu rozšiřování, popisuje prefektka departmánu Sophie Brokasová. V boji hasičům pomáhají i lesníci, vojáci a taky hasiči ze zemí Evropské unie, včetně Česka a Slovenska. Práci jim komplikují hlavně suchý vítr a vysoké teploty. S lesními požáry bojují i ve Španělsku, Turecku nebo v Řecku. Při hašení požáru na Krétě zemřeli dva hasiči. Úřady tam kvůli plamenům nařídili evakuaci 5 vesnic. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Čeští basketbalisté do 18 let před chvílí rozehráli své poslední utkání ve skupině na evropském šampionátu divize B. V chorvatské Rijece se střetli s Azerbajdžánem. Na mistrovství zatím čeští mladíci nestratili ani bod a postup do čtvrtfinále už mají jistý. Pro udržení naděje na návrat do elitní divize A ale musí dnes zvítězit. Večer a v noci bude v Praze většinou jasno s nejnižšími teplotami mezi 18 a 15 stupni Celsia. Zítra bude jasno až polojasno a naměříme až mezi tropickými 35 a 37 stupni. Povane jen slabý, přechodně mírný vítr. Odpoledne lze podle meteorologů očekávat silnou, v nížinách až velmi silnou zátěž teplem.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy dopravní informace a Jarda Koller.
6: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem na D1 se jede v tradiční koloně od dálnice D5 za Ořech 15 minut. Směrem na letiště stále regulují provoz v tunelech. S kolonou počítejte od Vestce ze 4. kilometru, je to na více než 20 minut. V ulici k Barandovu je to před okruhem od akvaparku na 15 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most za Lanovým mostem vyšetřují nehodu, ovšem už jen v odstavném pruhu. Kolona za Spořilovem se tak začíná rozjíždět. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se za sjezdem na Běchovice srazila dodávka a osobní auto, blokují levý pruh. Krokem se jede od dálnice D11, zdržení čtvrt hodiny. Na jižní spojce se jede v koloně od magistrály až k tunelu Mrázovka. Ve Vilzonově zůstávají kolony v obou směrech. Před Harfou jsou kolony ze všech směrů, silný provoz je i nedaleko ve spojovací obou směrně. Ve Strakonické směrem na Zbraslav se u Hornbachu srazila dvě auta v pravém pruhu. Od Barandovského mostu je to v koloně na 20 minut a plná je také Liberecká z centra kvůli omezení ve Kbelské. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.

0: na Rádiu Praha. Pražský update.
1: V dnešním pražském updateu se s naší létající redaktorkou vypravíme za poříční policií. Bude tady pozvánka do kina na novou českou komedii a už za chvíli opět rozebereme téma, které trápí obyvatele městských částí sousedících s letištěm Václava Havla, tedy noční lety. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký večer.
0: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update.
1: Vedení Pražských hřeb chce, aby od příštího roku létalo v noci nad městskou částí méně letadel a od roku 2032, aby ustal noční provoz úplně. Výzvu pražskému letiště schválili tamní zastupitelé. Přidali se tak k dalším městským částem, kterým noční hluk z letecké dopravy vadí a lidé si na něj stěžují.
2: Velké letadla, které lítají 777 a tak dále v noci ve 2 hodiny ráno vás to zbudí, takže 4x, 5x za noc jsme vzhůru.
3: Říká pan Jaroslav z hřeb. Noční přelety těsně nad domy vadí i paní Marcele.
4: Musíme mít zavřený okna a když je venku horko, tak se nedá vůbec větrat. Nebo když jsou otevřený okna, letí letadlo, neslyšíme televizi, takže je to jako velký problém teda.
3: Zastupitelé pražských hřeb chtějí, aby letiště Praha od příštího roku začalo každoročně snižovat přelety letadel mezi půlnocí a 5 hodinou raní alespoň o 20%, říká místostarosta městské části Martin Benkovič z hnutí ANO.
5: Letiště je pro Prahu důležitou součástí dopravní infrastruktury. Jeho provoz ale musí být v rovnováze s ochranou zdraví a kvality života obyvatel okolních městských částí.
3: Letiště Václava Havla podle své mluvčí Denisy Hejtmánkové zatím ale úplně omezit noční provoz nemůže.
6: Letiště nemá dostatečnou kapacitu v denních hodinách. Úplná noční uzávěra od půlnoci do 5:30 hodin je proto plánována až po zprovození paralelní dráhy.
3: Zahájení stavby druhé dráhy plánuje letiště nejdříve po roce 2030. Omezit noční provoz chce kromě pražských hřeb také třeba 6. městská část. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A je tady pražská doprava a Jarda Koller.
7: Hezké odpoledne, nebo teď už podvečer, na pražském okruhu směrem na D1 se jede v tradiční koloně od dálnice D5 za Ořech 15 minut. Směrem na letiště stále regulují provoz v tunelech. S kolonou počítejte od Vestce ze 3. kilometru v obou pruzích. Je to na více než 20 minut. V ulici k Barandovu je před okruhem fronta aut Kauflandu na více než 10 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most za sjezdem na Běchovice se srazila dodávka a osobní auto blokují levý pruh. Na místě už je policie. Krokem se jede od dálnice D11. Zdržení 1/4 hodiny a narůstá. Na východní části pražského okruhu se provoz téměř zastavil, je ucpaný sjezd na Novopatskou, stojí tam kamiony a špatně se odbočuje na Černý most. Kolona teď začíná už před sjezdem na Běchovice. Na jižní spojce se jede v koloně od magistrály k tunelu Brázovka. Ve Vilzonově zůstávají kolony v obou směrech. Před Harfou jsou kolony ze všech směrů, silný provoz je i ve spojovací obousměrně. Ve Strakonické směrem na Zbraslav u Hornbachu řeší nehodu v pravém pruhu od Barandovského mostu, je to na 20 minut. A Liberecká z centra je plná kvůli omezení ve Kbelské. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Čtyři otcové, jedna ředitelka, školní tělocvična a sáček s bílým práškem. Tak to je nová komedie režiséra Miroslava Ondruše, která bude mít v českých kinech premiéru už příští týden. V hlavních rolích se objeví herec Jiří Mádl, se kterým natáčela naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
2: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím a naši synové s tím nemají vůbec nic společného?
3: Ale ty už konečně přestaň říkat naši synové, to může říkat akorát tvůj fotr, ten tady není.
2: Jo! Máte hodinu na to zjistit, kdo z vás je ta krysa.
4: Zápletka je taková, že se prostě na školním lyžařském kurzu střední školy najde na pokoji sáček s bílým práškem a jeho 6 gramů.
5: Popisuje příběh nové komedie jeden z herecké hlavní čtveřice Jiří Mádl.
4: To je jenom takový začátek a pak se svolá do školy, svolají se tatínci, kterých se to jakoby týká. Jsou svolaní, jsou 4. A paní ředitelka má podezření, že to je na ní ušitý a že ji někdo chce sundat z pozice ředitelky. A ty všichni tatínci, mimo toho mýho, si myslí, že to je na ně ušitý, nebo že to je nějaká bouda, jako. A jediný ten můj prostě vidí ve všech to dobrý, prostě takový jakoby pozitivní člověk, který má navíc strašně moc fyzické energie a prostě tím šíří to pozitivno, ale v místnosti plný paranoidních magorů. Je to prostě pro něj dost nebezpečný.
5: Ty jsi to řekla tak hezky ve čtyřech větách, ale pojďme možná ještě připomenout ty další postavy, když zmiňuješ 4 tatínky. Je tam taky důležitá postava paní ředitelky, tak koho tam vlastně diváci v tom filmu, kromě teda tebe, uvidí?
4: Hraje tam ředitelku skvělá Lenka Vlasáková. Musím říct, že ta se mi v tom filmu líbí, se úplně nejde. Jako já jej úplně žeru, já jej tam visím na rtech. A pak tam hraje Ondra Vetchý, David Novotný, Martin Pechlát. V menších rolích je tam Honza Nedbal a Oskar Hess, tak to mi přijde jako super, že úplně do poslední role je to tam prostě krásně obsazen.
5: Ty i mimo filmový plac se pohybuješ hlavně za kamerou, můžu to tak říct hlavně, nebo vlastně jak je to?
4: Hlavně před kamerou pořád, ale to za kamerou teď je asi hodně tak vnímaný díky těm vlnám, že si mě s tím lidi hodně spojují, ale furt si myslím, že na množství projektů rozhodně jsem furt herec víc.
5: Tak na čem teďka pracuješ vlastně, nebo co tě čeká za projekty?
4: Co mě čeká, no já jsem tušil skvělej herecký rok, ale všechny 3 projekty, na který jsem se těšil, se odsunuly. Do toho přišel teda teď jiný, který bude jako první film český, který se bude dělat určitým způsobem. A je to hezká role, dobrý příběh. No a pak mám i nějaký herecký jako zklamání tenhle rok, opravdu věci, na které jsem se hodně těšil. Jako strašně moc, tak třeba nějak nedopadly. Tak mě to trošku bolí, přiznám se, mám takové zlomené herecké srdíčko. Já jsem to nikdy nepřiznával, ale já furt ty ambice mám velký a trápí mě to. Prostě vnímám to jako velkou seberealizaci a naplnění. No. Tak mě to trošku bolí teď, ale jo, furt mě čekají hezký věci.
5: Uzavírá Jiří Mádl, který se vedle herectví dál věnuje režii a psaní scénářů. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Pražský update. Pražští hasiči.
6: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
0: Praze nepojede o víkendu metro.
6: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Tak to byla Siza, teď už jsou tady v rámci pražského updateu pražské zprávy, které pro dnešek ty nejpodstatnější shrnul Mirek Kasan.
1: Hezký podvečer. Vedení Pražský Řep požaduje, aby od příštího roku létalo v noci nad městskou částí méně letadel a od roku 2032, aby noční provoz ustal úplně. Výzvu pražskému letišti schválili tamní zastupitelé. Přidali se tak k dalším radnicím, kterým noční hluk z letecké dopravy vadí a lidé si na něj stěžují. Letiště Václava Havla podle své mluvčí Denisy Hejtmánkové ale úplně omezit noční provoz nemůže, protože nemá dostačující kapacitu v denních hodinách. Pražské vodovody a kanalizace přestěhovaly své laboratoře do areálu Podolské vodárny v Praze 4. Na nové adrese si zákazníci mohou vyzvedávat vzorkovnice pro odběr vody. Kdo už je má z původního pracoviště v Dykově ulici, může odebrané vzorky do konce srpna odevzdávat ještě tam. Na obchodním náměstí v Praze 12 bude nový lékařský dům. Vznikne přestavbou zastaralé městské budovy. V pavilonu bude 8 ordinací praktických lékařů a 2 pracoviště specialistů. Práce podle radního Prahy 12 Jana Chalupného 109 začnou v příštím roce a skončí v roce 2028. Staronovým členem Rady České televize bude ředitel městské knihovny v Praze Tomáš Řehák, který v radě působil do letošního března. Senát ho dnes vybral už v prvním kole tajných voleb, přičemž mu dal přednost před dalšími 4 kandidáty. K těm patřil například bývalý ministr kultury Daniel Herman. Na budovu v západní části náměstí Osvoboditelů v pražském Radotíně se vrátila pamětní deska místního rodáka Josefa Macháčka. Prošla odbornou renovací, která jí vrátila její původní podobu. Josef Macháček jako úspěšný podnikatel z 19. století významně ovlivnil hospodářský rozvoj Poberouní. Ve veřejném životě působil jako poslanec Českého zemského sněmu i Říšské rady. V Praze bude večer a v noci většinou jasno a postupně se ochladí na 18 až 15 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno s tropickými 35 až 37 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá na silnicích, řekne Jarda Koller.
3: Hezký podvečer, je stále silný provoz. Na pražském okruhu směrem na D1 se jede v tradiční koloně od dálnice D5 za Ořech 15 minut. Směrem na letiště nadále regulují provoz v tunelech. S kolonou počítejte od Vestce ze 3. kilometru, je to na více než 20 minut. V ulici k Barandovu je před okruhem fronta znovu od akvaparku na 15 minut, tam se kolona protáhla. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se za sjezdem na Běchovice nově srazil kamion a 2 osobní auta blokují pravý a připojovací pruh. Okus dál řeší ještě jednu původní nehodu, tam je blokovaný levý pruh s držení od Černého mostu 20 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Černý most je kolona už od Europarku a táhne se až do ucpané Novopatské, zdržení k dálnici D10 půl hodiny v osobních autech. Ve Vilzonově zůstávají kolony v obou směrech, ve Strakonické směrem na Zbraslav u Hornbachu po nehodě už projedete 2 pruhy, kolona se rozjela a v Mladoboleslavské směrem z centra se jede krokem kolem Gbelského letiště. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
5: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
6: Pet Shop Boys. Dream World. Greatest Hits Live. Legendární britské synthpopové duo a největší hity živy. V červnu 2022 mělo tour zastávku i v Praze. Pet Shop Boys živě na 107,1 FM a v DAB+. Ve čtvrtek večer.
4: Praha žije.

0: Máme 29. července a na rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Středa 29. července. Svátek má paní domu. Ano, Marta. A svatá Marta je taky patronkou kuchařů, kuchařek hostinských či hospodyň. Dřív se tento den slavila i Božena. Některé Boženy slaví stále. Pozor na to. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Adolf Hitler byl zvolen předsedou německé NSDAP s diktátorskými pravomocemi přesně před 105 lety v roce 1921. Pouhý desátník z první světové války a polní kurýr, který doručoval rozkazy po zákopech. Strmě se vydala jeho kariéra jen o 3 roky později. První soutěž Miss World vyhrála před 75 lety v roce 1951, tehdy ještě pod názvem Bikini Contest, Kerstin Kiki Håkanssonová ze Švédska. Korunovace první světové královny krásy se konala v Londýně.
5: Finalement, le jury se décidé après un arbitrage passionné à attribuer le titre à Miss Kiki Håkansson, mannequin de son état et suédoise de naissance.
4: Rozporuplný rozhovor s Johnem Lennonem v časopise Datebook šel před 60 lety v roce 1966. V něm si slavný Brouk pustil pusu na špacír a prohlásil, že Beatles jsou větší než Ježíš. To pěkně naštvalo americké křesťany, kteří jako odpověď přišli z Beatle táboráky, na kterých pálili desky Beatles. No, dneska by jim ten čou celpíček vysvětlili ekologové. Pohádková svatba se konala před 45 lety v Londýně.
6: Charles Philip Arthur George, wilt thou have this woman to thy wedded wife?
4: Následník britského trůnu prince Charles si bral v roce 1981 okouzlující Dianu Spencerovou.
7: I will.
4: Pohádka ale šťastný konec neměla. Rozvedli se v srpnu 96. Diana rok později zahynula v Paříži. Pro český sport dlouho nevídané předvedli před 5 lety na olympiádě v Tokiu střelci Jiří Lipták a David Kostelecký.
8: Dva kamarádi, kteří prostě spolu bojují o olympijské zlato.
4: V trapu eliminovali veškerou konkurenci a v českém finále si to rozdali o zlatou a stříbrnou medaili.
9: Už si kužu mám ještě teď, jako by Lipták dopadnout nemohlo. Říkám, ani v tom nejodvážnějším snu bych si nedovolil přemýšlet, že já budu olympijský vítěz a ještě k tomu David získal stříbrnou.
4: Byla to první zlatá naší výpravy. Kulatou 80 slaví televizní hlasatelka Saskia Burešová. Srdečně zdravím televizní kalendárium. 55 je rodačce z Písku.
10: 6 let, co jsem hrála potvoru, si asi všichni víceméně mysleli, že jsem taky pěkná potvora.
4: Oblíbené české herečce Daně Morávkové. A 45 má pilot Formule 1, mistr světa Fernando Alonso. Já přeju pěkný den.

0: Pražský update.
1: Naši letající redaktorku Moniku Doležalovou zaujala práce u poříční policie a tak šla zjistit, co práce na policejní lodi obnáší.
2: Tak tady je vlastně naše zázemí. Jsme rozdělili do 4 směn. Vždycky je určený na tu šichtovou potapěč. Takže ten, kde je určený, tak si připravuje potapěcký vybavení, který se naloží potom následně na loď. A většinou je to tak, že my jsme na té vodě celý den. A pak, když se něco pískne, tak jeden řídí a ty ostatní pomáhají tomu potapěči se do toho oblíknout. A potom následně, když je připraven potapěč, tak se ještě oblíká jakoby jistící potapěč.
3: Představil mi práci u městské policie u poříčního útvaru strážník Nepejchal Lukáš. Strážníci pokrývají celý katastr hlavního města Prahy. Společně jsme se podívali do doku, kde mají zázemí.
4: Teď se nám tady zvedli vrata, to je pro jednodušší jako náklad.
2: Manipulaci, tak. Tady jsou různé překážky, schody, je to úzký, takže aby to nebylo obouchaný, tak se všechno vlastně tahá tady přes ty vrata, a nebo když dáváme i nějaké těžší věci, jako raft třeba s motorem, tak je možno použít tady takovej služební jeřábek, kterým se vlastně dostaneme až nad hladinu. Tak takhle je naše vlastně nejnovější loď. Tou teda teďka i pojedeme. Teďka naložíme, některé věci dáme napříč, aby jsme byli trošku vyvážený, a ty těžší věci dáme tadyhle na tu záď. No a následně pojedeme se podívat na nějaký okruh. No.
4: Ten okruh si vybíráte, stanovujete sami, jak chcete, nebo?
2: Jo. Když není nějaká akce, nějaká bezpečnostní jako opatření třeba, tak si jezdíme tam, kam nás vítr zavane.
3: Poté jsme se nalodili a vyrazili na obhlídku. Na směně byl i strážník Jiří Šelemba, kterého jsem se zeptala, jaké nejčastější přestupky řeší.
5: Bych to určitě řekl asi ukázněnost těch rychlejších lodí, kdy jezdí v úsecích, tam, kde nemají, tak jezdí rychle. A babi řekl, že v nočních hodinách to bude asi osvětlení plavidel, který je prostě, tam je povinnost svítit stejně jako na silnici.
4: Jak to řešíte vlastně?
5: Tady normálně spustíme stejně maják, že jo, s houkačkou, s vrzem, a ta loď vlastně na to reaguje, že jo. Přiblížíme se k lodi, přirazí k nám a řešíme s ní ten problém.
3: V případě, že strážníci vyrazí do akce, komunikují s potapěčem pomocí lana, a to přímo z lodi.
5: Tady ve Vltavě máme kolegu většinou na laně, a to z důvodu tý plavby, že tady spousta parníků jezdí a výletních lodí, takže měli byste mít přehled, že toho kolegu máte, aby ho něco nepřejmenovalo. Mm-hmm. Takže potom podle lana a podle dvojky vlastně poznáme, kde je, a ta ledová komunikace, že jo, třeba to máme jasně daný, jak to má vypadat, že jo.
3: Buďte opatrní a přistupujte k vodě vždy s respektem. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. A po 15 minutách pražská doprava a Jarda Koller.
6: Hezký podvečer. Na pražském okruhu směrem na letiště regulují stále provoz v tunelech. S kolonou počítejte od sjezdu na Písnici z 5. kilometru, je to na 20 minut za Ořech. V ulici k Barandovu je před okruhem fronta od Kauflandu na 10 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most řeší hned dvě nehody za sebou. Nejprve kamion a dvě osobní auta v pravém a připojovacím pruhu. Následně dodávka a osobní auto, tam je blokovaný levý pruh, zdržení od Černého mostu 20 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Černý most je kolona už od Europarku a táhne se do Ucpané Novopatské, tam nově řeší nehodu u připojení ze Satalic. Zdržení kde desítce 20 minut v osobních autech. Dobříšská ulice stále popojíždí celá před tunelem Mrázovka a v Kolbenově jsou fronty od stanice metra v obou směrech k Vysočanské i k Belské. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: A pojďme se podívat na počasí. V noci i zítra bude stále jasno nebo polojasno. V noci teploty klesnou na 18 až 16 stupňů Celsia. No a zítra vystoupí pozor na tropických 35 až 37 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update. I heard what you said.

0: 19. hodina, jsou tady další dnešní zprávy a ve studiu už je připraven kolega Mirek Kasan. Mirku, vítej, hezký večer už teďka.
1: Díky, Petře, dobrý večer všem. Senát schválil navýšení rodičovského příspěvku. Ministr školství Plaga odmítá návrh na zrušení devátých tříd. Úspory podle něj nejsou reálné. Americký prezident Trump po iránských útocích v Jordánsku pohrozil odvetou. A zítra bude slunečno a naměříme až 37 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Rodičovský příspěvek od příštího roku zřejmě vzroste o 50 tisíc na 400 tisíc korun, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou schválili senátoři. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. Senát taky přijal doprovodné usnesení s výzvou, aby vláda připravila do budoucna automatické zvyšování rodičovského příspěvku. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO má automatická valorizace smysl jen u dlouhých období, jako třeba u starobních důchodů.
3: Ale rodičovský příspěvek je dávka, která podporuje rodiny v období, kdy jsou z důvodu péče o dítě a omezení pracovní aktivity pečující osoby sníženy příjmy té rodiny. Toto období je ale přechodné, respektive samozřejmě je časově omezené, není dlouhodobé.
1: Novelu teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga za Hnutí ANO odmítá, že by se rušily deváté třídy. Řekl to dnes ve vysílání Českého rozhlasu. S návrhem zhruba před dvěma týdny přišel šéf sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura.
4: Podle Okamury by zrušení devátých tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
5: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
4: Minister Plaga má ale návrh za nekoncepční.
6: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
4: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolské systém. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Česká republika získala v letošním prvním pololetí od Evropské unie o 38 miliard korun víc, než do ní odvedla. To je zhruba o 14 miliard víc, než za stejné období loni, informovalo o tom ministerstvo financí. K rozdílu přispěly hlavně příjmy ze společné zemědělské politiky nebo z nástrojů na inovace a obnovu po covidové pandemii. Podle šéfky rezortu financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO je Česko v Evropě druhým nejlépe čerpajícím státem. Od své jeho vstupu do Unie odvedla Česká republika do společné kasy celkem 1 bilion a 50 miliard korun. Víc než dvojnásobek pak z evropských zdrojů čerpala. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa odpoví na noční iránské útoky na americké vojenské základny silou. Šéf Bílého domu to řekl stanici Fox News. Potvrdil, že protivzdušná obrana zneškodnila balistické rakety mířící na základny USA v Jordánsku. Trump taky tvrdí, že noční americko-saúdské údery na proiránské milice v Iráku byly koordinované s vládou v Bagdádu. Úřad iráckého prezidenta ale tyto útoky odsoudil jako zjevné narušení suverenity země. Podle koalice polovojenských skupin při nich zemřelo nejméně 20 lidí. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí zítra v 19 hodin k odvetnému utkání druhého předkola Evropské ligy proti Tromsø. Z Norska si východočeši přivezli náskok 1-0. Už v 18 hodin začne odveta druhého předkola konferenční ligy mezi Jabloncem a Varaždínem. Severočeši v Chorvatsku prohráli 2-3. Oba zápasy odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Večer a v noci bude v Praze většinou jasno s nejnižšími teplotami mezi 18 a 15 stupně Celsia. Zítra bude jasno až polojasno s tropickými 35 až 37 stupni. Vát bude jen slabý, přechodně mírný vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá na silnicích po 19. hodině, řekne Jarda Koller.
7: Hezký večer. Na pražském okruhu směrem na letiště je pomalejší provoz už pouze kolem Lochkova mezi 15. a 17. kilometrem. Zdržíte se 10 minut. V ulici k Barandovu je před okruhem fronta od Kauflandu na 10 minut, zkracuje se. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most řeší hned dvě nehody za sebou, nejprve kamion a dvě osobní auta v pravém a připojovacím pruhu, následně dodávka a osobní auto. Tam je blokovaný levý pruh, zdržení od Černého mostu 20 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Černý most zpomalíte za sjezdem na Dolní Počernice. Popojíždí se do Novopatské a tam řeší nehodu u připojení ze satelic, zdržení k dálnici D10 20 minut v osobních autech. V Dobříšské je stále silnější provoz před tunelem Mrázovka a ve Vilzonově se jede pomalu v obou směrech od Bulhara k muzeu, v opačném směru na Hlávkův most. Šťastnou cestu a dobrý večer.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Po 19. hodině tady bude Dermot Kennedy, Billie Eilish a třeba Shawn Mendes. A kromě muziky třeba za pár okamžiků pozvánka do kina. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Spider-Mana znají čtenáři superhrdinských komiksů přes 60 let a filmoví diváci mohou k oblíbenému superhrdinovi přiřadit hned několik tváří. Ve snímku s podtitulem Zbrusu nový den stvární hlavní postavu už po čtvrté britský herec Tom Holland. Kromě záhadného nepřítele se bude hrdina tradičně potýkat i s osobními problémy.
1: Peter Parker. Obyčejný kluk, kterého jednoho dne kousne pavouk a změní mu život. Stan Lee a Steve Ditko vytvořili Spider-Mana pro společnost Marvel v roce 1962. Dnes patří mezi nejoblíbenější komiksové superhrdiny, ale ve své době si museli tvůrci poměrně netradiční postavu před vydavatelem obhájit.
2: Měl jsem vymyšleného hrdinu, jeho schopnosti a jméno. A pak jsem si řekl, že mu jen tak z legrace dám osobní problémy. A že to bude teenager, protože žádní takovýhle mladí hrdinové tehdy nebyli. Nadšeně jsem běžel za editorem a on mi řekl, že je to nejhorší nápad, který kdy slyšel.
1: Popisoval začátky Spider-Mana Stan Lee v roce 2017 v projevu na Kalifornské univerzitě v Los Angeles. V raných filmech stvárnili pavoučího muže od roku 2002 postupně tři herci. Tobey Maguire, Andrew Garfield a Tom Holland. Všichni si zahráli také v zatím posledním snímku Spider-Man bez domova. Po pěti letech se hrdina do kin opět vrací. Ve filmu s podtitulem Zbrusu nový den bude kromě záhadného nepřítele bojovat také s tím, že na něj kvůli předchozím událostem zapomněli jeho blízcí.
3: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem.
1: Komiksová série je známá i díky pozoruhodným záporným postavám, mezi které patří Green Goblin, Doktor Octopus nebo Venom, stejně jako pro romantické známosti protagonisty, především Mary Jane a Gwen Stacy. Spider-Man ale není jenom Peter Parker. Od roku 2011 se houpe nad ulicemi New Yorku také Miles Morales. Ten se stal hlavní postavou animovaných filmů Spider-Man paralelní světy a napříč paralelními světy, oceňovaných za scénář i působivé audiovizuální provedení. Filip Svoboda, Český rozhlas.
4: Praha žije filmy.
5: Praha žije filmy.
6: Somewhere in space.
7: Baví vás rok?
4: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
8: Rok je náš.
9: Rok je náš.
7: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
8: Rok je náš.
4: Jedině na Rádiu Praha.

Tak to byly Kors na Rádiu Praha. Teď už připomínám naše hlasování na Facebooku Rádia Praha, a to do pořadu Vinyl, samozřejmě jediný hudební speciál týdne, o kterém rozhodujete vy naši posluchači, a vysíláme ho každé pondělí po 9. hodině večer. Takže teď už se hlasuje o tom, co budeme hrát příští pondělí. Bude to vlastně první srpnové pondělí roku 2026, 3.8. večer po 21. hodině. No a toto je nabídka. Buď si budeme hrát americkou nebo britskou muziku. A budou to buď The Killers a jejich album Battleborn, a nebo Arctic Monkeys a album AM. Tak který vinyl je vám sympatičtější? Jste rozhodnuti? Výborně. Podívejte se na Facebook Rádia Praha, najděte si hlasování do pořadu Vinyl a zahlasujte si. Čas na hlasování je jako vždy až do pondělní 12. hodiny.

0: A jsou tady pravidelné metropolitní tipy a s nimi Jirka Štefl.
1: Dopravní podnik si připomíná 90 let od zahájení provozu trolejbusů v Praze. Na speciální panelové výstavě se seznámíte s historií, vývojem i současností tohoto ekologického způsobu dopravy, který v Praze poprvé vyjel v roce 1936. Bylo to mezi Střešovicemi a vozovnou Střešovice. Výstava přibližuje nejen dobové fotografie a technické zajímavosti, ale i návrat trolejbusů do pražských ulic v moderní podobě. Najdete ji na dvoře muzea MHD. A nebo se přidejte k běžeckému klubu Archiran, který organizuje Centrum architektury a městského plánování Kemp. Pod vedením zkušených trenérů a trenérek se postupně dostanete do tempa, zlepšíte techniku a zjistíte, že běh může být překvapivě zábavný způsob, jak pozorovat rozvoj Prahy. Ve čtvrtek od 18 hodin se bude běhat v parku Cihelná a detaily najdete na webu Kempu. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: 1. a 2. srpna se Holešovická tržnice promění v největší přehlídku autorské tvorby. Prázdninový Design Market nabídne více než 120 tvůrců originální módu, šperky, keramiku, design, skvělé jídlo i pohodovou letní atmosféru. Přijďte objevit to nejlepší od lokálních značek. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc

0: Tak tolik Olivia Rodrigo na Rádiu Praha. Teď už je tady 20. hodina a s ní i další dnešní zpravodajská relace, kterou připravil Mirek Kasan. Mirku, hezký večer.
1: Hezký večer, Petře. Senát schválil změny v dávce státní sociální pomoci. Falešní telefoničtí bankéři si odpykají 7 let vězení. V odvolacím řízení to potvrdil Vrchní soud v Praze. Rusko pokračuje v útocích na ukrajinské přístavy. A zítra bude slunečno a naměříme až 37 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Senátoři dnes schválili novelu, která upravuje pravidla pro takzvanou superdávku. Mezi zranitelné skupiny podle ní budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Nově se má taky podpora na bydlení určovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti bydliště. Změny v dávce státní sociální pomoci obsahuje novela o růstu rodičovského příspěvku. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Vedení pražských Řep požaduje, aby od příštího roku létalo v noci nad městskou částí méně letadel a od roku 2032, aby noční provoz ustal úplně. Výzvu pražskému letišti schválili tamní zastupitelé. Přidali se tak k dalším radnicím, kterým noční hluk z letecké dopravy vadí a lidé si na něj stěžují. Pokračuje místostarosta Prahy 17 Martin Benkovič z Hnutí ANO.
3: Letiště je pro Prahu důležitou součástí dopravní infrastruktury. Jeho provoz ale musí být v rovnováze s ochranou zdraví a kvality života obyvatel okolních městských částí.
1: Letiště Václava Havla podle své mluvčí Denise Hejtmánkové ale úplně omezit noční provoz nemůže, protože nemá dostatečnou kapacitu v denních hodinách. Úplná noční uzávěra bude podle ní možná po zprovoznění paralelní dráhy. Její stavba je plánovaná nejdříve na rok 2030. Tři Češi, kteří podváděli své spoluobčany z call centra na Ukrajině, co by falešní telefoničtí bankéři, si odpykají po 7 letech vězení. Tresty jim dnes pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl jejich odvolání. Muži se už dříve přiznali. Justice jejich počínání vyhodnotila jako účast na organizované zločinecké skupině, podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému. Gang tvrdil svým obětem, že mají napadený bankovní účet a musí si úspory převést jinam. Škodu vyčíslili kriminalisté na víc než 100 milionů korun. Rusko dnes 2 raketami zaútočilo na přístavy v Oděském zálivu. Ty už kvůli každodenním ruským útokům prakticky zastavili provoz. Podle Kyjeva ohrožuje Moskva globální potravinovou bezpečnost. Ukrajina pšenicí, kukuřicí a slunečnicovým olejem zásobuje asi 500 000 lidí, převážně v zemích takzvaného třetího světa.
4: Krátce po vyhlášení vzdušného poplachu se ozvaly 2 silné exploze. Podle telegramového kanálu Trucha Rusko udeřilo nízkoletícími střelami H-35 z raketového systému BAL. Na obzoru stále kotví loď zasažená před několika dny ruskými raketami. Podle oděských ekologů hrozí únik motorové nafty a dalších látek do moře. Ukrajina teď hledá možnosti, jak zemědělské plodiny vyvést jiným způsobem. Zástupci Ukrajiny, Rumunska, Moldavska a Evropské komise se prostřednictvím videokonference radili, jak zajistit alternativní cesty exportu přes dunajské přístavy. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Světová fotbalová federace zahájila disciplinární řízení s argentinskou fotbalovou asociací. Trest jí hrozí za transparent s politickým sloganem týkajícím se sporu o Falklandské ostrovy, se kterým na světovém šampionátu pózovali argentinští fotbalisté po semifinále s Anglií. Další disciplinární řízení FIFA se týká krátké potyčky po závěrečném hvizdu v finále, v němž Španělsko porazilo Argentinu 1-0 po prodloužení. Odstartovali argentinský záložník Paredes, který schodil na zem Španěla Gaviho, když španělští náhradníci běželi na trávník slavit vítězství. Večer a v noci bude v Praze většinou jasno s nejnižšími teplotami mezi 18 a 15 stupni Celsia. Zítra bude jasno až polojasno a naměříme až mezi tropickými 35 až 37 stupni. Vát bude jen slabý, přechodně mírný vítr. Odpoledne lze podle meteorologů očekávat silnou v nížinách až velmi silnou zátěž teplem.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A ještě stručně z dopravy, tak máme hlášenou teď dopravní nehodu na Pražském okruhu, je to na její východní části Pražského okruhu, 59. kilometr u exitu na Chlumeckou, na úrovni tedy Černého mostu. Je to směrem na D10, ale nehoda není blíže určená, mělo by to být v levém jízdním pruhu, tak tady opatrně. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to je hudební jméno po 20. hodině. Alex Warren.

a třeba Bruno Mars. A já jsem Petr Zajíček, přeji vám hezký večer.

0: Minčiko Latino, tak to byla Jerry Halliwell na Rádiu Praha. Po koupání v rybníce vás začala sedět kůže a říkali jste si, jestli za to nemohou synice. No možná byla příčina úplně jiná. Svědivou vyrážku po koupání v přírodních vodách často způsobují mikroskopické larvy parazitů vodních ptáků. Místo zdlouhavého sběru vodních plžů teď vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy hledají DNA parazitů přímo ve vodě. A první výsledky z terénního testování naznačují, že nový postup může být až o 40% citlivější než dosavadní metody.
1: Tak jo, takže teďka nabereme vzorek vody.
2: Parazitolog Jan Procházka teď nabírá v rybníčku v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy několik litrů vody. Právě ve vodě bude hledat stopy DNA mikroskopických parazitů, které můžou způsobit svědivou vyrážku po koupání.
1: Používáme k tomu teda speciální filtry, které jsou určené na filtraci takzvané environmentální DNA. To je ta DNA, která se vyskytuje právě v tom prostředí, která se uvolňuje ze všech organismů, co tam žijou. Tak a teď budeme teda pod tlakem sát tu vodu přes ten filtr.
3: To je pumpička na kolo.
1: Původně je to pumpička, co se používá na vytahování oleje z motoru.
4: Tady už je vidět, jak na tom filtru se usazují nějaký hnědý částice, ale kromě nich je tam samozřejmě i ta DNA.
2: Popisuje parazitolog Tomáš Macháček. Metodu už vědci vyzkoušeli na 8 lokalitách ve 4 krajích, kde se cerkáriová dermatitida v minulosti objevila. Průběžné výsledky ukazují, že dokáže přítomnost parazitů zachytit až o 40% citlivěji než klasické vyšetření vodních plžů.
4: Když se tenhle přístup srovná právě s tím klasickým sbíráním šneků někde na břehu nebo tom člověk musí skočit i do vody pro ně a podobně, tak je to určitě rychlejší a zároveň pro ty pracovníky je to i bezpečnější.
2: Výzkumníci zároveň hledají i způsoby, jak výskyt parazitů omezit, aniž by zasahovali do fungování vodních ekosystémů.
4: Může jít o různé úpravy terénu, o redukci vodní vegetace třeba, o charakter dna, kde se ty plži, kteří přenášejí parazity, raději nebo méně raději vyskytují.
2: Právě kombinace přesnějšího monitoringu a šetrných preventivních opatření by podle vědců mohla do budoucna pomoct snížit riziko svědivé vyrážky, a to aniž by bylo nutné omezovat koupání v přírodních vodách. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Praha žije vědou.
6: Praha žije vědou.
5: Vinyl.
7: Každé pondělí na Rádiu Praha.
8: Na Rádiu Praha.
5: Hvězdy indie roku v hlasování. Britové, Arctic Monkeys a AM. Nebo američtí zabijáci The Killers a Battleborn. Arctic Monkeys nebo Killers? To je otázka pro vás. Odpověď u nás na Facebooku.

Za zhruba 33 minut tady bude po 9. hodině večerní po zprávách náš pravidelný středeční hudební speciál, a to pořad Hot Zone, tedy necelých 60 minut těch nejnovějších věcí z domácí i zahraniční hudební scény. Na koho se tentokrát můžete těšit? Tak třeba budou tady společně Pitbull a Jason Derulo, taky Martin Garrix ve spolupráci s kapelou U2, Sam Smith zaspívá svoji novinku Medusa, taky Lenny například, a mnoho dalších, takže ta nejnovější muzika z domova i ze světa v pořadu Hot Zone, jako vždy, jako každou středu po 21. hodině tady u nás na Rádiu Praha.

0: Tak to byla na rádiu Praha vzpomínka na skvělého britského kytaristu, zpěváka a v neposlední řadě také skladatele Chrise Rea, který nás bohužel na konci minulého roku, roku 2025, navždy opustil. Oplachování nádobí pod tekoucí vodou musí nově zajistit všichni provozovatelé dětských letních táborů. Od letoška to nařizuje novela hygienické vyhlášky. Některé tábory kvůli tomu mají větší spotřebu pitné vody.
1: Je přesně 13 hodin a děti na pionýrském táboře u spáleného mlýna u řeky Berounky si berou ešusy a jdou na výdej oběda. Po jídle jde každý táborník k vaničkám s vodou, kde si umyje svůj ešus. Vedoucí tábora Vlasta Vasková ale popisuje letošní novinku.
2: Ještě navíc máme jeden podstavec, kde máme barel s vodou, kde je voda čistá a je v tom přidán ocet a tím ještě uděláme ten konečný oplach.
1: Právě u barelu si děti opláchnou nádobí tekoucí vodou. Postup při mytí mi popisuje 11letá Nikol.
3: Tady je asi voda s jarem, si myslím.
1: Bereš do ruky takový velký kartáč, no. Tím ten ešus vydrhneš.
3: Jo. A když to mám, no tak půjdu ještě k jedné vaničce.
1: Vypláchnout, aby tam nezůstal žádný jar.
3: Jo.
1: Posunuli jsme se tedy k barelu.
3: A tady si to už umyl.
1: Pustíš si vodu. A pod tekoucí vodou oplachuješ.
3: Ano.
1: Pionýři v táboře vedle Berounky nemají přístup k pitné vodě. Pravidelně ji tak musí dovážet cisternou. Stejně to řeší skauti z pražské Bubenče, kteří táboří nedaleko obce Krty na Rakovnicku. Podle vedoucí tábora Mimi Ireny Goldflamové mají kvůli oplachu nádobí pod tekoucí vodou větší spotřebu vody.
4: V důsledku plnění této vyhlášky máme zvýšenou spotřebu a tím pádem vyšší náklady na provoz. Příští rok s tím budeme muset počítat a nejspíš dojde k zvýšení účastnického poplatku.
1: Podle mluvčí středočeské hygienické stanice Dany Šalamunové ale oplach pod tekoucí vodou snižuje riziko šíření nemocí.
5: Protože když máte například 100 lidí na táboře, dáte nádobí do té hromadné nádoby s pitnou vodou, tak stejně může jedno nádobí kontaminovat druhé.
1: Středočeští hygienici zatím nezaznamenali na žádném táboře v kraji rozšíření infekční nemoci. Petr Kas Kastner, Český rozhlas.
6: Instagramujete?
7: Instagramujete?
6: Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
7: Na Rádio Praha.
6: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
7: Ve vašem mobilu.

0: Tak to nech Adel na Rádiu Praha, je právě 21 hodin, jsou tady další dnešní zprávy a ve studiu Mirek Kasan. Mirku, příjemný večer.
1: Přeji hezký večer. Senát schválil zvýšení rodičovského příspěvku. Novela teď míří na stůl prezidenta. Do Česka dorazilo 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Při hašení lesního požáru na řeckém ostrově Kréta zahynuli 2 hasiči. A zítra bude slunečno s tropickými teplotami až ke 37 stupňům.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiče dětí narozených od 1. ledna 2027. Vzrůst by měl o 50 tisíc na 400 tisíc korun, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc. Novelu zákona teď dostane k podpisu prezident.
3: Senátoři taky vyzvali vládu, aby připravila automatické zvyšování rodičovského příspěvku. Podle senátorky Ivany Váňové z klubu KDU-ČSL a nezávislí by to bylo spravedlivější než současný systém.
4: Automatická valorizace by byla řešením, jež by přineslo pravidelnost a odstranilo současné nerovnosti.
3: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO má ale k případné valorizaci výhrady.
5: Užití valorizačního mechanismu, obdobně jako například u starobních důchodů, není vůbec logické a činilo by naopak aplikační potíže.
3: Novela počítá i s úpravou superdávky. Mezi zranitelné skupiny by nově měly patřit samoživitelé s dětmi do 15 let věku místo do 7. Jana Čermáková, Český rozhlas.
1: Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka zhruba 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za Hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou tamoxifen v Česku od června chybí. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. V tuzemsku se ročně spotřebuje kolem 40 000 balení tamoxifenu a podle onkologů se asi u desetiny pacientek nedá nahradit jiným lékem. Do Česka se vracejí tropické teploty. Nad naše území podle meteorologů proudí mimořádně teplý vzduch od jeho západu. Dnes bylo až 34 stupňů Celsia, v pátek může být až 39 stupňů. O víkendu by se pak mělo přechodně ochladit. Na začátku příštího týdne ale teploty zase vzrostou. Horka znamenají zvýšenou zátěž pro lidský organismus, varuje meteoroložka Petra Sýkorová.
6: Doporučujeme vyhýbat se dalšímu pobytu na slunci nebo v rozpálené zástavbě, dbát na dodržování pitného režimu se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů, včetně doplňování minerálů, vyhýbat se vyšší jak fyzické, tak i psychické zátěži. Větra doporučujeme jenom v chladnější části dne, většinou brzy ráno, a samozřejmě nenechávejte děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech.
1: Na Vysočině, v Jihomoravském, Plzeňském a Zlínském kraji taky platí varování před vznikem požáru. Tato výstraha se ještě může rozšiřovat. Řečtí hasiči bojují s lesním požárem na ostrově Kréta. Úřady nařídily evakuaci 5 vesnic v okolí, informuje o tom server Ekatimiriny, s tím, že při zásahu 2 hasiči zemřeli. Požáry sužují taky další části země, kde k jejich šíření přispívá silný vítr. Rozhořily se například na ostrově Lesbos nebo na Peloponésu. Řecké úřady dál varují před rizikem lesních požárů v oblasti Athén, na ostrově Euboja nebo na ostrovech východní části Egeje. Moře. Fotbalisty Jablonce čeká odveta druhého předkola konferenční ligy. S chorvatským Varaždínem se utkají zítra od 18 hodin. První duel na hřišti soupeře Severočeši prohráli 2-3. Hradec Králové v zítřejší odvetě druhého předkola Evropské ligy přivítá Tromsø, nad kterým v Norsku zvítězil 1-0. Zápas začne v 19 hodin. Oba duely odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Večer a v noci bude v Praze většinou jasno s nejnižšími teplotami mezi 18 a 15 stupni Celsia. Zítra bude jasno až polojasno a naměříme tropických 35 až 37 stupňů. Vát bude jen slabý, přechodně mírný vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Čárty. horké novinky a hudební premiéry.
7: Hudební premiéry.
2: Vždy ve středu na Praze. Na Praze. Vodzou.

0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.
1: Hot Zone na Rádiu Praha.

0: Botox první, ale naposledy po osmé. Nejlepší novinka druhá. Ella Langley, Choose in Texas. Kateřina Marie Tichá třetí. A 12 dalších top hitů. To je chart Rádia Praha. Hlasujte do čtvrteční půlnoci
1: na praha.rozhlas.cz.
0: Další kolo zase v neděli po deváté.
2: Praha.rozhlas.cz.
3: Hit týdne. Horká novinka.

0: je 22 hodin. Ministr školství Plaga odmítá návrh na zrušení devátých tříd. Úspory podle něj nejsou reálné. Festival Prague Pride letos zpřísní bezpečnostní opatření a uctí oběť sobotního útoku v Berlíně. V Praze 12 přibudou nové ordinace praktických lékařů i zdravotních specialistů. Otevřít by mohly za rok a půl. A zítra bude slunečno a naměříme až 37 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá, že by se rušily deváté třídy. Řekl to dnes ve vysílání Českého rozhlasu. S návrhem zhruba před 2 týdny přišel šéf sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura.
2: Podle Okamury by zrušení devátých tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
3: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
2: Ministr Plaga má ale návrh za nekoncepční.
4: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
2: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolské systém. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: Letošní festival hrdosti Prague Pride, který začne v Praze v pondělí, budou provázet zesílená bezpečnostní opatření. Za organizátory týdenní přehlídky o životě leseb, gejů, bisexuálů a trans lidí o tom dnes informovala Nikola Páleníčková. Jde o reakci na útok na podobnou akci v Berlíně, kde v sobotu najel útočník autem do davu lidí. Zemřela polská účastnice pochodu a 31 dalších lidí utrpělo zranění. Prague Pride letos přesune hlavní část z Letenské pláně na ostrov Štvanice. Tomu se také přizpůsobí sobotní duhový průvod, který letos povede po nové trase ze spodní části Václavského náměstí přes historické centrum města na Štvanici. Před začátkem průvodu chtějí organizátoři na Václavském náměstí uctít památku berlínské oběti minutou ticha. Na obchodním náměstí v Praze 12 bude nový lékařský dům. Vznikne přestavbou zastaralé městské budovy. V pavilonu bude 8 ordinací praktických lékařů a 2 pracoviště specialistů. Radnice teď chystá projektovou dokumentaci, za kterou zaplatí 1 milion korun. Podle radního Prahy 12 Jana Chalupného Stop 09 práce začnou v příštím roce a skončí v roce 2028.
5: V přízemí objektu už v současnosti funguje chirurgie, nový lékařský pavilon tak naváže na stávající zdravotnické využití budovy, zároveň řeší celkovou modernizaci. Nejde pouze o vybudování nových ordinací, ale také o zlepšení technického stavu a energetických vlastností.
0: Ve věku 50 let zemřel francouzský hudebník a DJ Kevinsky. S odkazem na pařížské úřady o tom informuje agentura AFP. Kevinsky byl jednou z hlavních tváří francouzské elektronické hudby. Jeho tvorba se řadí ke stylu French Touch. K jeho největším hitům patří skladba Night Call. Před 3 lety vystoupil DJ Kevinsky na festivalu Colors of Ostrava. Záchranáři ho našli mrtvého v jeho bytě v Paříži. Prokuratura zahájila vyšetřování, aby určila příčinu úmrtí. Tenistu Jiřího Lehečku čeká dnes v noci našeho času 8. finále turnaje v mexickém Los Cabos. Jeho soupeřem bude hráč 200 žebříčku Coleman Wong z Hongkongu. Druhý český zástupce Dalibor Svrčina se pak o 1/4 finále v Mexiku utká s Italem Lucianem Darderim. Večer a v noci bude v Praze většinou jasno a postupně se ochladí na 18 až 15 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno a naměříme až mezi tropickými 35 a 37 stupni. Povane jen slabý přechodně mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

Vltavu vede most, který v Praze budí pozornost už na první pohled. Dvorecký most, otevřený na jaře 2026, spojuje Podolí se Smíchovem a patří mezi nejmodernější dopravní stavby v metropoli. Most je určený hlavně pro tramvaje, autobusy, chodce a cyklisty. A jeho podoba vzbudila velkou pozornost i mezi architekty. Někteří ho totiž označují spíš za sochu než za klasický most. Pod mostem navíc vzniká

0: dreams are bursting at the seams. Rádio Praha. Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové.
1: Na Rádio Praha.
2: Host Lenky Váhalové.
3: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou a za chvíli přijde další host. Tentokrát to bude herec a dabingový režisér Richard.

0: Váhalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Richard Wagner. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Dabér, moderátor a také režisér v dabingu. A určitě naši posluchači, diváci už jim tak jako zapaluje, že Richard Wagner je Jindra. A teď to řekněte prosím vy tu známou počítačovou hru.
1: Jindřich ze Skalice ze hry Kingdom Come Deliverance 2.
0: Krásný. Jednoduše, jak jste se k tomu dostal?
1: Ke Kingdom Come? Mm-hmm. Úplně k jedničce jsem se dostal tak, že jsem v roce 2020 seděl ve svém bytě na Barrandově, potom, co jsem byl v Praze chvilku, tak jsem se přistěhoval do Prahy a nějak nebylo co dělat, byla pandemie, fakt jako jsme se nudili, já jsem tam seděl ve tmě, zimě a depresi a napsal mi jeden kamarád, se kterým jsem točil nějaký reklamy, že ještě jeho kamarád dělá vlastně Kingdom Come Deliverance dubbing fanouškovský, jenom těch cutscén. Tak jestli bych se nechtěl účastnit, tak jsem mu napsal, on mě vybral jako toho Jindru, já jsem nevěděl, kdo Jindra je.
0: Nezlobte se, no. Richarde, ale co jsou cutscény pro nás?
1: Cutscény jsou takový ty filmečky v té hře. Takže ve hře chodíte, ovládáte, to je ten takzvaný in-game, to jsou takový ty hlášky jako nazdar hospodský, jak se dostanu tam a tam. A potom jsou ty cutscény a to je to, když se to jakoby zatmaví a přepne se to do krásného filmečku, který má jiný snímání kamer a je to takový filmovější. Tak tyto cutscény. Tak my jsme měli natočit jenom ty cutscény, vydali se nějaký a ty udělali obrovský boom na YouTube, lidi psali, ježišmarja, udělejte celou hru, my vám přispějeme. Udělal se účet, lidi tam naposílali hodně peněz a nám se povedlo udělat ten fanouškovský dubbing nějaký jako docela plnohodnotný. No a potom teda jsme to udělali, to bylo hezký a pak se oznámilo, že se teda bude dělat dvojka a mě oslovili na casting, já jsem šel na ten casting, tam mě nevybrali na Jindru, tak jsem si myslel, že teda dobrý, tak jako tak odzvonilo mi Jindru, nebudu dělat. A potom mi v červenci zavolal vlastně Láďa Hrádek s tím, že jestli bych to teda ještě chtěl dělat.
0: Zbouřili se fanoušci a chtěli vás? Nebo čím to? Nevíte, co se tam stalo?
1: Já vlastně nevím, já úplně nevím. Já si myslím, že prostě asi třeba někoho vyzkoušeli a že jako neviděli v tom takovej ten vibe toho Jindry, prostě ten můj. A že nakonec se teda rozhodli pro mě, anebo si prostě zkusili, jestli budu mít teda nakonec čas ještě, nebo nevím vlastně, co zatím stálo úplně, ale jsem rád, protože Jindra je fakt jako fajn role a jsem rád, že můžu být jako českým hlasem toho Jindry, protože vím z toho, co mi lidi píšou, nebo když mě někdo potká, tak jakože z toho mají fakt radost a to je jako hrozně příjemný vědět, že jenom to, že jsem hlasem nějaké počítačové postavičky, což je pro mě vlastně jako bizarní, že se někdo spojí s mým obličejem. Takže to někomu dělá jako radost a že říká, že jako je to baví s mým hlasem, tak to je pěkný.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Richard Wagner, daber, moderátor. Já mám pocit, že jste trošku způsobili revoluci v těch počítačových hrách, protože počítačové hry se až tak nedabují a rozhodně neměly tak velkou fanbase jako tyhle ty dvě hry, nebo tahle jedna hra, která má dva díly.
2: Těžko říct, jak se to vezme s revolucí, protože hry se u nás dabují od 90. let, ale samozřejmě těch her nevycházelo tolik. Nebo lépe řečeno, tehdy ty hry vycházely, ne každá se dabovala, ale Vietcong a tyhle ty hry to se dabovalo, ale samozřejmě peněz na to bylo trošku méně, protože to jako byla velmi omezená cílovka.
1: Bylo tam malinko hlášek, malinko replik. Mám pocit, že ten váš Jindra je prostě velká role.
2: No, Jindra je snad největší jako herní dabing, co snad jako je. Nevím, možná druhý největší určitě. Myslím, možná, že už aspiruje na toho prvního s těma DLCčkama, který teď točíme ty dodatky. Ale vlastně ještě třeba Mafia, že jo, to je úplně takovej ten jako jo ukázkovej dubbing herní, který je Mafia 1, hlavní roli Marek Vašut, Luděk Čtvrtlík a Petr Rychlý. A strašně moc známých českých herců, kteří v tom dubují i malinkatý role. Pak vznikla Mafia 2, Mafia 3 se nedabovala, pak byla Mafia definitivní edice, to byl první můj herní dubbing, který jsem dělal. Tam jsem dělal malinkatý NPC postavičky ve stylu střílíte v přestřelce a ozve se nabím, sundej ho, odstřel ho. A tohle tam dělám já. A mě zastřelíte a já se objevím za rohem znova a řeknu zase tamhle je. Jo, a takhle. No ale vlastně Kingdom Come Deliverance 2 má jako ten dubbing fakt obrovský, strašně propracovaný. Opravdu je v něm strašně moc herců. To je taky věc druhá. Když si vezmete, že film, takový ten průměrný televizní film, řekněme, 90-minutovej, 25 herců, 30 možná, jo? Ale občas ve filmu je i 80 postav, ale prostě musí se to nějak udělat, nemůžete si vzít 80 herců, to se v životě nezaplatí. Ale to Kingdom Come má samozřejmě postav tisíce, ale v tom je snad 80 dabérů, to je úplně neuvěřitelný, jako na poměry to je fakt jako strašně náročný finančně, ale nádherně udělaný řemeslně dubbing, si myslím.

0: žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
1: Pet Shop Boys, Dream World, Greatest Hits Live. Legendární britské synthpopové duo a největší hity živy. V červnu 2022 mělo tour zastávku i v Praze. Pet Shop Boys živě na 107,1 FM a v DAB+. Ve čtvrtek večer.
0: Praha žije.

0: Hosta Lenky Vahalové a tím hostem je Richard Wagner. A když se trošku přesuneme do té historie, tak abychom uvedli posluchače diváky do kontextu, kdyby náhodou tu hru neznali, tak je to rok 1403, ano. Vláda Václava IV.
1: Je to tak. Zikmund Liška Ryšavá, ano. Tam do toho trošku růžky strká, ano.
0: A dočetla jsem se, že stran oblečení, toho prostředí a vlastně i těch replik, které jsou takové neomalené, až buranské, dalo by se říct, takže se hodně strefujete do té doby. Jak moc je to historicky pravdivé, nebo podle čeho jste, vy asi ne, ale podle čeho ten scénář vycházel?
1: Já mám pocit, že vlastně ten tým Warhorse, který tu hru vlastně udělal, tak oni opravdu si načítali strašně moc dobových listin, prostě všeho, co našli. Oni mě jednou po tom baráku, kde to vyvíjí, prostě mě tam jednou provedli ve Warhorse a tam bylo opravdu strašně moc historických knih, dějepisných knih, ale ne jako, že dějepis pro čtvrtou třídu, co koupíte v knihkupectví, opravdu jako starý, zažloutlý listiny, který tam jako kde si napůjčovali v knihovnách, koupili a tak. A opravdu se snažili udělat každý kámen přesně tak, jak mohl být. Tam, když jdete po té Kutné hoře například, tak opravdu vidíte, že ty baráky, které tam ustály v té době, opravdu tam stojí dodnes, tak jsou naprosto přesný. Umístění okna, ty základní kameny, jo, nějaký zdobení, svatá Barbora, tak ta je tam rozestavěná, dneska stojí, ale je na úplně stejném místě, ta kašna, že jo, známá. Tak tyhle ty všechny věci tam jsou, takže já si myslím, že ta historická přesnost je opravdu veliká a samozřejmě pro účely nějakého jako audiovizuálního díla je tam nějaká licence, protože se něco musí upravit, aby to fungovalo, ale myslím si, že jako je to velká věc, která jako je dějepisně přesná a že si myslím, nechci říct, že to je jako úplně výukovej nástroj, ale že jako nepodělá se nic tím, když by to děcka jako hráli v rámci dějepisu. Protože si myslím, že se tam dozví spoustu o těch historických postavách. Zikmund, Václav, přesně, všichni tam jsou a je to opravdu zajímavý.
0: No a stran obsahu, tak vycházeli tvůrci z nějaké reálné historie?
1: Jak to
0: ten
1: myslíte?
0: Příběh?
1: Příběh si myslím, že asi úplně
0: je
1: ne.
0: Jakože
1: jsou tam historický nějaký jako odrazový můstky, fakta. To znamená, že třeba co chtěl Zikmund, kam mířil, co Václav, nějaký války, tyhle ty věci. Žižka. Ten tam je, že jo, reálná zdánlivě postava, jo, prostě takhle. Ale Jindra je pravděpodobně vymyšlený a ten příběh je zasazený do toho, aby jako Jindra vymetal všechny tyhle ty historické události, tyhle ty situace a vlastně tvořil tu historii on. Takže to, že Žižka přijde o oko, tak jako že
0: Jindrovou rukou není pravda.
1: Přesně tak, nemohl za to asi Jindra, ale jako je tam situace, že prostě Jindra udělá něco a najednou Žižka přijde o oko a je to jako, jo, tak takhle přišel o oko. Jindra ze skalice mu ho vypích, jo, jako takhle, tímhle způsobem je ta historie vlastně jako trošku upravená, ale jsou tam ty reální historické fakta.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Richard Wagner. A teď ještě, když porovnáme tu jedničku a dvojku, tak vy jste v několika rozhovorech řekl, že ta dvojka za vás je propracovanější, že když třeba slyšíte tu jedničku, takže byste ji udělal úplně jinak. Mm-hmm. Nemají třeba tvůrci ambici, že by tu jedničku ještě předělali s váma?
3: To pochybuju, ono je to fakt hodně drahý udělat ten herní dabing. To je jako nesrovnatelný s televizním dabingem, protože ta technika k tomu to udělat je drahá. A já si myslím, že to jako ta ambice pro to úplně není. Ale já jsem to myslel spíš tak, ne, že by to bylo jako odfláknutý nebo tak něco, ale spíš to, já jsem v té době za stolik nedaboval. Já když jsem dělal Kingdom Come Deliverance jedničku, ten fanouškovský dabing, prvně ty, jak jsem říkal, ty filmečky, ty cutscény a posléze teda ten plnohodnotný dabing té hry, tak já jsem jako daboval jak dlouho, rok a něco, jednou, dvakrát měsíčně jsem šel na nějaký půlhodinový dabing, jakože si mě režiséři brali a zkoušeli si mě. Měl jsem za sebou fakt jako málo zkušeností na to. No ale dvojku jsem dělal s tím, že už jsem 4 roky aktivně každý den daboval, třeba i režíroval, jo, upravoval, měl jsem za sebou spoustu věcí, takže si myslím, že samozřejmě tou v uvozovkách a v dobrým rutinou a tím, že se to ten člověk naučí, už jsem taky věděl, jak trošku třeba líp intonovat, jak to líp říct, aby to nebylo úplně jako fakt, že je ten Indra úplně jako blbec, jo, ale že prostě trošku mu dát nějaký ohraní, aby nebyly jenom rovně řečeny. Ano, takhle to je, jo, jako prostě, aby tam bylo jako něco trošku víc k tomu. Takže si myslím, že spíš já jsem se jako naučil za ty roky trošku líp ten dabing zvládat, technicky, možná i herecky, to nedovedu já posoudit úplně. Ale to je asi ten hlavní, co já bych na tom předělal, protože určitě ten začátek hry jedničky je teda za mě, jako já jsem v něm brutálně jalovej. A jako je to pro mě až jako neposlouchatem, že se u toho kroutím a říkám si, Kriste pane, to je hrozně rovný, proč tam není žádný důraz a proč je tam těch důrazů tolik?
2: Na druhou stranu má to svůj logický vývoj a je logické, že když mezi tím jste nabral zkušenosti, že ta dvojka a ten Jindra z té dvojky už bude mít trošku jiný vibe.
3: No to jo, to určitě, ano, ano.
2: No a když jste dělal tu dvojku, tak dal jste mu i nějaký nový charakter tomu Jindrovi? Nebo jste se snažil trošku navázat na tu jedničku?
3: Asi jsem se snažil určitě navázat na tu jedničku. To jako nejde úplně ho změnit, protože vlastně ta dvojka začíná přesně v moment, kdy končí jednička. Akorát Indra jakoby vypadá starší. Já jsem se staral hlasem o dva roky, o tři. Což mi taky ten hlas samozřejmě klesnul trošku od doby, kdy jsem točil tu jedničku. Malinko. Takže asi jsem se nesnažil mu dát nějaký charakter. Vím, že jsme v rámci hledání nějakého hlasu zkoušeli různý, jakože jestli ho budu. Protože Tom McKay, který je vlastně jeho obličej a zároveň i hlasem toho Jindry Henryho, tak on je o 20 let starší než já a má mnohem hlubší hlas než já. On je takový jako, yeah, we were there. On je takový jako medovější dole, jo. Já jsem trošku vejš a hrubší. Takže jako jsme říkali, budeme se do něj zkoušet trošku stylizovat, ale to je divný, já tam, jako já neumluvím tak strašně moc textu, abych pořád jako to říkal, takhle to bude trapný, jako prostě to držet někde. Tak jsme si říkali, hele, budeme to dělat prostě, jak nám to přijde přirozený, budeme se snažit nespívat takovou tou americkou intonací, takový yeah, what about you, jo, tady tyhle ty věci, tomu se budeme snažit vyhnout, to chtěl konec konců i Dan Vávra. A takže já si myslím, že jsem ho dělal v podstatě tak, jak mi to přišlo asi nejpřirozenější a když se to režisérům zdálo blbý, tak jsme jako předělávali a hledali jsme nějakou jinou polohu, jiný důraz, jiný výraz, jak to udělat, ale dělal jsem ho za sebe, takže vlastně Jindra je jakoby můj hlas. Nikam jsem to netlačil, vejš,
2: hlubit,
3: ne, maximálně trošku víc na dechu, že já jsem takhle a Jindra jakože je prostě víc takhle.
2: Jo, jo, jo. A co bylo na tom dabingu nejtěžší, ta doba, která byla poměrně dlouhá, snad skoro 6 měsíců jste pracoval na Jindrovi?
3: Ano. Doba, období, to bylo nejtěžší. Udržet si nějaký ten tah na branku, aby mi nespadl úplně ten řemen, protože, jak jsem říkal, původně se přede mnou zkoušeli jiní herci na toho Jindru a tím pádem tím běžel ten čas, který na toho Jindru byl. A mě zavolali v červenci, ale už se to točilo od předchozího listopadu, nebo řekněme ledna. Takže vlastně já jsem nastoupil do Jindry s nejvíc textem ze všech o půl roku později. Takže já jsem měl těch 6 měsíců, kdyby to byl normálně rok, na jednou až dvakrát tolik, co měli ostatní. A takže to bylo nejtěžší, jakože vlastně vidět, že děláme, co můžeme, já jsem úplně zničený, nemám náladu si doma povídat nic a pořád nám zbývá 3/4 hry udělat. A viděli jsme, jak to jakoby jde pomalu. A to bylo to, jakože, že to neubývá.
0: Hit týdne.
1: Botox první, ale naposledy po osmé. Nejlepší novinka druhá. Ella Langley, Choose in Texas. Kateřina Marie Tichá třetí. A 12 dalších top hitů. To je chart Rádia Praha. Hlasujte do čtvrteční půlnoci
4: na praha.rozhlas.cz.
1: Další kolo zase v neděli po deváté.
5: praha.rozhlas.cz.

0: Praha, se mnou je Richard Wagner, dabér, moderátor. A ještě navíc ta hra vyšla ven 5. února 2025. A vy jste ještě v lednu daboval.
1: No jo, no, to jsme stíhali.
0: Jak
1: moc,
0: to?
1: No. Prostě to, nějak se to seklo. Já jsem během toho dělal taky jiné věci a prostě... Víte co, ono to funguje takhle. Já nemůžu, protože... Jenom proto, že vlastně dělám jako hru krásnou, velkou, všecko, tak já nemůžu na půl roku zmizet ze všech studií, protože kdo si na mě za půl roku vzpomene? Budu takhle ťukat na dveře a říkat, prosím, já bych chtěl práci, já bych chtěl zase dabovat. No ne, půl roku jsem všem odmítal zakázky, můžou se na mě jako vyprdnout, takže já potřebuju se udržovat tak nějak v tom, i v tom denním jako povědomí těch lidí, že jako jo, tenhle vlastně tady ještě je, on ještě funguje, on ještě žije, on ještě mluví, jo, všecko tohle. I když dělá toho Jindru, že to všichni tak nějak věděli, že jo, prostě stejně. No a takže já jsem vlastně potřeboval režírovat, aby se na mě nezapomnělo, potřeboval jsem dabovat, aby se na mě nezapomnělo, přece jenom taky mě to baví, tak nechci jenom půl roku sedět v jedné budce a číst dokola repliky o Kutné hoře. Takže jsem musel dělat tohle, čímž pádem jsem nemohl pořád dělat to Kingdom Come. A zapomněl jsem otázku, ale...
0: No, že to trvalo poměrně dlouho, trvalo, že 5. února se to spustilo ven, tak, a ještě v lednu...
1: My jsme v prosinci zjistili, že mega nestíháme, a tak jsme museli točit, takže jsme si dali vánoční svátky a od 27. durch až do 11. 12. února bez jediného dne volna jsme točili. Možná, OK, na nový rok jsme měli volno prvního, ale pak hnedka 2. jsme nastoupili a to jsme zvedli tehdy tu dobu, kolik toho denně natočíme. My jsme totiž začínali na 4 hodinách denně, pak to bylo 5 hodin denně, pak jsme udělali 6 s pauzou na oběd a končili jsme na 7 hodinách denně, takže já jsem na jindru chodil jak na full time. A ještě teda vtipná situace byla, že s deadlinem vlastně Jindry, Kingdom Come, se mi potkal i deadline série audioknížek, kterou jsem načítal. A já jsem musel kombinovat 7 hodin denně Jindry a 4,5 hodiny denně audioknížky. Takže já jsem na 9. šel na jindru, končil jsem prostě v těch 500 hodinů na oběd a od 17.30 už jsem četl 4 až 5 hodin audioknížku a pak jsem přišel domů, padnul za vlast a druhý den znova.
0: V jaké kondici byly vaše hlasivky?
1: No, co hlasivky? Já jsem byl v háji, já jsem byl psychicky v háji, protože já jsem jakoby vstával a chtěl jsem i brečet, protože jsem věděl, že je přede mnou ten strašně dlouhý den, který mě vlastně jako už v takovýhle na ty povinnostní, jako povinný bázi, že tam musím, že mi to vlastně jako nebaví. A já jsem prostě vstával a byl jsem jako smutný z toho, že si musím někam jít sednout na hrozně moc hodin. Vědět, že je to tak dlouhý a že se jako tlačí na mě, jakože šup, šup, šup, ale jakože tím nechci říct, že jsme to nějak flákali nebo něco takového. My jsme jako tomu dali právě proto, že jsme se snažili, to trvalo tak dlouho. Kdyby jsme to flákali, tak končíme v listopadu, ale my jsme prostě jako jeli a snažili jsme se to pořád dělat hezky, aby najednou nebyl začátek hry krásnej a od půlky tomu padl řemen a bylo to nějaký jako, jo, jako na půl. Takže jsme se fakt snažili a hlasivky...
0: Ty to asi... dali, ale psychika dostala
1: no,
0: na frak.
1: No, hlasivky to nějak dali, jakože chraptil jsem třeba občas trošku, byl jsem takový, že večer už jako mi ten hlas třeba vypadával, protože tak když 12 hodin, 11 hodin jako mluvíte v kuse, tak ono je to takový, jakože už potom člověk píská trošku. Ale spíš ta psychika, že jakoby udržet si nějaký jako pozitivní přístup k tomu životu v té době byl fakt jako náročný. A ono to zní jako, že jsem takový ten přecitlivý, jakože no, on sedí za mikrofonem a mluví a stěžuje si, mohl, ať jde do práce, jako takové to reálné, že? Ale ono to jako já neříkám, ano, v porovnání asi s jinou, třeba s manuální prací, je to úplně něco jiného, ale jakože prostě spíš udržet tu pozornost, že fakt jako 7 hodin musíte mluvit a pořád vlastně stejně a ani tam nesmí být znát nějaká únava, nemoc, něco, pořád musíte, prostě v 9 ráno i v 5 odpoledne musíte pořád znít jako
0: dobře.
1: Na ten hospodskej, jak se dostanu do té Kutné hory? A pořád to musí být stejný, i když už takhle jako padáte, jo? Musíte tam pořád udržet ten stejný drive. Radio Praha.

0: Praha, jsme ve finále, se mnou je Richard Wagner, dabér, vlastně v současné době taky režisér v dabingových studiích, ale původně kameraman střihač.
1: Je to tak.
0: Jak se to stalo?
1: Já jsem vystudoval, no, to je zajímavý. Já jsem vystudoval v Brně střední školu uměleckou, kde jsem vystudoval vlastně kameramana, střihače, scénář, grafika, animace, takový jako balíček filmový. Potom jsem točil maturitní film a ten maturitní film jsem si říkal, že bych chtěl jako o dabingu, protože mě ten dabing zajímal od dětství. Já jsem v 10 letech chtěl být daber, protože jsem se koukal na Simpsony a říkal si, tehle bustoj Dejdar a já je znám z Arabely anebo z tohohle a tam toho. A říkal jsem si, to je super, že jsou hlasy něčeho. Já bych taky chtěl být hlasem něčeho. A to mě bavilo, pak mě to na chvíli pustilo, pak jsem nastoupil na tu střední a pak jsem dělal teda ten maturitní film. Ten maturitní film jsem udělal o dabingu, že jsem vlastně zavolal do jednoho studia ve Vršovicích pražských a říkal jsem jako dobrý den, já jsem Richard, strašně by mě bavilo dabovat, chci to dělat od dětství, nemohl bych si to u vás vyzkoušet, prosím, a já bych si to chtěl i natočit, protože dělám film. Oni řekli, dobře, tak přijďte, děláme tady seriál Rick a Morty. Říkám, no tak jo, tak super. Tak jsem vzal dva kamarády, oni vzali kamery, jeli jsme tam, natočili jsme takový vlog ze studia. Tak jsem to natočil, zjistil jsem, že mi to vlastně hrozně baví, když mi to tehdy teda strašně nešlo a paní režisérka, a dodnes jí to nemám za zlý, mě už nikdy neobsadila po tomhle. A to je jakoby, víte co, to jsou aktivní režiséři, my se dneska potkáváme, znám moje jméno, zdravíme se, vykládáme si na chodbě, ale nikdy jsem u ní nedaboval. Chápu. Před 5 lety jsem už si udělal otřesnou vizitku, byl jsem otravnej, klepal jsem moc na dveře, moc jsem to chtěl dělat, takže tím pádem už se člověk tak
0: ale
1: jako
0: jak se to člověk má naučit, než tím způsobem, že se
1: jo, ale
0: to naučí?
1: To jo, ale zase zároveň člověk musí seznat, kdy je moc urputnej a kdy jako moc. Jakože já jsem na to asi fakt tlačil. Samozřejmě je dobře se ozvat, chci to dělat, mám proto nějaký predispozice, myslím, vyzkoušejte mě. Vyzkouší vás jednou, dvakrát, když už nezavolají, neťukejte na ty dveře každý měsíc. Dobrý den, já jsem pořád tady, abych to chtěl dělat. Akorát se člověk zprotiví, řeknou si to mezi sebou. A už tři režiséři se řeknou, jo, to je ten otravnej. Jo, to, ono to nejde zase.
0: To je Jindra otravnej.
1: To je ten Jindra otravnej. Takže to zase tolik nejde. No ale tehdy jsem teda byl v tom studiu, tam jsem natočil ten seriál a chtěl jsem to dělat dál, tak jsem ten film točil dál a dál, rozhovory s jinými režiséry, jak jsem sbíral ty zkušenosti a tak dále. Vznikl z toho můj maturitní film, který se jmenuje Ruda, o dabingu, rozhovory a o tom, jak já si to zkouším. A potom jsem vlastně se, pak bylo chvilku nic, tak jako rok jsem ještě byl v Brně, pak jsem se přestěhoval do Prahy a začal jsem pracovat na jedné komerční televizi a pak jsem začal pracovat v komerčním zpravodajství internetovým. A tam jsem začal dělat kameramana a střihače, reportáží, natočil jsem, myslím si, desítky vyšší, možná stovky reportáží a vlastně mě to strašně bavilo. Ale do toho mi vlastně chyběl ten dabing, protože jsem si říkal, to je přece něco, co bych chtěl dělat. A najednou jsem byl v té Praze a ty režiséři, když viděli, že na 20-minutový dabing nejedu 2,5 hodiny z Brna a 2,5 zpátky, tak už jim to nebylo jako blbý. Tak mi Richarde, tak pojďte na 20-minutový dabing, mám tady takovýho kluka, kterýho byste dal a pomůžete mi do sborů. Říkám, tak jo, super, tak jsem přijel. Tohle, najednou mi to asi nějak jako trošku šlo, tak si mě zavolali znova. A já jsem najednou jezdil několikrát týdně na dabingy, tady ty malý. A pak jsem začal jezdit na větší a na větší a na větší a třeba i hlavní role. Já jsem říkal, tyjo, a to už bylo najednou těžší skloubit s plným
0: kamerou.
1: Úvazkem. Protože 9 to 5, od 9 do 5 prostě v práci, někdy naopak posunutá směna zase do večera, protože v tom zpravodajství byl i bulvár nebo sport, takže noční nějaký jako výjezdy na hokej nebo na fotbal, jo, tyhle ty věci tam všechny byly. A nedalo se to. No a já jsem potom začal ten dabing režírovat. No a najednou mi jakoby na účet přišly dvě částky. Jedna byla od té televize, kde jsem režíroval dabing, a druhá byla za ten plný úvazek v tom zaměstnání. A já jsem viděl, že za tu jednu režii jsem vydělal asi tak o 1000 korun víc než za ten plný úvazek. A říkal jsem, tyjo, mně se asi vyplatí spíš jít na volnou nohu už, než jakoby ty celý dny nedabovat a odmítat tu práci, kterou mi ty lidi nabízí, za to, že jsem tady uvázaný a sedím tady v kanclu na zadku. A tak jsem dal výpověď. A zrovna tehdy jsem přestal mít úplně všechnu práci, takže jsem 3 měsíce seděl na gauči a brečel se nudím a že nemám co dělat. A pak se to zase nějak rozjelo a z 23 na 24 k 31. prosinci jsem dal výpověď, takže 24 až do března jsem neměl vůbec nic.
0: No a pak přišel Jindra. V létě.
1: A v červenci přišel Jindra, takže do té doby jsem začal trošku víc dabovat zase, potom od března jednu režii jsem měl něco, jak se to rozjelo, a najednou přišel Jindra, přišly režie Netflixu, jo, a tak dále, a tak dále, a najednou jsem tady, kdy mám každý den rozplánovaný na půl hodiny i s přejezdama, protože jinak nestíhám nic a všechno se mi už veze.
0: A na úplný závěr bude Kingdom Come Deliverance 3.
1: Krásně jste to vyslovila, ale nevím. I kdyby byla, tak mě to neřeknou, protože vidí, že chodím do rozhovoru a jsem ta kecka, která by to určitě někde jako řekla, takže já budu ten poslední, kdo se to dozví, doufám, že už ne, s půlročním spožděním.
0: A nebo by to prozradil váš pes.
1: A nebo by to prozradila moje Nelinka, která tehdy prozradila i to, že dělám dvojku, ale dělali jsme, že ne. Ale každopádně já o tom, že by si chystala trojka, nevím vůbec nic. Myslím si za sebe upřímně, že ne. Protože ta dvojka byla tak strašně časově náročná, to se dělalo 7 let, skončila jednička a začalo se dělat na dvojce, možná už souběžně s jedničkou, jo. Je to opravdu časově náročný, takže jestli někdy, a tím neříkám, že jo, protože já to fakt nevím, 10 let, možná 7, 5, kdo ví, ale určitě nevyjde příští rok žádná trojka, protože to už bych jí musel točit.
0: Se mnou byl Richard Wagner, moc děkuju.
1: Já děkuju, bylo to super.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na rádiu Praha.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Sloni bez klů, sloni bez hlav, pytláci, zabijáci. Kdo ještě dnes kupuje slonovinu, kolik stojí a jak chrání slony, včely a psy? Poví v dalším díle série Kořist Artur Sněgon, přírodovědec a zakladatel organizace Safe Elephants, který působí jako ochránce slonů v Africe. Dnes je středa, 29. července. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
1: Já zdravím vás i posluchače.
0: Pro nás je to čest, přeci jenom v Česku zas tak často nebýváte, takže já jsem rád, že tu teď můžete být spolu se mnou. Budeme se bavit ale o věcech, které hezké nejsou. Já jimi rovnou začnu. Bezhlavá sloní těla nacházejí v posledních letech ochránci přírody v Malajsii. Před pár měsíci o tom psal i americký deník New York Times. Jde o slony indické bornejské. Ti jsou velmi vzácní. Jak moc?
1: Na severu ostrova Borneo, konkrétně v té malajské části Sabah a v přilehlých oblastech žijí tito indičtí sloni, kteří jsou rozměrově nejmenší ze všech.
0: Takový trpasličí sloni.
1: Tak říká se jim anglicky pygmy elephants, když nadále není úplně vyjasněný jejich původ. Jo? Jsou teorie, že tam kdysi v 18. století vysadil jistý sultán, ale podle genetických analýz to vypadá, že opravdu je to spíš reliktní populace toho sunského souostroví. Nicméně jich zbývá dohromady asi 1000.
0: Jenom 1000?
1: A žijí na poměrně dneska už velmi fragmentované ploše tady té malajské části ostrova, který je sužován mimo jiné pěstováním palmy olejné a fragmentace toho prostředí. Nicméně tito sloni i přes tady ty lidmi indukované změny mají šanci na přežití, pakliže se podaří zastavit pytláctví, které tady pořád existuje.
0: A je kruté teda jako velmi, protože pytláci jim skutečně řežou hlavy. Proč?
1: No, oni řežou hlavy, protože se chtějí dostat ke klům. Jde o to získat kly, tvořené slonovinou, což je ceněná surovina i v dnešních dnech, něco, s čím se ilegálně obchoduje na mnohých světových trzích, a získat ten kel vyžaduje přibližně nižší desítky minut se sekerou, s motorovou pilou nebo s mačetou na místě. Na místě, kde toho slona zabijete.
0: Protože část toho klu je skutečně schovaná pod tou kůží.
1: Jsou to, představte si, přeměněné první řezáky, horní jedničky. Které neustále dorůstají a podobně jako naše zuby jsou ukotvené hodně hluboko v hlavě, řeknu laicky, tak u těch klů je to samozřejmě ještě násobně pevnější ukotvení, protože s tím klem umíte si představit dyrie v zemi a kácí stromy. Tedy opravdu vyžaduje to fyzickou námahu a čas. A právě čas je to, co pytlákům na místě často chybí. A tady ten konkrétní případ, nebo spíš opakující se případy, díval jsem se na mapu, probíhají podél jedné silnice, kterou Malajsijci budují. A to modus operandi těchto pytláků, kteří pravděpodobně navíc patří k jednomu gengu, k jedné skupině, vypadá asi tak, že jedou v noci vozidlem po téhle cestě a slony střílejí opravdu napravo nalevo, jo, v rámci několika metrů, desítek, stovek metrů od silnice. Musí vždycky dojít k té střelbě, což přináší riziko odhalení, a čím déle tam na tom místě auto stojí, tím je větší šance být zachycen. Tedy místo, aby se tady párali s každým klem pravým a levým, tak useknou celou hlavu. Tím, že mají auto prostě za rohem, tak naloží celou hlavu.
0: Za kolik vlastně mohou ty kly potom prodat na černém trhu, když už je získají? Kolik jim vynesou?
1: No, opravdu záleží, o jaké úrovni těch překupníků se bavíme. Bývá pravidlem, že ten první pytlák, lomeno první překupník vlastně v řadě, toho získá jako marginální část té celkové ceny. Ale pak, když se bavíme o kilogramu surové slonoviny na těch asijských trzích, konkrétně třeba Čína, Japonsko, Vietnam, tak v dnešní době jsem se dočetl, že to může být mezi 600-700 dolary za kilo, což je pořád velmi hodně, nicméně dvakrát, třikrát méně, možná čtyřikrát méně, než byla nejvyšší cena, která kulminovala před, řekněme, 10-12 lety. Pořád je to ale velké lákadlo a ti pytláci z řad chudých lidí se rekrutují velmi snadno.
0: A ten asijský trh, na něj směřují tykly nejčastěji?
1: Ano.
0: Tam jsou ti hlavní odběratele.
1: Je tomu tak, v posledních vyšších desítkách let od mezinárodních zákazů, kdy se v Evropě a ve Spojených státech opravdu definitivně zakázal obchod se slonovinou, ono to kolidovalo s naší sametovou revolucí 89-90, vstoupil ten zákaz CITES v platnost. Nicméně asijské země nejenom, že si ponechali tu možnost za určitých okolností se slonovinou obchodovat, tak ještě k tomu šli ekonomicky tady v těch posledních 30-40 letech velmi nahoru. Ať už je to případ právě Číny, Tajvanu, Filipín, Japonsko už bylo rozvinuté, ale takový Vietnam. Takže najednou je tady střední a bohatá třída, která je násobně silnější v té kupní síle a ten ne zcela vymáhaný zákaz v těch minulých letech způsoboval, že tam šla 90x% slonoviny.
0: K čemu ta slonovina jim je? K čemu ji potřebují?
1: Řekl bych laicky, že úplně k ničemu. Jde o to, že slonovina je surovina, která se využívá k dekorativním ornamentálním předmětům. Jo? Lidé si často říkají, nebo koluje tady v českém prostoru, že se používá k tradiční medicíně. Tady to využití je de facto neexistující, ale slonovina je pěkný materiál. Ostatně víme o tom své, když se podíváte na různé církevní předměty nebo na šlechtické zámky, sídla, nebo biliardové koule, klapky klavíru.
0: Tak jasně,
1: my sami jsme tu slonovinu velmi využívali a nyní se to též děje v daleko teda větší míře právě v Asii. Konkrétně dneska největší stále legální trh se slonovinou je možná pro někoho překvapivě v Japonsku. Tady si stále vydržují nějakých 250 tun legální slonoviny z dřívějška, kterou postupně uvolňují do oběhu a konkrétně v Japonsku se z ní mimo jiné vyrábějí takzvaná hanko. Hanko je razítko lomeno pečeť, kterou vlastní každá lepší rodina, každá větší firma a opravdu jenom o ten otisk na tom papíru, ale jakýsi statusový symbol toho, že je to z pravé slonoviny, nadále lidi nutí si ji pořizovat.

0: Slony, které uloví pytláci v Africe, ne v Ázii, tak těm taky řežou hlavy a taky tykly míří, nebo ta slonovina z nich potom míří do Ázie?
1: Tykly ze slonoviny čeká de facto stejný osud jako asijskou. Opravdu to míří na druhý konec světa, většinou v tom surovém stavu, s tím, že pak asijští řemeslníci si už poradí a vytváří ten konečný produkt pro zájemce o slonovinové hůlky nebo třeba sošku Konfucia. Nicméně ten modus operandi těch afrických pytláků bývá zpravidla jiný. Už jenom proto, že na velkém procentu území, kde sloni žijí, mimo národní parky anebo mimo dobře chráněné národní parky, protože ne každá chráněná oblast znamená, že je opravdu reálně chráněna, tak ti pytláci se nemusí tolik bát postihu v tu chvíli, takže nesetkal jsem se s tím, že by odsekli celou hlavu. Mají často stížené logistické možnosti, ta Afrika je pořád daleko méně rozvinutá a prošpikována těmi silnicemi než Asie, ale ten scénář je stejný. Pytláci si vytipujou ideálně sloní stádo, aby těch obětí bylo v tu chvíli více a pak pálí hlava nehlava. Zatímco na starých historických snímcích vidíme ty 2 až 3 metrové kly, tak dneska
0: jsou menší?
1: Daleko menší.
0: Ale zase pořád jsou asi větší než u těch trpasličích slonů na Borneu, ne?
1: Řekl bych, že srovnatelné. Ne, že by v Africe nemohli dorůst do větších rozměrů. To ano, to bez pochyby. Ale dneska se cílí na samice, cílí se na sluňata. I moje opakovaná zkušenost to potvrzuje. A tuším, že průměrná velikost zabaveného klu na černém trhu v celosvětovém měřítku byla kolem 2 kilogramů. Což je ani ne loket, dlouhý kel.
0: I takto malý kel slonovi slouží k tomu, k čemu slouží ten velký, to znamená asi zejména pomoc při hledání potravy nebo při hrabání v zemi?
1: Ano, při získávání té potravy jde o to, že například sloni pralesní, kteří mají ty kly v ideálním případě klidně dlouhé a dolů směřující.
0: Můžou mít i třeba 3 metry klidně, že jo? Nebo mývali dřív.
1: Mývali. Ten tak. Maximum byl tuším 3 metry 24, jo. Ale to je 19. století, nějaká Angola dneska. Řekněme, že kolem těch 2 metrů to být nadále může. A ten slon využívá jako končetiny zkrátka. Může s nimi sloupávat kůru ze stromů, může ty stromy kácet, lámat větve. Je to pro něj nástroj, jak otvírat nebo si nějakým způsobem pomoci z plody a ořechy, vyrývat kořeny, rýt v zemi, anebo, a to je velký význam, je právě sociální aspekt. Ti sloni zkrátka kly mají z nějakých důvodů, a ať už samci využívají kly během soubojů, anebo při obraně. A to se týká samozřejmě v tu chvíli i samic a je to jakýsi jejich sociální taky artefakt nebo pomůcka, která by asi měla na slonech zůstat, i když jsou známy případy, že určitě asijské populace a v poslední době dokonce i africké, které ty kly de facto kompletně postrádají.
0: Na to jsem se chtěl zeptat, co když jste slon bez klu?
1: Když se ten slon narodí bez klu nebo s velmi malými kly, tak se zkrátka přizpůsobí.
0: A to se děje, to se děje. To jsou tu sloni bez klu.
1: Ano, dost často ty populace asijských, tedy indických slonů, u nich je to tak, že samice obecně kly nemají. Nebo je mají opravdu velmi jako rudimentální. A i v té střední Africe, kde obyčejně sloní pralesní kly mají, tak jsme zaznamenali několik dospělých samců, jako velké tělesné hmoty a jako očividně dobré kondice, kteří kly postrádají.
0: Ach tak, tak to ono je to ve výsledku, pak je to evoluční výhoda, ale ne? Že na ně nemusí
1: do jisté míry ano.
0: A lidé útočit kvůli tomu.
1: Je to tak? A ono samozřejmě není to asi tak, že by tady vznikla ta mutace pro bezkelnatost jen tak, ale jsou známy případy a nejlépe je to zdokumentováno právě v Mozambiku. Není náhodou, že tam probíhala dlouho válka za nezávislost, poté asi 30 let dlouho trvající občanská válka a řekněme nějaké bezvládí po ní. Ti sloni byli ceněným zdrojem slonoviny k financování těch bojů, ať už vládní nebo protivládní strany konfliktu. A konkrétně v Národním parku Gorongosa a v okolí došlo k tomu, že se dneska rodí sloni převážně bez klů, protože ti, kteří prostě nesli gen těch velkých klů anebo měli možnost dorůst, tak padli rukou pytláka a rozmnožili se ti, kteří mají kly malé nebo žádné.
0: Pozorujete něco podobného i v Kongu nebo v Čadu, kde se pohybujete a ty země, stejně jako Mozambik, mají své zkušenosti s občanskou válkou?
1: Pozorujeme, nemám to nějak kvantifikováno, nebylo to předmětem našich výzkumů, ale opravdu i takzvaně jako okometricky vidíme, že z nějakého důvodu třeba ti sloni v Čadu, v Sahelu, sloni savanoví, kteří určitě historicky patří do oblasti, která byla zasažena do jisté míry tím transsaharským obchodem, mimo jiné určitě i se slonovinou, jo, nějakým tím arabským pronikáním od Súdánu, tak že tam dlouhodobě trpěli lidským tlakem a ti sloni jsou tělesně jako rozměrní, obrovští, krásní, ale ty jejich kly nedosahují těch velkých rozměrů. Myslíme si, že to pravděpodobně bude dáno tímto.
0: Kli jsou to jediné, pro co loví v Africe, třeba právě konkrétně pytláci slony?
1: Řekl bych ano. Lovit slony pro sloninu, tedy pro to maso samotné, se dneska úplně nevyplatí. Zaprvé přináší toto riziko odhalení a často ten nedostatek nějaké logistiky, to moci řešit. Zkrátka vede lidi, že si třeba vezmou pár kilo masa, typicky třeba useknout chobot a ten ještě na toho ruksaku naloží. Ale je nemyslitelné v těch podmínkách Afriky zkrátka řešit řezničinu někde v savaně a distribuovat to maso. Takže pokud lidé sloní maso jí, tak je to opravdu jako druhotný produkt, když vesničané zjistí, že jim pytláci zabili slona za humny, tak si ho rozeberou a samozřejmě ochotně sní. Ale neloví se proto. Ale pokud se vrátím k té otázce ještě z jiného úhlu, tak sloni jsou loveni kvůli, a teď nejenom klům, ale někdy i kvůli ochraně polí, pomstě nějaké, řekněme, nepřátelské koexistenci. Mm-hmm. A tady jde o to, že sloni jsou opravdu významný aktér toho života v krajině, která dost často už dneska není jako divočina, i když ta Afrika pořád je větší divočina než Asie, tak sloni dáno tím, jak jsou velcí, jak daleko chodí, a jak jsou významní pro ten ekosystém, narážejí do zájmu lidí a dost často právě skrze zemědělství a skrze to, že jak lidi, tak sloni mají rádi kukuřici a mango a cukrovou třtinu a banány.
0: Že chodí na krádeže sloni.
1: Chodí, no zkrátka chodí se najíst na pole.
0: Na pole.
1: A není to srnka, která vám tady ohlodá nějakou natě.
0: Ten slon vám to zlikviduje celé.
1: Může. Je potenciál prostě zničit úrodu nějaké malé chudé rolnické rodiny, která je na té své polní ploše existenčně závislá. A to je velký problém. Tedy dějou se situace, kdy jsou sloni takhle cíleni, jakožto škodná de facto. Buď místní lidé ochotně spolupracují s pytláky a nějakým stylem jim pomáhají nebo informují, anebo vezmou opravdu spravedlnost do svých rukou a líčí na slony různé pasti. Dost často toho slona jako nezabijou hned, ale nějak ho zmrzačí a ten pak dlouho umírá. Ostatně před rokem jsme v Kongu řešili podobný případ, kdy byl nalezen dospělý slon, který teda chodil v tu chvíli krajinou ještě, ale na přední noze měl uvízlou drátěnou smyčku z centimetrového ocelového lana. A myslíme si, že to mohla být právě jedna z metod, jak ochránit ta pole před jeho, řekněme, hodováním. A nám se naštěstí podařilo toho slona imobilizovat a zachránit, odstranit mu tady to oko.
0: Kolik tak slonů zemře ročně rukou člověka? Dá se to kvantifikovat?
1: Dá.
0: Má to někdo spočítané?
1: Má, ale já konkrétně ne, takže budu citovat a upřímně tahle ta čísla nemám tolik rád, minimálně v těch absolutních hodnotách, protože bavit se o tom, jestli každý rok zemře 15 nebo 20 nebo 25 tisíc slonů, což je pravděpodobně ten, jako řekněme, letošní kvalifikovaný odhad. Je
0: letošní za loňský rok nebo no, už za ty?
1: Ono je právě otázka, jako když se bavíte. Jo? Ono těžko se to dá takhle přesně zjistit. Ono to, co je zajímavější a vlastně i hodnotnější údaj, je to relativní číslo. Kolik procent nebo jak rychle jdou ty populace dolů. Ve všech těch třech případech, tedy ti asijští a pak afričtí savanoví a afričtí pralesní sloni, je ta situace nedobrá. V případě pralesních slonů kritická, jsou kriticky ohrožení. V jejich případě to konkrétně znamená, že za posledních 30 let, sledovaných let, přišla ta jejich populace o 81%.
0: Wow, to je hodně.
1: Jo, to je hodně. Velké číslo a zbývají jich nějakých 100-130 tisíc napříč jako velkým a už taky fragmentovaným areálem střední a západní Afriky. A pak ještě jedno zajímavé číslo, kdy si já osobně nejlépe dokážu obrazně představit, jak je ta tragédie dalekosáhlá, když se v mnoha chráněných, ale i nechráněných plochách napříč Afrikou monitoruje pytláctví a nějak se evidují nálezy mršin, tak se samozřejmě snaží zhodnotit, jestli ten slon zemřel rukou pytláka nebo ne. A tady ten index, jaké procento těch celkových mršin k těm, kteří byli zabiti pytlákem, tak ve střední Africe v dnešní době třeba kolem 5 slonů z 10, ale ještě před těmi 10-15 lety to bylo až 9 slonů z 10, kteří vlastně zemřeli nepřirozenou smrtí.

0: Jak slony lépe chránit tedy? Já jsem někde četl, že jste zrovna vy konkrétně, jakožto ochranář slonů, povolal do služby psy a včely. Můžete mi vysvětlit, jak můžou včely nebo psy ochránit slony?
1: Můžou, protože lidi na to úplně sami nestačí. Slonovina má docela specifický zápach, znají ho tady všichni méně šťastní, kterému kdy vrtali zuba u zubaře. Takže ten dentin lze cítit a pes má výborný čich. Takže my jsme konkrétně v Kongu, Brazzaville, zakládali v roce 2014 první jednotku svého druhu v celém tom subregionu. Aha. Využívali jsme do určité míry i v Česku vycvičené psy.
0: Slídiče,
1: kteří nám pak pomáhali na checkpointech, ať už Aha. silničních, anebo přístavních, prohledávat autobusy, auta, kontejnery, batohy cestujících a hledala se tedy nejenom slonovina, ale do velké míry i bushmeat, což je takový obecný pojem pro maso z buše, tedy cokoliv, co je loveno za účelem konzumace. V případě střední Afriky je to opravdu všechno od velikosti krysy až po gorilu nebo třeba hrocha. A ti psi nadále v Kongu fungují. Ty jednotky se v těch minulých letech různě dělily, násobily, předávaly. A v současné chvíli pokračuje v tom odkazu dále Institut Jane Goodall, naši partneři, kterým jsme tady to know-how předali a oni v tom velmi úspěšně pokračují.
0: Co ty včely?
1: Včely řeší, nebo snažíme se pomocí včel, ale i pomocí elektriky, řešit ten konflikt ještě vůbec, než začne. Já už jsem tady zmínil, že sloni jsou považováni právem u velké části africké populace za škodnou, která jim ničí úrodu. A pak se úplně nelze divit, že ten chudý otec rodiny vezme pušku, anebo potřebuje se toho problému nějak zbavit. Takže my využíváme přirozené schopnosti těch afrických agresivních včel odehnat vlastně všechno živé kolem svých úlů. My kolem polí malozemědělců vytváříme bariéry ze včelých úlů, které jsou vzájemně propojeny.
0: Sloni se bojí včel?
1: Oni se bojí včel, sloni se bojí spousty.
0: Tlustou kůži, ne?
1: Sloni jako tlustokožci sice mají tlustou kůži, ale ona je i tak velmi citlivá a konkrétně na těch smyslových orgánech, jo, ať už to jsou oči, uši nebo ten chobot, je srovnatelná, řekněme, s tou lidskou citlivostí. A představte si totiž, že ty africké včely je něco úplně jiného než zkušenost s naším úlem. Jo, u nás horko těžko vás při otevření úlu někdo jako píchne jedno, dvě žihadla. Tady se vyřítí na toho, řekněme, vetřelce celý úl s cílem ho zabít. Jo? Takže ten slon dobře ví a historicky ty včely zná z divoké přírody, snaží se jim zkrátka vyhnout.
0: Takže psy a včely do zbraně. A co třeba přírodní rezervace? Co může udělat člověk?
1: Určitě je potřeba podpořit stávající národní parky a rezervace, které napříč Afrikou jsou.
0: Plné hlídačů teda asi, předpokládám. No,
1: ideálně, aby nebyly jenom na papíře.
0: Rangerů.
1: Což je velký nešvar mnohých afrických států a státních úřadů, které nemají kapacitu, anebo vůli, nebo motivaci to úplně řešit. Takže různými směry podpořit tyto národní parky. Jeden z těch způsobů je navíc velmi příjemný na snadě, zkrátka jet tam, nechat tam nějaký ten peníz v rámci ekoturismu, ze kterého budou tyto rezervace moci fungovat a vlastně takhle udržitelně valorizovat to své přírodní bohatství, které tam mají. A doporučuji navštěvovat i méně navštěvované národní parky.
0: Co by bylo, kdyby nebyly sloni? Kdyby je člověk nakonec skutečně vybil?
1: Následky by byly dalekosáhlé a v té první fázi se lze zhodnout na tom, že by se dramaticky změnil ráz krajiny. A to jak v případě těch savan, které by začaly více zarůstat, což by teda preferovali jisté druhy, ale mnohé jiné, které spásají trávu, jo, by vlastně taky ubývaly, ať už to jsou ti spásači jako z řad antilop, gazel, pakoňů a tak dál. A to by se týkalo těch chráněných zón, kde ta zvířata nadále jsou v pralese. By došlo k ochuzení taky té druhové bohatosti. Jsou to dokonce některé druhy stromů, které potřebují pro zdárné klíčení svých semen průchod tím agresivním prostředím sloního trávícího traktu. A ta krajina by se proměňovala. Ta africká savana, pokud jste byl, nebo posluchačstvo bylo, tak je mimo jiné esteticky hrozně krásná v tom, že tam vidíte, že tam jsou různé druhy té vegetace a není to zkrátka jednolitý keřový porost. A právě tak by to s tím definitivním vybitím slonu dopadlo. Ta krajina by se takhle vlastně zahustila dřevinami, ale o to více by pak byla třeba náchylná zase požárům a jako destruktivním požárům. Protože ty periodické požáry do konkrétně africké savany jako patří, ale pokud by ta krajina fungovala bez slonů, tak by se ten požár vlastně nikde nezastavil a bylo by to velmi,
0: tak vidíte,
1: velmi
0: sloni jako preventivní hasiči. Tak bojujme za to, aby nezůstali jenom v naší paměti. Moc díky, že jste přišel a mluvili jsme o tom spolu.
1: A díky za podporu a za všechny otázky.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska přírodovědec Artur Sněgon. Jsem rád, že jsem ho zrovna zastihl v Česku, jinak totiž působí velkou část roku v Africe jako ochránce slonů a je to taky zakladatel organizace Safe Elephants. My máme za sebou už třetí epizodu série Kořist o pytlácích a o pašerácích. V pěti epizodách dohromady tento týden mluvíme o pěti lovených zvířatech. Želva, luskoun, slon, tygr a outloň. Všechny díly Kořisti najdete u nás na webu i rozhlas.cz/Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a mým dnešním hostem je psycholog, překladatel, spisovatel a diplomat Michal Žantovský. Pane Žantovský, vítejte ve studiu.
2: Děkuji moc krát za pozvání, dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Muž, který stál po boku prezidenta Václava Havla, zastupoval Českou republiku jako velvyslanec ve Spojených státech, Izraeli i Velké Británii a významně se podílel na utváření české zahraniční politiky po roce 1989. Budeme si povídat nejen o velkých dějinných okamžicích, ale také o osobních rozhodnutích, literatuře, diplomacii a o tom, jak se za poslední desetiletí proměnil svět kolem nás. V rozhovorech s vámi se dá dočíst, že u vás doma existovaly dvě úplně odlišné zkušenosti. Otec dlouhé roky věřil v ideál socialismu a maminka v sobě nesla trauma holokaustu. Jak vy vnímáte, že vás tyto osudy ovlivnily?
2: Tak určitě se mě to nejrůznějšíma způsobama dotklo a ovlivnilo mě to, i když jsem začal spoustu z té historie chápat až jaksi ve zralejším věku, ale je to, jak říkáte, můj otec byl předválečný komunista, takovej hodně neortodoxní. On se z té strany nechal pětkrát vyloučit, ale čtyřikrát ho tam vzali zpátky. Nakonec ho naštěstí naposledy vyloučili po únorovém převratu, takže s tím režimem jako režimem už neměl nic společného. Spíše naopak, ale v ty ideály asi věřil a jenom se domníval, že to vykonávají ti špatní lidé a nemravní lidé a vedlo to k nejrůznějším sporům, které jsme v mém dospívání spolu jaksi vedli, někdy docela ostrým sporům, jak to synové s otci dělávají, ale i z téhle historie jsem se hodně naučil. A maminka měla taky netypickou holokaustovou historii. Ona pocházela z pražské židovské rodiny a přežila válku na rozdíl od většiny vlastně jejího příbuzenstva v úkrytu se svou mladší sestrou u katolických jeptišek asi 40 kilometrů od Mnichova, to znamená těsně pod plamenem svíčky, napsala o tom knihu a i to samozřejmě jí na celý život ovlivnilo a ukázalo jí to, že není jediná perspektiva, ale různé perspektivy a že lidé jaksi nejsou kvalitní nebo morální podle toho, jestli jsou Češi nebo Němci nebo Židé, ale podle toho, jak se chovají před výzvami, které před ně život postaví.
1: Vaše maminka dlouho o válce téměř nemluvila. V jednom rozhovoru jste říkal, že děti přeživších podědili spíše ticho, nežli příběhy. Jak je to u vás? Co jste podědil vy?
2: Je to přesně tak. Já jsem tuto historii sbíral vlastně po kouskách. Ona tu knihu o té své zkušenosti napsala až někdy v polovině 60. let a jako mnozí lidé, kteří přežili holokaust, vlastně se s námi jako s dětmi o tu zkušenost nepodílela a vlastně nám, my jsme nikdy vlastně nevěděli, že tedy z poloviny z té maminčiny strany jsme jaksi židovského původu a vlastně nám to nikdy nikdo neřekl. Teprve když člověk dospíval, bylo mu nějakých 15-16, tak z nejrůznějších signálů z knih, který jsme měli doma, ze slov, které se doma používala a která se nepoužívala v rodinách mých kamarádů, nám najednou došlo, že máme i tuhle část jaksi rodiny a tyhle předky. A jak říkáte, není to zkušenost ojedinělá v řadě rodin těch, kdo přežili holokaust, to bylo podobné, například Madeleine Albrightová, jedna z těch nejvýznamnějších Češek posledního století, vlastně zažila úplně stejnou situaci ve své rodině a dozvěděla se o svém židovském původu až jako dospěla.
1: Vy jste vyrůstal mezi lidmi, jako byli Josef Škvorecký nebo František Kriegel. Kdy jste poprvé pochopil, že lidé, kteří sedí u vás v obýváku, jsou mimořádné osobnosti?
2: Tak já jsem si všiml už jako dítě, to pak jako mělo něco společného s tím objevováním té historie, že vlastně ti nejzajímavější lidé, kteří k nám chodí na návštěvu a kteří vyprávějí nejlegračnější historky a chovají se tak, že upoutají i pětiletého kluka, mají všichni na předloktí vytetované číslo. Jo. A to nikdy jsem neanalyzoval, jak to přesně, jak si souvisí, ale vím, že tenhle ten dojem jsem měl už jako malé dítě a díky vlastně povolání svých rodičů maminka pracovala jako redaktorka literární a otec byl vlastně kurátorem Strahovské knihovny v Památníku národního písemnictví, tak jsem vyrůstal mezi literaturou, ale taky mezi literáty. A některý z těch jaksi méně příjemných vzpomínek mého dětství byly o tom, že jsme museli s tatínkem chodit na pohřby všech významných českých spisovatelů od Vítězslava Nezvala až a otec tam občas taky jaksi řečnil a někdy, když šel řečnit, tak mě vzal a posadil mě na klín tomu, kdo seděl vedle mě a v jednom případě se ukázalo, že to byl jaksi významný komunistický funkcionář Kopecký a já jako dítě jsem si pamatoval jedinou věc, že mu bylo hrozně cejtit z úst.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Kvůli Ginsbergovi vás vyhodili ze školy. Když se na to podíváte dnes, nebyl to vlastně váš první střet s tím, že totalita se nejvíc bojí představivosti a kritického myšlení?
2: Nebyl. I ten první
1: kdy to bylo, kdy to bylo poprvé, ano.
2: Ten první zážitek byl v první třídě základní školy, na to nikdy nezapomenu, že mě to rodiče jako vždycky připomínali, kdy nám ta učitelka jaksi vyprávěla o tom, jak za všechno dobrý, co máme, vděčíme Sovětskému svazu. A já jako to šestiletý, přechytřelý, drzý dítě jsem se samozřejmě přihlásil a řekl jsem, prosím, tatínek říká, že to je daleko složitější. A už volali rodiče do školy, vyšetřovali a tak dále. Takže to byl můj první jako střet s autoritami a vlastně se mi to nikdy nepustilo. A potom zase v prvním ročníku na gymnázii, zase jako přechytřelej mladý intelektuál, mě napadlo, že tedy dáme dohromady se školním divadlem, který jsme měli na gymnáziu, takový pásmo poezie amerických býtníků. A co čert nechtěl, právě v té době přijel do Prahy nejvýznamnější z nich, Allen Ginsberg, kterého vyhostili z komunistického Československa kvůli údajnému obtěžování nezletilých chlapců, on byl homosexuál, že jo, a ta ředitelka té naší školy si to dala dohromady, jako že vlastně to divadlo je asi zástěrka pro nějaký homosexuální orgie, nebo tak, že mě bylo 14 let, já jsem pomalu ani nevěděl, co to je homosexualita. No tak jsem vylít ze školy, ještě asi tři další, díky sestře, která studovala na gymnáziu o 2 kilometry dál a byla naopak vzorná a dávaná za příklad, tak mě vzali na to gymnázium, takže mám i maturitu. No.
1: V rozhovorech mě pobavilo, když jste říkal, že vaše 7letá zkušenost psychiatrické léčebně vás připravila na styk s politiky a politickým prostředím. Jak to vnímáte z dnešního hlediska? Jsou někteří politici ve svém chování srovnatelní psychiatrickými pacienty?
2: Jenom drobně upřesním, ano. Jak si my si v těch profesích zakládáme na rozdílu mezi psychiatrem a psychologem.
1: Ano.
2: Psychiatr je absolvent medicíny, může předepisovat prášky.
1: Ano.
2: Psycholog je absolvent filozofické fakulty, nemůže předepisovat. Já jsem psycholog.
1: Jo? Tak vy jste byl psycholog. Ano.
2: Já jsem psycholog.
1: Ale bylo to psychiatrické léčebně.
2: Ale byla to psychiatrická léčebna v Bohnicích, výzkumný ústav psychiatrický. A já tohle to samozřejmě říkám napůl jako žert, ale napůl to říkám vážně, protože v politice to je nepominutelné, existuje více než normální koncentrace lidí s takzvanou hraniční osobností. Jo? To znamená lidí, kteří nějakým způsobem fungují a fungují mnohdy i jaksi normálně, ale v některých směrech se vymykají tý normální mentalitě a populaci a samozřejmě to především souvisí s takovýma věcma, jako je touha pomoci, zacházení s mocí, podezřívání ostatních, že vás chtějí o tu moc připravit a tak dále. A to jsou všecko jaksi symptomy, které se objevují i v těch skutečně klinických psychiatrických poruchách mezi pacienty, kteří jsou po léčebnách, ne nadarmo, v těch léčebnách je také celá řada lidí, kteří se považují za Ježíše Krista nebo Napoleona nebo Karla Marxe a tak dále. Jo? Čili já neříkám, že není rozdíl mezi tedy psychiatrickými pacienty a politiky, jenom říkám, že ta hraniční čára, že ta hranice je trošku rozostřená a není někdy jasné, na které straně se té hranice se zrovna nacházíme. No.
1: Vy říkáte, že člověk není tabula rasa a některé věci má prostě vrozené. Jak politika zacloumá s lidskou povahou? Jak s ní může zacloumat?
2: Jistě. Já jsem jako psycholog, já jsem působil hlavně v psychologickém výzkumu a v evolučně orientovaném psychologickým výzkumu, kde právě se hodně pracuje s některými vzorci chování, které jsme zdědili po svých zvířecích předcích a tak dále. A takové věci, jako je agrese, která je jaksi všeobecně přítomná mezi skupinově žijícími zvířaty, včetně člověka, teritorialita, bránění vlastního území, vlastního teritorialita, soupeření o příležitosti k rozmnožování, k potravě, k majetku, chcete-li tedy u lidí a tak dále. Jo, tak to jsou všechno jaksi typy chování, které politika může a má regulovat nějakým způsobem, abychom se všichni nepobili a nepovraždili. Jo, a tady demokratická politika jaksi zastupuje, jaksi představuje strašně důležitý faktor, který může hrozně věcem napomoct, ale současně taky může politika tím, že v těch lidech povzbuzuje ty naše instinktivní vlastnosti od těch předků, jako provokovat, stimulovat agresi, masový šílenství, různá fanatická hnutí, hejty, bubliny, jo? A tyhle ty věci. A pak se zpronevěřuje jako demokratická politika svému poslání a svému účelu a naopak jaksi přispívá k neštěstí a tragédiím mezi lidmi.
1: A když člověk vejde do politiky, jde vůbec zůstat věrný sám sobě, své původní ideji?
2: Já jsem měl to, myslím, výjimečný štěstí. To se opravdu nestává každý den, že jsem vlastně ten vstup do politiky jako takový zažil po boku Václava Havla. A Václav Havel, i když i on je někdy kritizován, že se jako politik, jako prezident, že se změnil a že přestal být věrný svým jaksi původním, přestal být sám sebou, tak já se domnívám, že to v zásadě není pravda, že on zůstával tím, jakým jsem ho znal, a ta pozoruhodná věc na něm byla, že on neměnil své chování podle situace. My všichni jsme zvyklí, že se chováme jinak, když jsme doma v rodině, když jsme v práci, když jsme na pivu mezi kamarády a tak dále. A Václav Havel byl naprosto autentický v tom, že se choval úplně stejně, když mluvil s anglickou královnou, nebo když seděl s náma na pivu, nebo když se zabýval nějakým politickým skandálem v Československu nebo v České republice. Jo? A to je schopnost, jak on říkal, žít v pravdě. To je schopnost, jak si zůstat sám sebou, která je hodně výjimečná. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Rádio Praha
3: 107,1 FM
0: a DAB+.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Říkáte, že jste si s Václavem Havlem rozuměli mimo jiné kvůli hudbě, literatuře a zájmu o psychologii a psycholožky. Kdy jste poprvé poznal, že z kamarádství vzniká hluboký vztah založený na absolutní důvěře?
2: Já tyhle ty kategorické pojmy nerad používám. Psychologové jsou v tomhle tom strašně opatrný. Jako ten náš vztah s Václavem Havlem byl bezesporu blízký, byl bezesporu kamarádský, byl bezesporu založený na důvěře a na jaksi společných hodnotách a společných zájmech, ale nemluvil bych o něm jako o absolutním, že jsme taky v některých věcech třeba spolu nesouhlasili, někdy jsme se hádali, někdy jsme...
1: O čem jste se hádali třeba s panem Havlem?
2: No tak o věcech, které jsou méně důležité a taky o věcech, které jsou důležitější. Ten nejzávažnější politický spor, který jsme jaksi spolu vedli, byl o tom, že já a někteří spolupracovníci další Václava Havla měli pocit, že by měl kolem sebe shromáždit nějakou organizovanou sílu, aby mohl účinněji působit na parlament a na vládu, že ta síla by mohla mít podobu nějaké buď politické strany, nebo koalice, nebo něco takového. A o tom jsme se přeli několik týdnů, dokonce jsme kvůli tomu zorganizovali, nebo on kvůli tomu zorganizoval v Lánech celý jeden víkend, kde jsme si přehrávali ty různé možnosti a nakonec v zásadě nám dal za pravdu, ale řekl, já nejsem ten typ člověka, který by tohle to dokázal, takže jako já to neudělám. Jo? A to jsme zase museli respektovat my. No a na druhém konci toho kontinua jsme se přeli možná ještě ohnivěji o takový důležitý věci, jako bylo vaření, protože on rád vařil, to byl koníček jeho, já taky rád vařím a vedli jsme strašlivý spory o to, jak se dělá správná česká svíčková, jestli se leje smetana do toho, do té omáčky zeleninový, anebo ta zeleninová omáčka. Do té smetany, ono se to může zdrcnout, jak se říká, takže to není tak úplně malichernej spor, ale to tak někdy u mužů bývá, že si nejvíc zakládají na těch věcech, kvůli kterým je svět nezná nebo nehodnotí. A jako u Václava Havla to bylo řízení automobilů a vaření. Jo? Má své kritiky v obou těchto směrech, ale hrozně si na tom zakládal. Takže bylo lehké se o tom s ním pohádat.
1: Já se ještě posunu k vašemu diplomatickému působení. Vy jste psal, že Američané si tehdy často pletli Československo s Jugoslávií. Kdy se Česko podle vás dostalo do většího povědomí ostatních států? Kdy byl ten moment nejvýraznější?
2: No, ono nás to vrátilo o něco zpátky, protože jako Československo po sametové revoluci my jsme byli oblíbenci celého světa. Václav Havel byl prostě král, filozof, hrdina sametové revoluce. Tady nepadla ani rána, nikdo nikoho nemlátil, nikdo nikoho nevěznil, nepopravoval a tak dále. A my jsme měli pocit skutečně jaksi výjimečnosti, které jsme si snažili si užít anebo i využít pro zájmy té země. Jenomže potom v roce 1992 na konci jsme se rozdělili na Českou republiku a Slovenskou republiku a teď zkuste v Oklahomě někde vysvětlovat, co je to Česká republika a jak se a co je to Slovenská republika a jak se Slovákia liší od Slovinska a Slovácka a tak dále a máte problém, jo? Čili my jsme tu viditelnost, kterou jsme měli, do jistý míry jsme o ní přišli. Mně, já v té knize píšu i o tom, jak mě posílali na velvyslanectví dopisy adresované Republice Českého velvyslanectví a jak si se nějaký novinář mě ptal, jestli už ruský tanky dobily náš prezidentský palác, protože si plet Čečensko s Českem, jo, a tak dále, takže my jsme strávili hodně času, nejenom já, samozřejmě všichni, kdo tu zemi zastupovali a naši spolupracovníci tím, že jsme vlastně tu zemi museli vracet na mapu, jo, a to trvalo několik let a v některých ohledech to trvá dodnes a já jsem byl, stejně jako Václav Havel, přesvědčeným stoupencem názoru, že na té federální

0: uvědomovat, ale když jak si se tou geopolitikou zabýváte, tak jako vidíte, v čem ten rozdíl je. No.
1: Čemu podle vás čelí současná mladá generace? A jak proti tomu bojovat?
0: To je hodně filozofická otázka. Těch problémů je celá řada. Některý prostě souvisejí s technologiema a s sociálníma sítěma a tak dále. Ale jako psycholog já vidím jedno nebezpečí v hrozně v tom, čemu se říká složitý podnětový pole. Jo? Naši předkové měli ten život svým způsobem hrozně jednoduchý, protože měli několik málo priorit, několik málo úkolů, několik málo možností, mezi kterými si vybírat a bylo poměrně jednoduchý se nějak na to adaptovat. Jo? Ta současná generace má bezpočet jaksi příležitostí, možností, hrozeb, nebezpečí a příležitostí. Myslím si, že má potíže si vybírat z těch podnětů, které před ní jsou. A to je pochopitelně problém taky vzdělání a výchovy, aby se učili v tom poli orientovat, jo? Jako se učí být fiskálně gramotní a internetově gramotní, tak myslím, že trošku zanedbáváme tu sociální gramotnost, ale já jsem si jistý, že to zvládnete.
1: No jak se proti tomu bránit nejlepším způsobem? Co byste poradil mladému člověku, který se snaží se zorientovat trošku? Víc číst, méně koukat na internet?
0: Vy jste už použil ten termín kritické myšlení. Kritické myšlení je nejmocnější zbraň proti všem podvodům, lžím, svodům a dalším podobným nebezpečím, ale aby se člověk naučil používat kritické myšlení, tak k tomu musí skutečně číst, musí si hledat data, musí si
1: ověřovat
0: data a nesmí se směřovat prostě s tím, co mu někdo řekne, jako se skutečností, protože to může být úplně jinak.
1: Já vám velmi děkuji za milý rozhovor a popřeji vám krásný zbytek dne. Díky, že jste přišel.
0: Já moc děkuju.
1: Mým dnešním hostem byl Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
1: Praha. Hvězdy indie roku v hlasování. Britové, Arctic Monkeys a AM. Nebo američtí zabijáci The Killers a Battle Boy. Arctic Monkeys nebo Killers? To je otázka pro vás. Odpověď u nás na Facebooku.
0: Rádio Praha.
1: Na place s Davidem Novotným.
2: David Novotný na place a se mnou na mém place jsou Anna Šantrůčková a Pavlína Flamíková, holky ve Slašky. Ahoj, holky.
3: Ahoj.
4: Ahoj.
2: Holky ve Slování. To je jako z mýho laického hlediska a dneska vás poprosím, abyste mě brali jako laika, který prostě jako ve Slování viděl z dálky, z rychlíku, tak to je prostě taková chlapská dřina, když to řeknu úplně blbě. A teď si, ať se do mě pustíte.
3: Já se si pouštět nebudu, protože je to chlapská dřina. V podstatě jako je to sport samozřejmě i pro ženy, to jako nebudu říkat, že samozřejmě, že je. Ale třeba náš trenér vždycky říká, že chtěl trénovat chlapy tak moc, že si z nás dělá ty chlapy na vodě.
4: Já se k tomu taky vyjádřím, teď je to vlastně otrocká práce, že jo? Tam to začalo, no. To jsou prostě galejníci, to jako začalo všechno tím, že to lidi jako nutili dělat.
2: Vikingové a zajatci na lodích prostě převeslovávali oceány. A to teda, a tak tam asi mezi něma taky byli asi ženský, no. Ale já jsem to nechtěl jako genderově vlastně jako zvrátit někam, jako kam to nepatří, jo. Ale vy jste prostě ramenatý holky, to je to, co lidi nevidějí, co posluchači teďko jako nevidějí, to vidím já. Já obdivně na vás zírám, že to je prostě jako taková plavecká figura, že jo. Že to je vysekaný nahoře, pak je jako přesýpací hodiny v podstatě.
3: To máš ještě potržený tím, že je vlastně bývalá plavkyně, takže...
2: Takže opravdu,
3: takže,
2: no vidíš.
3: Ano.
2: To je taky otázka, jako jak jste se k tomu veslování dostali, přes jaký sporty původně, anebo rovnou jako vesla do ruky a čau. Nepředpokládám, že ve 4 letech třeba jako vemeš veslíčko a jdeš si někam na vodičku.
3: No já jsem dělala jako takové ty klasické sportovní kroužky. A jako
2: gymnastiku.
3: Jako je vybíjená, basketbal, zkoušela jsem i jako judo, když mi byla asi 3-4, protože moje maminka byla judistka, takže jsem to super. Jako zkoušela, ta zjistila, že tam radši lezu po žebřinách a že mě to nebaví, takže skončila, pak jsem rovnou šla veslovat asi v 8 letech. Takže...
2: Teda v 8 se může začít s veslováním, to je docela zajímavé. A ty Aničko?
4: No v 8 je to docela brzo, abych řekla, že Pavče je spíš výjimka, že většina těch veslařů začíná tak jako 12 dál, ale myslím si, že první jako naše žákovská kategorie je od 10, kdy jako už můžou závodit.
3: No 9, 10.
4: No. Takže Pavčata to ještě měla fakt jako
2: začala hodně brzo. Že pro děti je vlastně ten sport jako nežádoucí, protože je fyzicky namáhavý.
4: Jo, pro nás je úplně nejvíc žádoucí dostat už jako fyzicky připravený jedince z nějakých jiných sportů, aby pak chytili to veslo a začali jezdit strašně rychle.
2: Takže to tvoje plavání je třeba jako cajk v tohle.
4: Jo, to bylo úplně vlastně jako skvělý základ. Skoro bych řekla, že plavání je jako nejlepší taková jako kolíbka pro ty veslaře, no.
2: Jo, protože voda?
4: No,
2: nebo protože námaha?
4: Protože třeba ten dech jako je hodně namáhaný, nebo i právě jako podobný svaly se zapojou, řekla bych, že to je fakt jako super sport, no.
3: No to určitě, protože třeba když si vezmeme teďka nejlepšího skifaře na světě, Olivera Zeidlera Němce, tak to je bývalý plavec, který jako plaval hrozně dlouho, pak začal veslovat asi po 2 letech, prostě byl mezi nejlepšíma. Takže to plavání je určitě super a veslovat není špatně, začít jako brzo, ale tam je náročné to, aby tam nebyla ta raná specializace pro ty děti, aby byly všestranně rozvíjené a nejenom čistě pro to veslování, protože jak se vlastně zatěžuje celé tělo, tak to potom můžou odnést pohybově ty děti, jakože záda, protože je to náročné i na tu techniku, takže tam si myslím, že atletika, gymnastika, plavání jsou jako super sporty jak na začátek.
2: Ale úplně zase laicky, jo, jenom to zopakuju, že jsem laik. Když jsou ty trenažéry veslařský, třeba miluju House of Cards, ten, co má jako prezident Kevin Spacey, tak mu tam bublá voda. On zatáhne a tam prostě se točí, vlastně on roztáčí nějakou turbínku. A to mě hrozně baví na tom, když jsem dřívá věc něco takového jako provozoval, vysvětloval, že můžeš zapojit jako kteroukoliv skupinu. Když chceš, tak můžeš jet nohama trošku, když chceš, můžeš jít ramenama, můžeš i prsama. Jak je to u vás s tím, když vlastně ty říkáš, jak to není úplně vhodný pro děti, protože to zafláká nějakou skupinu svalovou, ale pro mě je to vlastně laicky, jako zaměstná spoustu svalů, tak kde je ta rovnováha mezi tím? Jsou sporty, které jsou úplně na jednu stranu, že jo? Máš tenis, máš golf, máš hokej, to je prostě, seš na jednu stranu a tohle je prostě, přijde mi to rovnovážný takový.
3: Tam jako není to špatně pro ty děti, ale musí k tomu dělat i jako ty ostatní sporty nebo jiné pohybové aktivity, protože tam vlastně náš ten pohyb vychází z přenášení síly z nohou, vlastně z velkého odkopu. Spousta lidí si myslí, že my zatěžujeme nejvíc ruce a ramena, ono to tak úplně není. My vlastně přenášíme přes celé tělo sílu z toho odrazu přes ruce do vesel. Mm-hmm. Takže v tom je to náročné, že musí udržet jako zpevněný ten trup těla a vlastně ten kor, aby to přenesli a neposlali přímo ten odkop, který, když řeknu, už i malé dítě se odkopne víc než třeba 50 kilo, dám příklad, tak by si to poslal celý do páteře, kdyby nebyl jako správně zpevněný. A pak z toho právě vznikají ty vyhřezlé plotínky, takže já když třeba přijdu náhodou do fitka a vidím, jak někteří veslují na trenažeru, tak mě bolí plotínky za ně.
2: Za ně tě bolej, protože hned vidíš, co dělají vlastně jako nesprávně a špatně.
3: No.
5: Anna Šandručková a Pavlína Flamíková jsou hosty Davida Novotnýho na place.

0: David Novotný na place a se mnou jsou tady holky Veslařky, Anička Šantručková a Pavlína Flamíková. Já bych pokračoval ještě v tom mým naivním vyptávání se na to, jako třeba pro mě novinka, že odkop je vlastně jako nejdůležitější. V jaký fázi vlastně toho odkopu zabírají vesla?
1: No tak jako když to člověk, když je šikovný, tak to umí chytit jako hodně jako vepředu už vlastně tu vodu, ale největší potom ta jako páka je, když je to veslo kolmo. Kolmo k lodi, takže tam jako největší asi ten, no když je člověk
0: ale musíš čutnout.
1: Ve výhmatu na začátku.
0: Výhmat, super, to potřebuji.
1: Když dojedeme do začátku toho tempa, kde jasně. Vlastně dáváme to veslo do vody.
0: Tak jsi zadkem nejdál tak, na tom.
1: Tak jsem vlastně zadkem nejblíž k tam.
0: No jasně, ke špičce.
1: Takže jsem jako nejdál.
0: Ano.
1: A tam začnou zabírat ty nohy, ale jako tam je to jako okamžitě. To by mělo být fakt jakoby fakt nasetěný. Ten,
0: no prostě právě, to, jasně. No,
1: o to my se jako snažíme, fyzika. Ale ono je to docela těžký tohle udělat je. Taky, no.
0: A tam, tam se dělají ty rozdíly, tam se dělají desetinky.
1: No tam jako tam ještě ten desetinky. Problém, když tam třeba netrefíme úplně stejně, tak se tam hlavně jasně. Dělají desetinky, že jo? Ano,
0: jasně. Přesně. No protože to je, ano, to je dvojka bez kormidelníka, to je taky jako, to je taky mazec, že jo? Vy jste ty holky, co držej pádlo, veslo pádlo.
1: Já bych to, radši bych to ještě párkrát připomněla, ale
0: jo. je to veslíčko. A máte vy nějaké jako takové jako oproti kanoistům nebo oproti pádlařům, jste jako vepři nějaký?
1: Tak jako ze srandy.
0: Z legrace,
1: no. Ale teďkon s jakým se daří, tak většina lidí prostě v České republice říká pádlo, no. Je to takový, je to víc zažitý, no.
0: Rychlostní kanoisti jsou před váma kousek a i ty slalomáři vodní, že jo, no. Takže no. Pádlisti mají pré a vy toho...
1: Cákalové.
0: No, ale vy taky, když se vám to nepovede, tak dovedete docela dobře až plouchat, ne?
1: To jo, ale my se nám říkají zase couvalové.
0: Couvalové, protože no. Jedete po prce. Já se zblázím, dobrý, voda. Ale jinak jste kámoši, jako jo. voda zbližuje, ne, podle mě. No, když to odkejváš, Aničko, celý, tak to bude hrozně potichu, podle mě. Anička kejvá, může se tady zbláznit. Hřívají vlaje, ale posluchači z toho nic moc nemají.
1: Je to jenom potvrzuju, tak jo, jo. Kejvám, jsme kámoši, no, je to dobrý, je to dobrý.
0: Jo. Hele, ještě jako výhmat, mm-hmm. Pojď ještě nějaký specializace. Co ta loď, ta šlupka, to se nějak jmenuje určitě, viď?
1: No, ta se jmenuje...
0: Šalupa.
1: Loď.
0: Ne, kdyby tak my máme... z dílny s takovejhlema názvama, teď to je pro blbce, to musí být jinak určitě.
1: No, tak máme jako skifa.
0: No jasně,
1: jednotlivec, dvojskif, dvojka bez kormidelníka, čtyřka, nonko.
0: To jsou prostě názvy těch posádek.
1: Tak říkáme potom i té lodi samotné, to je prostě loď. Jo. Vevnitř je slide.
0: To je to, po čem se vozíš.
1: To je přesně to, po čem se vozím. Pak mám nohavky.
0: To jsou boty
1: připevněné v lodi, tam si dávám nohy.
0: Jak to vypadá?
1: No prostě jsou to boty namontované na desce.
0: Ty do ní vklouzáváš jako komplet.
1: Jo.
0: Tam jdeš nohama do tohohle kompaktu. To je prostě nohavka.
1: Jo, tomu se říká
0: jedna
1: nohavka.
0: Jedna a druhá, jo. Levá, pravá. Přesně. Ale jsou u sebe.
1: Ano, jsou u sebe.
0: Ty nejsou takhle, jako to není šlapadlo.
1: Ne, není to šlapadlo. Ty tam jsou prostě napevno namontované v té lodi.
0: Utahuješ nějakýma, jako přeskáče nebo něco
1: takového? Ne, to jsou prostě klasické boty, které tam jsou přišrubované v té lodi. Takže normálně mám na suchý zips, je to prostě jako kopačky třeba, když si přesně na sucháč. To,
0: ale musí ti být, ne? Musí no jasně, to být tvoje kopačky.
1: Jasně, musí to být moje kopačky.
2: Já si mám třeba hrozný problém. Já si jako, teďkon jsme zkoušeli jinou loď a já mám docela velkou nohu, mám 43 a tam byly 41, že jo? A to prostě nešlo, takže já jsem normálně...
0: To pokrčíš prostě
2: ne, to jsem vydržela 8 kilometrů, pak jsem se myslela, že už jako no, ani metr dál, tak jsem se do něho nemusela vyndat. Ale pak se nevesluje moc dobře, že jo? No tak je blbý.
0: No, tak to je
2: ale takže dá se to jako všechno vyměnit. Ono u nás na té lodi je strašně moc věcí nastavitelných, jo? To je prostě od toho, jak se posouvá vyložení, tam jako se dá udělat, že to jako
0: vyložení.
2: Různě...
1: Chceš vysvětlit, co je vyložení?
0: Pojďme, vyložení. Vyložení
1: naběhla si
0: na šalupě.
2: Jsem se naběhla hodně, jako já fakt teda ty technické věci na tom tak dobře nejsem. Pavčo, nechceš toho chopit ty? Já mám vzatý to s těma botama, jo? To by nejde.
0: Jo, boty
2: v pohodě, to by mi šlo. Takže jsem vlastně si normálně tam musela dát jiný boty, jakoby z jiný lodi, jenže potom, když jsem chtěla jít na tu druhou loď, tak jsem se musela odmontovat boty z tamtý lodi a zase se vrátit zpátky.
0: Ta montáž je náročná, jako nebo
2: vemeš prostě...
0: No tak
2: jako trvá to, že jo, nejhorší, když na to člověk zapomene, takže teďko
0: na tři šrouby.
2: No ale když tu loď jakoby už to vynesem, že jo, vyjdem z té lodi, dáme se tu loď na vodu, teďko zjistím, je, hele, já tady nemám boty, tak se musím vrátit zpátky.
0: Jasně, to jenom
2: musím někde
0: plus,
2: najít,
0: no,
2: musím někde najít ten klíč, jasně, kterým to za sebou očroubovávat, jasně, což se mi samozřejmě nedaří, že jo, takže už to trvá. Pavčata je naštvaná, čeká na břehu. Já mám moc naštvaná, nebejvá, to je dobrý. Ale tak jako všechno to najednou trvá, no, takže je to lepší tady ten si
3: věci. Většinou tyhle věci dělá Pavča, aby nebyla naštvaná, že čeká na břehu.
0: Jo, jo, aby si ušetřila toho čekání.
3: Přesně tak.
0: Aby si přešroubuje to, co je potřeba, a madam přijde k hotovýmu, odkejvá hezky a je hotovo. Výborně, velké, my se dostaneme za chvilku ještě někam dál, ale zůstaneme chvilku u té lodi, mě zajímají ty názvy. Anička Šantručková, Pavlína Flamíková, Veslařky.

0: David Novotný a se mnou na place, na mém place je Anička Šantručková, Pavlína Flamíková, holky Veslařky a jsme u vyložení, protože prostě Anička do toho Pavlínu namočila, protože Anička se tady jenom tak zúčastňuje a když má nějaký vtipný příspěvek nebo bonmotek, tak zasáhne a ve chvíli, kdy to je na paní učitelce, tak to předá prostě Pavlíně. Takhle to máte holky v lodi?
1: Takhle popravdě asi jo.
0: Jo, že jo.
2: Ale vtipné je, že to je paní učitelka.
0: Fakt? No. Jako v čem, ale?
1: No. Já to mám vystudovaný, ale ještě se k tomu moc nedostala prakticky.
0: Ty máš pajďák?
1: No, já mám FTVS a přírodovědu, mám jako tělocvik zeměpis kombinace.
0: Tělocvik zeměpis, no tak to seš jak naši oba.
1: No,
0: to
1: tak není to moc jako... technický vyložení, prostě no, jako trochu jsme to tam řešili, ale pak jsem si říkal, že tu specializaci si radši dělat nebudu, že to trénování přece jenom asi na mě je moc náročný.
0: No tak mi řekni, co je vyložení, Pavlíko,
2: no, prosím. Vyložení se nastavuje na křídle nebo na krákorci.
0: A jsme v háji.
1: Je to klidně vysvětlím já, hele.
0: No fakt, vyšlo, křídlo no, a krákorec umíš, jo?
1: Křídlo, krákorec.
0: Věci od k. Dávejte mi věci od k, to dám.
1: Že na té naší lodi, co je rozdíl mezi veslicí a potom jakoby tou lodí? Kajak, kánoje, my máme veslo pevně upevněný k lodi. To tam prostě drží.
0: A takovým drží tím to, očkem nějakým.
1: To je havlinka.
0: Havlinka?
1: My to, veslo se dává do havlinky. A ta havlinka je přidělána na křídle a na krákorci.
0: Jo.
1: A to je taková věc, která tam prostě trčí a je to tam jako...
0: Převažuje vlastně.
1: Přesně, kouká ale
0: zároveň,
1: to mimo tu loď.
0: Zároveň i vyvažuje, ne? Mm-hmm. To je důležitý
1: pro rovnováhu. No, vyvažují hlavně ty vesla. Jako kdybyste tam neměli ty vesla, tak to moc stabilní nebude.
0: No, jasný, no. Jasně. Takže vy, no jasně.
1: Takže to no. Takže na tom křídle a na tom krákorci se dá nastavit vyložení.
0: Ale krákorec byla havlinka, krákorec jsem ještě minul.
1: Jo, no,
0: to je buď a nebo.
1: Krákorec nebo křídlo. Krákorce už se dneska moc nepoužívají. Tam šlo o to, že to bylo jako z boku lodí, když toto křídlo jakoby je propojený vlastně přes celou tu loď, že to jde i jako přes střed té lodi, bych řekla. Ty křídla byly jenom jako, teda ty krákorce byly jenom z boku.
0: Jenom z lodi ven prostě a tohle zasahuje i jako k vám do toho vašeho prostoru.
1: Ty křídla jsou jako modernější, no je to takový, že se to vyrábí až posledních, já nevím, 10-15 let.
2: Jo, dobře. Je tam lepší přenos té síly.
0: Pojďme se vrátit tomu vyložení teda.
2: No, tak to vyložení se právě nastavuje na tom křídle krákorci a je to vzdálenost havlinky.
0: Ano.
2: To je tam, kam se dává veslo.
0: No, jasně.
2: Ke středu lodi nebo jako k veslaři.
0: A to máte každá jinak, protože jste každá jinak stejně,
2: ne,
0: velká.
2: To máme právě nastavené stejně a podle toho se vlastně přizpůsobuje i to, jak daleko, jak dlouhé to tempo vepředu a vzadu máme, nebo jak je to těžké, protože vlastně od té havlinky ke konci vesla se nastavuje páka. Toho vesla a pak je vlastně a ještě celá délka. A tím se vlastně jako ovlivňuje to, jak, když to přirovnám, tak je to jako, když si přidáváte závaží v posilovně, tak tím se jakoby upravuje ta páka a to pomáhá to vyložení plus ještě ta páka na tom samotném vesle a tím se vlastně jako koriguje vzdálenost, jakou my jsme schopni jet s tím veslem, takže jakoby délka vepředu a vzadu, což je docela důležité, protože samozřejmě je pro nás nejvýhodnější být co nejdelší vepředu i vzadu, v nějaké té efektivní fázi toho tempa.
0: Takže se musíte se shodnout na nějakých parametrech, musíte se shodnout. A jak to probíhá tady takový shodování?
2: No to shodování probíhá tak, že přijde trenér, nastaví
0: dobrý.
2: To.
0: Ještě ne, uvezu to, ne.
2: No.
0: A teď už jo.
2: No, takhle, v podstatě takhle někdy i během tréninku, když jsme třeba hodně unavené, nebo tak si řekneme, hele, je to moc těžké pro nás,
0: jasně,
2: už to jako nemůžeme utáhnout, už to právě jako nemůžeme tak kvalitně vystupňovat to tempo, takže nám to třeba to jako zlehčíme právě na tom vesle.
0: Jasně. A to jde jednoduše, jako jednodušejc než boty?
2: Jo, je to nepříjemné to dělat přímo na vodě, protože si vlastně vezmeme tu rovnováhu. Protože to veslo si musíme zatáhnout k sobě a ono nás jako vyvažuje. A teď ještě třeba, když my jsme na té dvojce, tak ta opora pro nás v obě zůstane jenom na jednom vesle. Takže to potom není úplně na to, když...
0: Je to hodně vratký, asi hodně.
2: Je to hodně vratký,
0: no. Šupička,
2: je to jako hodně vratký. Já si pamatuju, že v Pardubicích na sportáku, když jsem byla, tak jsme to zkoušeli s trenérkou od kanoistů, že si vzala skifa a zkusila ho jako s pádlem ustabilizovat a nejde to. Jako bez těch vesel to nejde, no. Jako určitě si... Neumím si představit kanoistu, který by si vzal pádlo a pádloval třeba na skifu. To by asi úplně nedopadlo, protože no, my máme
0: ale
2: i to těžiště máme.
0: Ale obráceně taky těžké. Těžký, ne? Asi na tom rychlostním.
1: No, prostě, tam nemáme kam přidělat, že?
0: On je jakoby široký a jakoby proti vašemu tomu, proti vaší loďce je širší, ale
2: to
0: stejně jako...
2: To úplně si nemyslím. Není, jo.
0: Naklekneš tam a
1: je to jako jiný ta loď. Máme jakou delší.
0: Jasně.
1: No. Ale...
0: A ten prostor je stejný, teda podle tebe, jo, podle vás, jo.
1: Já si myslím, že je docela, že asi, jo, no.
2: Já si myslím, že jo.
1: Musíš tam vejít zadek.
0: Když vy jste bez kormidelníka.
2: Tak já mám kormidlo na noze, připevněné k té nohavce.
0: Takže musíš mít nohu venku.
2: Ne, tam je to vlastně...
0: Připevněné na nohavce.
2: Je tam vlastně hýbu, já hýbu s tou nohavkou do stran.
0: A to jenom jako špičkou uděláš nějaký pohyb?
2: Jo,
0: levou špičkou nebo pravou špičkou?
2: Pravou, mám jenom to na pravé noze a buď, když chci zatočit.
0: Tak prostě dáš šajtly, anebo prostě placínky.
2: Jo, když chci zatočit jako na aničinou stranu, tak dám špičku doleva, když na sebe, tak doprava.
0: Hele, tak tohle jsem vůbec nevěděl, to je úžasný. No. Teda jsem nevěděl ani Havlínku, samozřejmě, já to nevím skoro vůbec nic o tom vašem sportu, ale baví mě si s vámi o tom povídat. Anička Šantručková, Pavlína Flamíková jsou hosty Davida Novotného na place.
3: Na place s Davidem Novotným.
0: David Novotný na place, se mnou na mém place Anna Šantručková a Pavlína Flamíková. Veslujeme, seznamujeme se s lodí a možná se seznámíme i s nějakýma tratěma. Jaká je vaše oblíbená destinace na těch Račice?
1: Tak to úplně asi ne.
0: Jak to?
2: Já mám Lucern oblíbený.
0: Lucern, proč?
2: Tou atmosférou i vlastně to
0: závodiště. Umějí to tam lidi udělat.
2: Jo,
0: a voda je rovná.
2: Jo, a hlavně jsou tam krávy se zvonama, a to je skvělý.
0: Jako bere tě to, protože jo. Zemědělka.
2: Protože jo, prostě to je ono.
0: Nebo čokoláda Milka, nebo něco se tam prostě jako děje.
1: Mě tam teda jako trochu vadí v Lucernu, no tam je koupaliště na startu, jo. A když je tam potom třeba letos, jsme tam měli třeba jako 35-37 stupňů. A bylo strašný vědro. A teď tam jakoby se soustředím na ten závod, už jsem taková nervózní, a najednou tam prostě vidím ty děti, jak se tam
0: takže
1: jako
0: závidíš.
1: Já jim normálně jim to fakt závidím.
0: Jakože jim řekli, já bych tam čachtala se.
1: Já bych tam ale skočila
0: a teď tady, ale musím prostě na
1: teď
0: tom.
1: Tam na mě řvou nějaký rozhodčí, že já tam jenom...
0: Dejte jako... mi pokoj, já chci tamhle být. No tak jasně, takže totiž to je Lucern, ale jinak teda jako dobrá. A proč ne Račice, teď to je taková, tam není atmosféra.
1: A jo, taky to tam umí být
0: lidi
1: dobrý.
0: Lidi jezdí na kole, podél kanálu.
1: Ale mě tam trochu vadí, že tam není jako nějaký les, nebo takový víc jako, takový trochu betonový na mě, no. Že v tom Lucernu jsme tam tak jako schovaný, teď, že jo, tam nějaký tady strom, tamhle strom.
0: Je to víc přírodně udělaný.
1: Jo. Tak je to jako přírodní jezero, ty Rači jsou prostě umělý kanál, no.
0: Jo, je mi to jasný. A kdybychom měli porovnávat ještě další nějaký trasy?
2: No, tak já bych tam přijal třeba Henley.
0: Henley.
2: No, Henley regatu, tak tam
0: to zní bylo... tak jako...
2: Tam je to
0: britsky nějak.
2: Ano, to je v Británii a je tam velmi specifická trať, protože tam se jezdí jeden na jednoho, se tam závodí, takže je úzká. Normálně jezdíme v šesti, tady jedeš...
0: Jako Oxford, Cambridge, prostě jedou taky jenom dvě lodě. Ne?
2: Ano.
0: Jako prostě,
1: nevím, no, co tam mají ty Briti tak rádi, ale oni to jezdí docela často tohle.
0: Že
1: no.
0: Prostě jsou dva... A vyřadí si jeden druhý.
2: Jo, no.
0: Jo, je to pavouk prostě jo, a jedu proti sobě až do finále.
1: Ano. My jsme to teď jenom vlastně poprvé. My jsme tam, teď nevím, jsme byli asi 3 týdny zpátky, no. Tak to byla jako naše premiéra v tenhle tom jako systému závodění.
0: A to je taky
1: závodění.
0: To je taky v rámci světového poháru?
2: Ne, to už je... To je,
0: no, to je spíš zábava nějaká, nebo zábava asi v úvozovkách.
2: To je docela prestižní regata.
0: Je to prestižní regata.
2: Je to královská regata,
0: okay,
2: takže v Británii, když se veslaři jako někomu představují, tak dost často zmiňují dřív. Kolikrát vyhráli Henley, než kolik mají olympijských medailí. Takže
0: fakt,
2: tam je to pro ně je to hodně prestižní závod. No.
0: Taková snobárnička.
2: Je to hodně snobárna.
0: Hodně snobárnička. No. Jako Wimbledon de facto.
2: Tak bych řekla, prostě že vlastně... přirovnala bych to asi k veslařskému Wimbledonu. No.
0: A v Henley se něco přihodilo. Něco, co nám naváže. Já vám musím prozradit, že jsme se tady povídali mezi vstupama a že já jsem se něco dozvěděl a proto jsme takovým oslým můstkem se teď dostali a provážeme dvě věci dohromady. Je to trasa v Henley a je to něco s kormidelkem, tak mi to pověs.
2: No, my jsme si půjčovali v Henley loď, protože naše loď zůstala doma.
0: Takže přijedeš do nějaký snobárny, přijedeš do něčeho, co je hodně prestižní, ale nemáš svoji lodičku,
2: no,
0: jo?
2: No, nemám, protože to bylo hodně rychle. My jsme měli vlastně den a půl mezi koncem světového poháru a tím, co jsme museli odletět do Henley.
0: A koho napadne? Jako to chcete vy? Jako
2: jo, to napadlo
0: to
2: nás.
0: To chcete vy dvě, aby to takhle bylo. A pak nemáte ani svoji lodičku, ale teda.
2: No.
0: A pak se musí něco jako přihodit, no tak to je, no. Ano, tady Anička mě zase rozkejvala studio, je to výborný.
1: No ale tak má nuda, že bychom tady neměli co vyprávět, kdybychom si nevymýšleli takovýhle věci,
0: jasně.
1: Že někam pojedem hned potom
0: fofr.
1: Tohle, fofr tamhle. No ale tohle má fakt sranda, protože my jsme si půjčovali teda loď, kterou jsme měli půjčenou jako od jedné federace. Tak dobrý, nějak jsme to jako s trenérem nastavili a sedli jsme poprvé na vodu. Teď to pro nás bylo hodně jako nových věcí, protože tam ta jako trať je fakt úplně jiná, než jsme zvyklí. A jezdí tam hrozně člunů. My jsme byli vlastně v pauze. Oni tam mají udělané jako pauzy mezi závodama, kdy se může jít na trénink. Jenže co my jsme nevěděli, že je lepší chodit ráno nebo večer a my jsme šli vlastně v poledne, kdy tam jako je puštěná normálně plavba, takže tam bylo, ty já nevím, jestli tam bylo třeba 50 lodí, prostě tam tak jako pro, jožiš.
0: Takže jste jeli na vlnách, prostě na moři.
1: No, to by nebyl ten problém, jenže my jsme jako by sedli na tu vodu, že jo, a teď jedem a já se ním jako vzadu a otáčím se na té lodi a říkám Pavče vlastně kam má jet, protože Pavče má to kormidlo, což jsem mimochodem ráda, že nemám já, protože to by bylo hrozný. Ale tak říkám Pavče jako pojď na mě, že máme buď to jako na štroky, na háky, nebo na tebe, na mě, to záleží. Štroky, háky, klidně nějaký vysvětlím. Pavče, štrok, já jsem hák, záleží, na kterou stranu máme to veslo.
0: Tak to je na mě, na tebe, tak to je stejný,
1: no,
0: ne? Štrok, hák, jako
1: seno
0: sláma.
1: No. To vlastně můžeme odstavit, to je to stejný. No.
0: Já myslím, že to bude složitější, jsou nějaký čtyři směry, ne? Jsou dva směry, na tebe, na mě.
1: No,
0: dobrý, fajn.
1: No, takže říkám, Pavče, jako by ať zatočí na mě. A Pavče jakoby najednou to volala úplně na druhou stranu, že? Jenže tam byla ta loď. Takže jsem byla taková jako, aha, super, tak jsem začala být taková trochu nervní. Nějak jsme to zastavili a říkám Pavče, znovu, pojď na mě. No tak Pavče to znovu začala úplně na druhou stranu. Okay. A teď už jsme do té lodi, to byla ještě taková jako asi poměrně drahá.
0: A už bylo asi jasno.
1: Nějaká drahá, dřevěná, taková jako hezký.
0: Ta cizí, co vám třeba
1: takový motorový člun, to nebyla jako veslice, to bylo prostě normálně, že jo. Tam lidi si dávali šampaňský jahody. Nějakýho
0: civilisty, jo.
1: Civilisti a my jsme tam takhle jim udělali divadlo. No a skončilo to na tom, že jsme dospěli jako k závěru, že vlastně to kormidlo tam bylo špatně uchycený, že nebylo jako překřížený, takže Pavče to točilo na druhou stranu.
0: Čili jako v Británii prostě řízení na druhé straně, řízení vpravo.
2: Ale to nebyla britská loď, to nebyla. Někdo to tak prostě měl nastavené.
0: Neuměl šajtly a neuměl prostě placírku.
2: Bylo to na rozvod, na infarkt, hrozný to bylo.
0: Co z toho proběhlo? Nic, ani rozvod se nekonal a ani infarkt se nekonal, že ne? Nakonec. Takže je zbytečná.
2: Úplně zbytečná.
0: Holky Anička Šantručková a Pavlína Flamíková, jsou to holky, které veslujou, jsou hostem Davida Novotného a plac.

0: David Novotný na place a mými hosty na mém place jsou Anna Šantručková a Pavlína Flamínková. Jsou to holky veslařky a berou mě na svůj plac a to se mi taky líbí. A holky, emoce, to je to, co mě zajímá. A ty jsi říkala, že to bylo na rozvod, že to bylo prostě na infarkt a že prostě popáte hysterii. Jak moc musíte k sobě mít blízko, když si vlastně máte tolik vyhovět v tom sportu, který jste si vybrali?
1: No, je to náročný někdy. Fakt je to jako náročný, protože my jsme tam dvě a jsme spolu teďkonc fakt jako skoro pořád. My se vidíme každý den prostě pořád a hlavně se na tu druhou člověk musí strašně spolehnout. Já vlastně na tu vodu bez té pavčí prostě nemůžu. A když já přijdu pozdě, ona na mě musí počkat a nesmí na mě být protivná, protože na mě bude protivná, tak zase potom já budu protivná na ní, že? A ten trénink nebude stát za nic. Takže my
0: dobře,
1: se fakt
0: a když
1: jako
0: bude protivná zaslouženě, protože si přišla pozdě, protože jako nedrží slovo, tak ty jako nemáš důvod být protivná, ona může být protivná, protože si přišla pozdě a ten důvod tam je zjevnej a ty musíš sklapnout patky prostě chvíli a jako prominoutý vlastně nějakou velkorysost v sobě najít a říct, ano, máš asi právo být na mě naprotivná, ale tak jako dobrý, tak jak dlouho to bude trvat? 5 minut, ještě 10? Jo?
1: Jo, jako já se samozřejmě vždycky zastydím, je to pravda.
0: Ok, dobrý, to jsem si trošku oddech. Dobrý, ale teda je to dennodenní setkávání se pořád se stejným člověkem, na kterého se musíš 100% spolehnout. Jako nevisí na tom život, když jsou na sebe rolesci navázaný, tak asi jde o jiný věci, ale je to pro vás důležitý, abyste se měli rádi? Nebo stačí být profi, jako jenom co se týká té lodi a pak si jdete každá po svým?
2: Myslím si, že to úplně nestačí. Musí tam fungovat nějaká lidská chemie, protože já musím Aničce na 1000000% věřit a ona mě taky. Protože jako v podstatě, když třeba jedeme
0: to
2: ten
0: to není málo milion, ono i to je hodně, ale
2: ne, jako já jí musím jako věřit v jakýmkoliv pohybu, protože ještě jako vtipný, já se bojím vody. A pro mě to není sranda jako věřit někomu, že tam neudělá něco a já kvůli ní do té vody nespadnu. Takže jako já jí fakt musím věřit a je to jako náročný občas.
0: Ona vesluje a bojí se vody.
1: Jo, já nevím, ale rodiči prý naučili plavat, já jsem to moc krát neviděla, ale tak
0: a takže tě tam hodili a proč se bojíš vody? Bojíš se pavouků, myší a hadů? Ne.
1: Ale teda já se bojím pavouků, to jsou hodně zvířata.
0: Nic, pavouci to nejsou.
2: Já se bojím ucholářů, tomu se říká tady škvoři, u nás se tomu říká
0: škvoři, no jasně.
2: No, tak těch se bojím.
1: No, a ta voda to taky jako pavča. Já vlastně nevím, proč si má problémy.
0: Odmala nebo co?
2: Jo, odmala mi to vadí, no.
0: Hodili tě někdy někam?
2: Takhle jsem se naučila plavat, no. Hodili mě do vody a plav.
0: No a plavala si, trošku si se nabumbala asi.
2: Ne, tam vlastně ani nevím, proč to vzniklo, ale mě teď už jsem ve fázi, kde mi vadí jenom velká otevřená vodní plocha. Jasný. Takže když jsme na velkém jezeře, tak mi to nedělá úplně dobře, což nás třeba čeká mistrovství Evropy.
0: Kde pa?
2: V Itálii, ve Varese a tam je hodně velká otevřená vodní plocha.
0: A už je zvyká, tam nejdeš poprvé.
1: No, nejdu, taky ale se nám tam jednou s pavčou stalo, se nám docela zážitek, že jsme jako jeli trénink a byly docela vlny, jako nebylo moc dobře a pavča jednou zastavila a byla taková, já nejedu. Já prostě jako by nikam nejedu. A teď tam začala na té lodi fakt jako protestovat. A já jsem, že tak já to sama neodveslu, já nemůžu, protože každá máme právě to jedno veslo. Takže najednou přesně přišlo jako to uklidňování, hele, vůbec nic se neděje, v pohodě, nadechni se, vydechni se, počkáme, prostě nikam nepospíšá.
0: Pevného bodu, třeba do mě asi.
1: No, ne, ona mě nevidí.
0: Takže na mě, jo, takže na mě. Vem si zrcátko, já jsem tady za tebou.
1: Takže máme takovýhle vzpomínky, kdy mi pavča chytla jako nějaký panický trochu záchvat a najednou prostě odmítala jet dál a teď jsem jako já přemýšlela, co to
0: bylo. To bylo jako při tréninku nebo při závodě? Při tréninku.
1: Při závodě naštěstí to jako nestihne, ten náš výkon je fakt jako tak náročný, že tam člověka jako tenhle si věci moc nenapadnou.
0: Tunel
1: jeden.
0: Čau, jako jo.
2: Hlavně tam jsou jako ty bojky v závodě, takže to je nějaký pro mě pevný
0: na tréninku nejsou bojky.
2: No, když jsme jako mimo tu závodní dráhu.
0: Ale je tam ta vaše loď, když se jako tak je chytíš se.
2: No, to mě nedojde.
0: Havlinky, křídla, krakorce.
2: Já si musím právě koukat jenom pak na špičku té lodi nejdál, že se jako nekoukám kolem sebe moc.
0: Zavřeš tam.
2: Zavřu bublinu a jako nekoukám se jinam moc, protože jakmile se to ještě začne vlnit třeba, tak
0: to je docela unikum. Ví to o tobě třeba soupeřky, že by prostě Víš, já kdybych o tebe věděl, že se bojíš vody, tak asi udělám spoustu různých věcí, které by to nějak jako zvětšili nebo prostě no, přiblížili jako, tu.
1: Tohle není to, co bychom těm soupeřkám jako vyprávěli.
0: Že nevím.
1: No. Není.
0: Tak doufám, že to neposlouchají. Jenomže vlastně jako rozumíš, tak v Česku asi máte úplně soupeřky, ne, tady jste prostě number one a takže jako a venku nám nerozumějí, takže to můžeme tady úplně v klidu jako pouštět. Co olympiády, jak je to s olympiádama?
1: No, pro nás je to vrchol prostě. No. Ten, to našeho sportu je to jako to nejvíc, co člověk může.
0: Tak žádný mistrovství světa, žádný světový pohár. Prostě
1: ne, je to olympiáda. Prostě olympiáda.
0: To, co
1: prostě
0: je, olympiáda. Bohužel jednou za 4 roky.
1: Jo,
0: tam,
1: je...
0: kde prostě musíš být jako nalepená, jako na to, musíš vyladit formu.
1: Přesně, je to to, k čemu my teď směřujeme, no.
0: Los
1: to je
0: Angeles.
1: Taková naše ano. Dohoda, že prostě chceme jet rychle v Los Angeles a teď tam fakt jako chceme jet rychle za každou cenu, takže tohle všechno jenom jako nějaká cesta k tomu. Myslím si, že jsme na dobré cestě, ale je to hrozný, je to jako hrozná představa, že fakt je to teďkon za 2 roky vlastně a člověk neví, že jo, teďkon může přijít nějaká viróza, může přijít tohle a teď na to jako nemyslet, makat, ale furt jako počítat s tím, že přesně jako se může takových věcí jako pokazit, a nebo naopak se musí takových věcí sejít, aby to vyšlo a nějak to třeba dopadlo jako dobře. Ale proto jsme tady, no. To je to, proč to děláme a to je to, co jako chceme.
0: Ale tak
1: a jsem to obě.
0: Tak je to i s celým životem, ne? Že se prostě během chvilky může úplně zvrátit a zase na druhou stranu, tak to je jako jasný. Anička Šantručková a Pavlína Flamíková, holky, mále jsme doveslovali do Los Angeles, ale posloucháte nás na place.

0: A vy tam na place a se mnou na mým place Anna Šantrůčková, Pavlína Flamíková veslujeme. A doveslovali jsme do Los Angeles, do Los Angeles. Prostě modlíme se, aby to tam vyšlo. Když si důvěřujete, jakoby na 1000000%, ve chvíli, kdy prostě víte, že to jako není, vstanu ráno a nemám tu náladu. Nemám ani na sebe náladu. Co jako mě namotivuje k tomu, jakože jdu a potkám toho druhýho a dělám zase tu jako denní rutinu.
1: No, je to těžký, no, ale tak to je asi do každý práce člověk, jako někdy se mu nechce z postele.
0: Já svoji práci miluju. Já jsem výjimka.
2: Tak to je kec.
0: Není, miluju.
2: Ne, tak já samozřejmě taky svoji práci miluju, ale prostě někdy toho mám plný zuby a nechce se mi nic. No,
0: a jsou
2: ale...
0: to ty rutinní záležitosti a je to pořád ta stejná voda a ta stejná Anička.
2: A to mi vůbec nevadí, ale prostě já si řeknu, hele, tak co dělá tady Rumunka? Ta asi prostě vstane a půjde, tak si řeknu, přijdu na trénink, vstanu, jdu a řeknu Aničce, hele, prostě dneska nemám svůj den, omlouvám se předem. Asi budu protivná nebo něco, nebudu mluvit.
1: Říkáme jako rovnou ráno, prostě přijdem s tím jako dobrý, špatný a hned víme, s čím pracovat.
0: No, tak to je úplně dobrý, že si to nalepíte prostě na čelo.
1: Ještě teda váš trenér je výborný, když přijdem takový, že jsme zamračený, tak ten jako dělá všechno pro to, abychom se začali tvářit nějak normálně. Takže ten je fakt jako schopný vzít si na sebe ženský šaty, úplně jako cokoliv z toho napadne. On je takový hodně živý, jo, takže už jsme zažili fakt různý situace, ale vždycky jako to je hezký, že se jako snaží rozesmát.
0: Nejde proti té vaší náladě, vlastně jako jde, ale ne násilím.
1: Jo, je to takový správný, že je fakt se jako prostě... snaží nás pozvednout na duchu.
0: OK.
1: Jo, jo, jo.
2: No.
0: Máme tady veselýho chlapíka, který vás mimochodem trénuje, tak zas popadněte ty těžké věci a vrhněte se do té rutiny. Jo, tak to je dobrý. No a ty jsi zmínila Rumunku. Co vlastně jako vaše soupeřky, jak důležitý je umět je číst a umět se v nich vyznat a vědět třeba, jo, tahle Němka dneska nemá náladu, viděla jsem, jak brečí na břehu. Nebo víš jako něco, víš, jak to myslím, nebo víte, jak to myslím.
2: A asi pro mě je třeba důležitý si umět načíst, jak se závodí, takže my máme po dojetí závodu mám průměry po 500 metrech, mám tam vlastně závodní data s frekvencí, s rychlostí lodí po 50 metrech, takže já vždycky si sednu jak datový analytik a sjedu si to. A pak se
0: pomůže to.
2: A pomůže mi to, protože vím, kdy si v tom závodě nastupují. A on většinou se to opakuje u těch závodníků, takže třeba v loňské sezóně a i sezóny předtím jsme hodně závodili s holkama z Chorvatska. Mm-hmm. A ty už jsem měla úplně přečtené a vždycky, když jsme třeba přijeli do toho Lucernu, tak já jsem byla úplně v klidu, protože jsem věděla, že je předjedu. Bylo to třeba zrovna jenom na tom závodišti. Oni nás jinde porazili, ale na tom závodišti prostě oni z toho byli ve stresu. Aha. Já jsem věděla přesně, kde oni budou nastupovat, takže tam na mě stačilo, ať to bylo vlastně dřív s Radkou, teďka s Aničkou, tak prostě jsem věděla, že se tam zlomněj. A nikdy se nestalo, že by mě vypekli a nestalo se to. Jako. Takže jako ne všechny závodnice samozřejmě, nebo všechny ty federace mají pořád stejné složení těch posádek.
0: Jasně.
2: Ale dost se to dá takhle načíst, no.
0: A vy jste taky fluktuovali, jako oddělovali se od sebe a zase se spojovali?
2: Jo, ano.
0: Párkrát k tomu došlo. Byla svatba, rozvod, svatba.
2: V podstatě.
0: A jenom takhle stačilo. Svatba, rozvod, svatba.
1: Jo, ano. Víc, tak jsme si řekli, že to chvíli jako zkusíme udržet ten vztah.
0: Stříbrná svatba je kolik? 15. Jo. 25. Papírová. David Novotný na place a se mnou na mém place byly Anička Šantrůčková a Pavlína Flamíková. Holky veslařky, děkuji moc za rozhovor. Ahoj, holky.
1: Taky děkujem.
2: Taky děkujem, ahoj.
3: Premiéru tohoto pořadu můžete poslouchat ve středu po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.